0: Noční Jukebox.
1: Mobilní aplikace Rádia Kiss je jedna ze dvou cest, jak slyšet svůj oblíbený song od let 90. až po současnost a je zcela zdarma. A kdo ji využil, je Karel.
2: Ahoj Kubíku, u telefonu Karel, můžu tě poprosit o zahrání písničky Titanic Remix. Prosím, poletí tobě do studia, všem tisákům, kamionákům hlavně, prostě všem. Čau Kubí a moc ti děkuju. Dobrou noc.
1: Novinka letošního roku z produkce našeho produkčního Jeana Luka a Nick J. My Heart Will Go On právě teď na kose.
0: Radio K.

0: A zpomalovat kysáci rozhodně nebudeme. O další pece můžete dokonce na stránkách kiss.cz hlasovat v naší Kiss parádě. Subfocus Elevate.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte pondělní noční juboxy, já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Máme 18. května a Nataši slaví svátek, takže holky, všechno nejvíc, nejlepší. Bavili jsme se tady o filmech, o 90kových filmech, seriálech a zároveň i z období milénia. Já už bych to pomaličku ukončil s Pavlem a s Pepínem. Pavel dostává první slovo.
1: Ahoj Kuby, hele, takový Alf, Hercules, MacGyver, to byly seriály. Asi kreslených, Míska Čerová, Gumíci, Šmoulové. Čau, Pavel.
0: Pamatuju na ta sobotní rána, kdy opravdu vlastně běžely ty pohádky někde, já nevím, tuším, do 9., možná 10., to už bych teďka kecal, ale člověk se prostě musel přivstat a opravdu přesně, jak říkáš, byli tam přesně ti Gumíci Méďové, Kačeří příběhy a další. Pepíno, na co vzpomínáš ty?
2: Na zárek tady Pepíno Děčína, hele, za mě 90. let a filmy, nebo spíš teda seriál, 100% každý na to koukal, Knight Rider, Mluvící auto Kid. A druhý seriál taky prostě bomba,

0: a prostě pro všichni. Mějte krásný večer. Pavel ze Skotska.
1: Zdravíme do Skotska a samozřejmě zůstáváme tedy u naší Kiss parády, tentokrát druhé místo. Radio Kiss.

0: Lepší než originál.
1: Je to tak, stejně jako každý pátek, tak i minulý pátek jste se mohli těšit na rubriku Lepší než originál, kde vždycky ranní trojice anebo její hosté vybírají nějaký song a snaží se ho naspívat co nejlépe, ne-li dokonce lépe než originál. A Roman Anděl se do toho teda pustil opravdu s vervou. Tady je ukázka.
2: This is the story of Jägermeister.
1: Ty kráso. Každopádně, když já jsem tohleto slyšel, okamžitě jsem mazal na stránky kiss.cz a hlasoval jsem samozřejmě pro Lepší než originál. Jak to máte, kysáci? Líbí se vám tohleto? A nebo zvolíte druhou možnost. Ano, i ta tam je, takže samozřejmě na stránkách kiss.cz můžete hlasovat do dnešní zhruba 7:30 ráno, jestli tenhle ten song byl lepší nebo horší než originál. Jsem moc zvědavý na výsledky.
0: Radio Kiss.

0: jsme tady provětrali naší mobilní aplikaci Rádia Kiss, ale taky tu máme druhou možnost a tou je naše telefonní číslo 210 323 323, na kterém už čeká Kroly. Kroly, ahoj.
1: Dobrý večer, dobré ráno, Kubíčku.
0: Kroly, jaká je tvoje pondělní noc?
1: Jako každý den, práci.
0: Je mi to jasný a taková práce a v tuhle hodinu by to chtělo něco na probrání. Co budeme hrát, prozrať a komu bys to chtěl věnovat?
1: Zahrajem si zkusit. Pojinek. A bylo by to pro kluky z Bensony Trans, pak to bývalý kolegy Běďu Vasila. Pro noční letku, pro tebe hlavně, že nás držíš takhle v skůru.
0: Děkuji.
1: A jak prostě lopat, jaký to početou kulatou lopatou.
0: Dobře, Kroly, díky za výběr a užij si následující muziku. Ahoj.
1: Ahoj, čau, čau.
0: Jak říkal Kroly, skutři jsou přichystaní a konkrétně song Fire!
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Fire!

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, říká se, že tradice je tradice. No a co by to bylo za noční, kdybychom tady v noci neměli nějaký pravidelný noční vtípek od našeho posluchače Romana, taxikáře z Olomouce. Romčo, ahoj.
2: Ahoj, Kubi.
1: Pojď rovnou na vtípek.
2: Dobře, takže zazvoní zvonek a Pepiček na maminku. Mami, někdo zvoní. A maminka, to bude instalatér. Aha, nechá ti tady tatínek peníze, nebo si mám jít zase hrát ven?
1: Krásný, pojďme na muziku. Chtěl si ale tentokrát nějakou změnu, a to 90-kovou klasiku, kterou je Dr. Alban, Let the Beat Go On.
2: Jasný, takže bude to pro tebe, pro všechny kysáky, hlavně naši noční letku, jako je Pítr Skočaš, Nexrek, Dědek Bábina, teďka tam byl Krolí, že jo, David Haverbrodu, pro všechny taxikáři, kamionáky a holkám na benzínku a pekaře. Kubi, a ještě mám jednu otázku.
1: Povídej.
2: Víš, z čeho byl schopný udělat MacGyver bombu?
1: Já si myslím, že ze sirky.
2: Ne, z lejna.
1: Je pravda, že tenhle ten seriál byl opravdu jakoby fenomenální a vlastně i ty nápady, docela to bylo zajímavý. Tak jo, pojďme si užít muziku. Ty se měj krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj, Kubi.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Je tady třetí hodina raní a to znamená, kysáci, že máme za sebou polovinu nočních jukeboxů a jdeme do té druhé poloviny.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
0: A další hodinu startujeme 90. klasikou Captain Jack Another One Bites the Dust. To je muzika, která startuje teď, krátce po třetí hodině.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Celou noc, kysáci, rozhodujete vy o tom, jakou muziku budeme tady na Kissu hrát. A další, kdo rozhoduje, je Mára.
2: Dobré ránko, Kubí. Mohl bych tě poprosit o jakoukoliv písničku. Výběr nechám na tobě nebo na dalším posluchači. A poslal bych to tobě do rádia. Mě na cesty, ať mi to uteče. Pro mojou miláčka Lucinku do práce, taky ať ti ta noční uteče. A pro všechny moje kamarády a známí kamionáky, kamionáčky do skladu a benzínku. Úplně pro všechny. Díky, Mara.
1: Jaká muzika to bude, Koťo?
3: Ahoj, Kubo, zahrál by si od Eminema Without Me a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomoc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionáka Jendu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Vítrce, Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida z Havlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Krásnou noc, mějte se fajné a čau, Koťa.
1: Takhle to, kysáci, je jednoduché. Pokud se vám nedaří dovolat, tak využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss. Věřte mi, že každou hlasovku si poslechnu. Rádio Kiss.

0: Erotic, Fred Come to Bed, muzika, která dohrála. Posloucháte noční jukeboxy s datem 18. května. Nataši mají svátek a těch je 2549 kousků. Jo, za to Petru. Petru, těch je 272 tisíc kousků. A proč se bavím zrovna o Petrovi? Protože jeden z nich má dnes narozeniny.
1: Krásné dobré ráno, Kubo. Krásné dobré ráno, kysáci. Poprosil bych tě o zahrání písničky od Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Bylo by to pro všechny kysáky a pro mě, protože mám dneska 50. narozeniny. Tak se mějte hezky, hezký den všem, čau.
0: Peťo, takže všechno nejvíc nejlepší a samozřejmě každému, kdo dneska něco slaví a má důvod hlavně něco slavit, takže si užijte další 90. pecku na Kisu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

Posloucháte Radio Kiss a pokud ladíte pravidelně, tak už asi tušíte, co nás teďka právě čeká. Ano, blíží se nám samozřejmě 15:30 teprve, ale po 16:00 hodině tady vždycky máme rubriku Tajemné povolání. Jde o to, že vlastně vy se teď můžete registrovat přes mobilní aplikaci Radio Kiss, přes kolonku Soutěž nebo Ostatní, nedávat prosím juboxy, pak se nám to většinou zamíchá a může se stát, že na někoho třeba potom nezbyde vlastně řada. A o co vlastně jde? Společně pak vymyslíme tři indicie, které dáme ostatním posluchačům a ostatní posluchači budou téměř celou hodinu hádat, co vy děláte za tajemné povolání. Je to vlastně taková sranda akce a není tady sice žádná cena. Na druhou stránku, zatím každý, kdo se účastnil, tak mi zpětně potom potvrdil, že se neskutečně bavil. Že opravdu kolikrát dáte tři indicie a ten člověk dělá, teď řeknu třeba popeláře, a oni řeknou, že dělá někde... Řekněme v nějakým levným hotelu, jo? Já bych to rád, jako nerad někam rozváděl. Takže tady má šanci úplně každý a je jedno, jestli jste uklizečka, politik nebo prostě děláte cokoliv. Já si prostě vyberu jednoho nebo jednu, no a potom někomu z vás vlastně takhle krátce po 16:00 hodině zavolám. Takže ještě jednou mobilní aplikace Radio Kiss, Soutěž nebo Ostatní, tam buď namluvíte, anebo dokonce můžete i napsat. A jenom ještě poprosím vždycky vyplňovat telefonní čísla a pozor, když už se registrujete, stalo se mi to dokonce minulý týden, že jsem chtěl někomu volat a... Telefon sice zvonil, ale ten člověk třeba zrovna z nějakého důvodu nemohl. No tak pak jednoduše se jde na toho dalšího v pořadí, který mi připadne, že může mít zajímavé povolání. Tak jo, pojďte se registrovat, využijte mobilní aplikaci, ať se trošičku probereme.

0: Přišel mi tady teďka dotaz od Ládi, jestli se můžete registrovat do rubriky tajemné povolání vícekrát. Ano, samozřejmě stalo se i to, že vlastně někteří máte třeba více povolání, dvě, tři a podobně, tak pokud jste vlastně takhle tady byli jednou a měli jste třeba jedno povolání, byli jste nebo nebyli uhodnutí a máte třeba i jiné, tak samozřejmě ano, i vy se můžete stále registrovat.
1: KISS. Radio KISS.
2: KISS. KISS.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Vybíráme další muziku, a to konkrétně s Jirkou. Jirko, ahoj.
2: Čau, čau.
1: Jirko, jak trávíš pondělní noc?
2: Pracovně.
1: Do kolika to dneska vidíš?
2: No, do 6 do rána.
1: Takže je to už uteče, si myslím, ne?
2: No, už jo.
1: Hele, a noční krize, máš nějakou takovou, kdy si říkáš, tyjo, už je ta třetí a teď už jako bych chtěl nejradši spát a pro mě, nebo se tě to netýká?
2: Jo, druhá hodina, kritická.
1: Jo, většinou to tak bývá. Takže přesně na to máme teďka muziku, která každého probere. Prozrať, jaká to je a komu bys jí chtěl věnovat.
2: No, takže to jsou práce hlavně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Jen to uteče, no a bude to Pendulum Pendulum.
1: Takže pokud jste teďka měli takovou tu krizi a říkáte si, jo, už se mi otvírá pusa, teď si dejte volume doprava. Jirko, díky za výběr, ahoj.
2: Dej se, ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tohle je můj poslední solový výkon v pořadu Lepší než originál. Je to dárek pro vás, kysáci, co máte rádi pořádnou hudbu, a slibuju vám, že u Máchova jezera si to dáme.
0: Lepší než originál.
1: Je

0: Majstá.
1: Wow.
2: To je strašná smršť.
3: Ty jsi jodloval.
4: Úžasný, mě praské repráky v autě.
5: Tohle, tak to bude banger.
3: Hlasování na webu kiss.cz už běží. Teď máte možnost zahlasovat pro Romana Anděla.
0: Čeka Majstá. Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Global DJs, What a Feeling, blíží se nám kysáci čtvrtá hodina raní a to znamená, že už zbývá pouze několik málo minut na to, abyste se mohli registrovat do naší rubriky Tajemné povolání. Do té doby jdeme plnit hudební přání podle Branislava.
1: Ahoj, dobré ráno. Prosím tě, nenašlo by se tam z 90 let něco okolo Love Parade, protože mám 90ky vždycky s ní spojené. A byl to strašně krásný zážitek v 99. Tak něco z Love Parade, prosím.
0: Proč ne?
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání, tak si připravte telefon, protože někomu z vás jdu právě teď volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Radia Kiss.
1: Máme kysáci téměř 8 minut po 4. hodině raní, což znamená, že je nejvyšší čas rozjet naší oblíbenou rubriku Tajemné povolání. Pokud jste naladili poprvé, tak samozřejmě vám znova představím, o co se vlastně jedná. V minulé hodině díky aplikaci Radia Kiss jste se registrovali do této rubriky, a to jenom vlastně jménem a povoláním. A já si vždycky vyberu jednoho nebo jednu z vás. Společně dáme teď dohromady 3 indicie a na základě těch indicí bude vaším úkolem zkusit uhodnout, co daný posluchač, už můžu prozradit, dělá za tajemné povolání. Vítám v éteru Čika, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, tady Marek Čiko.
1: Tak. Marek Čiko je vlastně stálý posluchač a v naší rubrice už byl, což jsem zmiňoval i v minulé hodině, že to není podmínka, že vlastně když už jste jednou byli, že nemůžete vejít po druhé. A vlastně Marek je takový trošku Brouk Pitlík nebo Ferda Mravenec, jak chcete, zkrátka práce všeho druhu. A mě moc zaujalo to, co dělá, ale to nebudeme prozrazovat. Dáme dohromady teď 3 indicie. Čiko, řekni nám první.
2: Takže první indice bude, čím ty začneš.
1: Tím lépe, super. Pojďme na druhou indici.
2: Ke své práci potřebuji něco kulatého.
1: Wow, pojďme na třetí.
2: Věk není omezen.
1: Takže já to ještě jednou zopakuju, pokud jste náhodou třeba neslyšeli. Čím dřív začneš, tím lépe, je první indicie. Ke své práci Čiko potřebuje něco kulatého. A věk není omezen, nebo věk není limit, jak chcete. To jsou 3 indicie a vy máte teď téměř celou hodinu na to uhodnout, co pak Čiko dělá za své tajemné povolání. Pojďme ale k muzice. Ty jsi vybral Romana Anděla a Jägermeister, což je počin z rubriky Lepší než originál, který jsme mohli tady vidět v premiéře v pátek, a dokonce o tomhle songu můžete ještě stále do 7:30 ráno hlasovat na stránkách kiss.cz. Komu ho chceš věnovat?
2: Hele, tak pochopitelně tobě do studia a všem nočním kysákům, hlavně taky noční lečce, což už jsem dneska slyšel některý, a pro všechny, co musel být zase na noční, no.
1: Čiko, moc krát děkuji, že jsi takhle registroval, a měj se zatím krásně, ahoj.
2: Jo, ahoj.
1: A jak jsem zmiňoval, kysáci, vaším úkolem v této hodině je odhalit, co pak Čiko dělá za tajemné povolání. Těším se na vaše hlasovky.
0: Radio Kiss. This is the story of Jägermeister.

0: Krista. Půl osmá, to je čas, do kdy můžete rozhodovat, jestli tenhle ten počin byl lepší než originál, nebo nebyl horší, nebo byl horší. Tak dejte vědět na stránkách kiss.cz.
1: Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na začátku hodiny jsme tady kysáci měli posluchače Míru Čika, který nám dal 3 indicie. A na základě těch indicí je vaším úkolem uhodnout, co pak si myslíte, že dělá za tajemné povolání. A já už mám na dalším telefonu Josefa, tedy Pepu. Ahoj.
2: Dobrý, ahoj.
1: Pepino, co si myslíš, že Čiko dělá za tajemné povolání?
2: Hele, já si myslím, že bych byl opět fotbalový trenér.
1: Fotbalový trenér. Za chviličku si samozřejmě opět zopakujeme ty indicie, takže můžete stále tipovat. A pojďme k muzice. Ty jsi chtěl 90-kovou pecku. Která to je a komu ji chceš věnovat?
2: Ale bylo by to DJ Bizáš a Formule a bylo by to pro všechny, co jsou zavolatem, co jsou v práci, pro tebe do studia a pro všechny kysáci.
1: Pepino, děkuji za tenhle ten telefonát, měj se krásně, hezké pondělí, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak už jsem zmiňoval, těším se na vaše hlasovky, tak posílejte vaše tipy.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
4: Schumacher.

0: Stále ladíte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss, máme pondělí a na začátek hodiny nám tady byl, nebo nám volal Čiko, posluchač Čiko. A Čiko nám dal 3 indicie, na základě kterých je vaším úkolem v této hodině typovat, co pak dělá za tajemné povolání. To je název dnešní rubriky. A první indicie zní, čím dřív začneš, tím lépe. Druhá, ke své práci potřebuju něco kulatého. A třetí a poslední, věk není limit. Peters, co pak si myslíš?
1: Jednoduchý, je to volťák, taxikář, volťák.
0: Posluchačka Sabča, která se taky účastnila rubriky Tajemné povolání, si myslí něco ale jiného.
2: Ahoj Kubí, tak tentokrát jediné, co mě napadá na tajemné povolání, je nějaký sport, míčový, s kuličkama, nevím. Tak čím dřív začne, tím líp, to je jasný. U sportu se to tak prostě je. Něco kulatýho, tak jestli je to nějaký míč, nebo nevím, kulečník, nebo bowling profesionální, netuším. A tam je to jasný, jenom nevím, jak s tím věkem, no.
0: To je právě ono, kysáci. Věk není limit. Ke své práci potřebuje něco kulatého a čím dřív začneš, tím lépe. Opravdu to je sport? Jaký sport? Nebo to je úplně něco zavádějícího? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já se těším na další hlasovky. Rádio Kiss.

0: Rose a Bruno Mars nám teďka dohráli na vlnách Rádia Kiss a vy si stále lámete hlavu s tím, co pak Chico dělá za tajemné povolání. Katka mi píše, ahoj Kubo, pán bude trenér fotbalu. Věk přece není limit, trenéra může dělat i v 50, jinak nevím. Katka, Daňas ale si myslí něco úplně jiného.
1: Ahoj Kubo, tak za mě jednoduchý to... Nebo jednoduchý, doufám, že se zrovna trefím. Jak se tady většinou při juboxech říká, ta kulatá lopata, tak to bude volán, takže je to tak něco kulatýho, na věku nezáleží, když se na to podívám, tak je spousta dodávkářů, kterým je 18, nebo teda i řidičů jako šoférů profesionálních, ale i přes 60 kamionákům starým pardálům, takže za mě řídí z povolání.
0: Ála na to jde podobně.
2: No ahoj Kubo, tady Ála. Mně napadá, jestli to není doručovatel ranního tisku. Na věku nezáleží, točí kulatou lopatou, takže nic jiného, len doručovatel ranního tisku.
0: Za chvíli si dáme poslední hudební, hudební, vidíte to, poslední vaše tipy, teď jdeme přát vyplnit ty hudební, tak.
3: Čau, Skubí, poprosil bych tě zahrát Jusevika, bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva bráčky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Hráka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zoláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Uřvanýho Valentiáka, pro Pepika Amplika, pro naši celnu šletku CC Regios. Taky pro tebe a pro všechny kysáky, jak všichni poslouchají, ať nám to dneska utíká, všichni dobře dojedem. Díky, Marcelino.
0: A Marcelino není jediný, kdo chce tuhle muziku.
4: Dobré ráno, Kubo, tak Petrovi přeju všechno nejlepší. Já mám taky dneska narozeniny. 60. A prosil bych o zahrání Jussi Vigo od Redfo. Úplně pro všechny. Přeji všem pěkný den. Ahoj, Petr.
0: Já se přidávám samozřejmě k přání všeho nejlepšího každému, kdo slaví buď narozeniny, a nebo Natašám, které slaví dnes svátek. Radio Kiss.

0: Noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss jsou v plném proudu stejně jako naše rubrika Tajemné povolání. V Tajemném povolání jsme dostali na začátku hodiny 3 indicie od posluchače Míry, který si říká zároveň Chico. A na základě těle těch indicí vy jste hádali, co pak dělá za tajemné povolání. Já je zopakuju úplně dneska naposledy a tady jsou. Čím dřív začneš, tím lépe. Ke své práci potřebuju něco kulatého. Věk není limit. Lukino, co si myslíš?
1: Já bych to viděl na to, že je fitness trenér.
0: Macík, holka, co si myslí?
2: Krásné ráno, Kubo. To je Macík. Já si myslím, že se jedná o novináře. Čím dřív začne, tím dřív skončí. Kulatá lopata, lan a teď nevím, co bylo to třetí, ale myslím si, že to je novinář. Tak, to je krásný den.
0: Když se ozve posluchač Peca, vždycky to stojí za to.
3: Krásné ráno přeji všem, že prej doručovatel radního tisku, tak to jsem se dlouho nezasal. Paní žije v 90. letech. Za mě je to Méďa Kulička v pokročilým věku. Prostě nikdo jiný to nebude. Já mu přeju krásné ráno a hodně doručeného radního tisku. Takže se mějte pěkně. A čau, to je Peca.
0: Ozval se přímo i Chico, který odhaluje, jak to teda celý dneska je.
4: Kubo, jak to poslouchám, tak jako typy jich je spoustu, ale fakt ten první se fakt trfil hned na poprvé. Tak jen tak dál.
0: Je to tak, a abych teda upřesnil, co že teda Chico dělá za tajemné povolání. Je to fotbalový trenér, takže ano, přesně to tady padlo. A já ještě jednou gratuluju, že jste to opět uhodli. Ale pojďme na hudební přání podle Verči.
5: Ahoj, dobré ráno, prosím o zahrátí Kalida a Rudimentla pro všechny, kdo poslouchají. Děkuji moc, Verče.
0: Já děkuji za všechny hlasovky, za všechny textové zprávy, že jste se vůbec takhle účastnili dnešní rubriky Tajemné povolání. A dáme si ji zase za týden.
6: Kiss.

0: Jdeme do poslední hodiny nočních jukeboxů, v které se můžete těšit na Pitbulla nebo Lubegu. A samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
0: Nicméně startujeme trošku klidněji. Tohle to je Robert Miles a song Children na Kissu.

0: Vánoční Jukebox.
1: Telefonní číslo 210 323 323 je jednou ze dvou možností, jak slyšet svůj oblíbený song. A přesně na tomhletem telefonním čísle už čeká Vasil. Vasile, dobré ráno, ahoj.
2: Dobré ráno, čau, Kubi.
1: Jak to máš dneska? Vstáváš nebo naopak už se chystáš pomaličku na kutě?
2: Ne, jezdím, rozvážím pečivo.
1: Takže to máš do kolika dneska?
2: Tak do 9, do půl desátý.
1: Takže
2: do 10, jak ty?
1: Doufám, že ti to uteče. Jakou muziku budeme hrát a komu bys ji chtěl věnovat?
2: Zahrajeme Jupiter Moment a bude to pro moji dceru Victorii, která odjela domů včera, dneska už by měla být doma na Ukrajině. A pro všech kysáků, pro Krolího, noční léku, záchrannou složku, holkám na benzínky a tobě samozřejmě.
1: Vasile, moc krát děkuju, krásné pondělí, užij si muziku, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: A samozřejmě, kysáci, nezapomínejte, jak jsem zmiňoval, že je tady i apka, tak dejte vědět, jakou muziku budeme hrát dál. Rádio.

0: And everywhere. Jukebox.
1: Rádio Kiss. Kysáci, možná teďka koukáte na hodinky a říkáte si už, aby byla ta šestá hodina raní a vy jste měli padla takhle z noční, anebo naopak právě teď vstáváte a chtěli byste nějakou tu muziku na probuzení, stejně jako třeba Pavluša.
2: Ahojky, zahrej tam něco od Jesta pro tebe a pro všechny kysáky. Mě se hezky, čauky, Pavluša.
1: Říkal jsem si, že nejčastěji, když říkáte Jesta, tak právě chcete Adagio for String a myslím si, že tohle to je volba právě pro obě dvě strany, pro ty, kteří usínají, a nebo naopak právě pro ty, kteří se právě probouzí. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tohle je můj poslední solový výkon v pořadu Lepší než originál. Je to dárek pro vás, kysáci, co máte rádi pořádnou hudbu, a slibuju vám, že u Máchova jezera si to dáme.
0: Lepší než originál.
1: Je

0: majstář.
1: Wow. To je strašná smršť.
2: Ty jsi jodloval.
3: Úžasný, mě praské repráky v autě.
4: Tohle, tak to bude banger.
2: Hlasování na webu kiss.cz už běží. Teď máte možnost zahlasovat pro Romana Anděla.
0: Jaka majstář.
5: Ranní Kiss. Od 6 do 10.

nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy. Scatman's World.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Mám tady jeden vzkaz, který musím teďka přečíst. Ahoj Kubo, myslíš, že bych tě mohla poprosit zahrát písničku pro mého pana velitele, který je právě na cestě do práce, se vzkazem, že mu posílám velkou pusu, ať se mu ten týden lépe začíná. Děkuju moc, Pája. A jakou muziku budeme hrát, to nám ale musí prozradit někdo z vás. Konkrétně Pavel, který už je na telefonním čísle 210 323 323. Pavle, ahoj.
2: Čau Kubo, zdravím všechny kysáky.
1: Jaké máš zatím pondělí?
2: Hele, já ho mám bombastické, jedu akorát do práce a tomu bych si vybral i písničku, že já dneska slavím, takže slavím to, že jdu do práce.
1: Kéž by měl každý takhle pozitivní přístup k pondělku a zároveň ještě samozřejmě dneska slaví Nataši, to připomínám. A chceš někoho takhle pozdravit přes ETR Rádia Kiss?
2: Víceméně konkrétně ne, ale prostě je to samozřejmě pro všechny kysáky, sobě do studia, všem, co stávají do práce, co jsou v práci, základním složkám a tak všelijak.
1: Pavle, užij si tuhletu muziku a měj krásné pondělí. Ať ti dobrá nálada vydrží. Ahoj.
2: Taky nejste, čau, ahoj.
1: A kysáci, ještě zdaleka nekončíme, tak dejte vědět, jaká bude další muzika.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než se vrhneme na vaše hudební přání, mám tady čerstvé informace z vašich cest. Ferry, co se děje na D1?
2: Dobré ráno, Kysáci, dálnice D1, směr na Brno, 71. kilometr, je tam dopravní nehoda, osobní automobil, asi s někým srazil nebo do svodidel, jsou tam všude kusy plastu a už je tam policie. Pozor na to, ahoj Ferry.
1: Milan zase ví, co se děje na Olomoucku.
3: Dobré ráno, Kysáci, dávejte si pozor na obchvat Olomouce, silnice 35 km, zhruba 271. Je to přistoupání do kopce před pumpou.
4: Držte se vpravo,
3: mezi pruhama leží stavební kolečko, takže bacha na to, do toho nevlítnete, mějte se, Milan.
1: Oběma samozřejmě děkujeme za vaše zprávy a dopravní informace. Pokud máte i vy něco ze svých cest, určitě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss. Teď pojďme ale k něčemu veselejšímu.
0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Mám tady hned dva hudební tipy, ale jeden bohužel nemůže být splněný. Hned vysvětlím proč, ale musí zaznít. Jani, dávám ti slovo.
5: Ahojky, dobrý ráno, mám prosbičku, zahrál bys mi Fun Factory. Jsem po dvou deních, dneska jsem stávala ve 4 ráno, dcera jede do Prahy na školní výlet, tak stojím u platny a dělám jí řízky, aby měla s sebou něco na cestu dobrýho. Tak všem maminkám, který dětem takhle otročí už po rádu. Hezký den a mějte se všichni krásně. Jana.
1: Jani, Fun Factory už máme bohužel nachystaný v playlistu dopředu, nicméně o ně určitě nepřijdeš, když vydržíš ještě určitě několik málo minut, ale pojďme plnit přání podle Eny.
6: Ahojky, já bych poprosila Kiss message jako pozdrav pro všechny. Jedu poprvé do práce, do Rakouska, tak ať se ten den vyvede. Měj se, páčko.
1: Je to přesně tak, máme pondělní ráno, tak ať vstáváte s úsměvem, ať jste be happy.
0: Kiss. Radio Kiss. Radio.

0: Posloucháte Radio Kiss, 6. hodina nám pomalu, ale jistě klepe na dveře a to znamená, že už za pár minut se můžete těšit na naší ranní trojici, to znamená Patrika, Míšu, ale především na Romana, pro kterého ještě i teď můžete hlasovat na stránkách kiss.cz v rubrice Lepší než originál, kde vlastně běží tenhle to hlasování až do 7:30 ráno, kdy bude vyhodnocení. Takže pokud jste si říkali, že byste šli spát já bejt váma, tak bych ještě počkal, protože jsem moc sám zvědavý, jaký bude mít výsledek. Věřím, že bude hodně vysoký. Ale než se opustím studio, je potřeba splnit ještě jednu milou povinnost, a to hudební přání podle vás.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
0: Je stále neuvěřitelný, já to stále nechápu, kolik těch hlasovek dokážete poslat, kolikrát se snažíte dovolat, ale vždycky tady může být jenom omezený počet posluchačů. Takže obrovský díky každému, kdo jste použili mobilní aplikaci Radio Kiss, kdo jste buď napsali, anebo jste nahráli hlasovku, a já vím, že se na vás třeba nemohlo dostat, ale prostě bohužel, jak říkám, prostor je omezený, takže šanci tu poslední hlasovku může mít jenom jeden, respektive jedna, a to je Míša.
2: Krásné dobré ráno, Kubí. Já bych tě poprosila o písničku od Ray, Where is my husband? A jako vždycky posílám ji svému miláčkovi Jarískovi se vzkazem Muže ho moc miluji. Chci mu poděkovat za krásný báječný víkend, který jsme si užili, a ať se mu dobře jezdí. Všem ostatním přeju, mějte hezký den a díky, Kubí. Děkuju moc, Míša.
0: Já se k tomuhle přání jenom připojuju, přeju vám krásné pondělí, krásný 18. květen a hlavně be happy.
1: Radio Kiss.

0: Your husband is coming, coming.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: To už ten víkend skončil?
1: No skončil, konečně si odpočinem.
2: Ještě je neděle, co tu děláte?
0: Dobré ráno, kysáci naši. Ahoj, Míšo, čau Patriku.
3: Čus.
0: Tak si tady zrovna povídáme o tom, jaký víkend jsme měli. Míšo, už máš suchý vlasy, jo, tak je to dobrý, v pohodě.
1: No, já jsem mrakomor, vypadá to, že i když nesedím na motorce.
0: To byla akce, teda Hard Rock Race, co jsi moderovala.
1: Ano, bylo to v Mohelnici a je to o tom, že vlastně ten páníček běží se svým pejskem, který je připoutaný na postroj. A ne jenom obyčejný běh, ale překážkový běh. A opravdu běhalo se v bahně, bylo to drsný. A ty lidi s těma pejskama, co dobíhali do cíle, všichni měli jednu univerzální barvu. Hnědou.
0: Teď si vem, kdyby to bylo o víkend později. Viděli jste předpověď počasí?
2: Nádherně má být.
1: Wow.
0: Léto, je to tady. Prosím, ať to vydrží potom ještě o jeden týden dál, protože za vámi jedeme do Mikulova.
2: Jo.
0: Běda, běda, jestli tam bude lejt. Protože se za vámi moc těšíme. Tak jdem na to, 6. hodina, co nevidět.

0: roky. A není čas, kdybyste nejeli bomby. Jen tak dál, Stanej Rádio.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Nemůžete tam mít takovýhle bomby hned po ránu. Tady přede mnou skáčou 4 auta, protože řidiči tam hopsaj a trsaj do té vaší vypalovačky. Neblázněte.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
3: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Počasí.
4: V Čechách dnes čekáme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Na východě bude zataženo s deštěm. Teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě to bude kolem 15 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Do prvních tříd nastoupilo v letošním školním roce 930 dětí ještě před 6. narozeninami. Jde o nejvyšší počet předčasných prvňáků od školního roku 2010-2011, kdy jich bylo 958. Vyšší počet žádostí může podle odborníků souviset například s plánovanými změnami odkladů školní docházky. Rodiče také argumentují vysokým nadáním dítěte nebo tím, že je oproti vrstevníkům napřed. Vítězkou 70. ročníku Eurovize se stala Dara z Bulharska, která zpívala písničku Bangaranga. Druhý skončil Noam Betan, zástupce Izraele se skladbou Michelle. Český reprezentant Daniel Žižka je 16. z 25 finalistů. Zpíval skladbu Crossroads a bylo to drama až do úplného konce. Hlasování diváků totiž pořádně zamíchalo hlasováním národních porot a tak rozhodoval až poslední bodový seznam. A teď zpátky domů.
5: Západočeské divadlo v Chebu odtajnilo své plány na nadcházející sezónu 2026-27. Pod podtitulem Sezóna risku a zisku uvede šestici nových titulů na velké scéně i v komorním studiu D. Diváky čekají příběhy plné odvahy, netradičních cest k cíli a hrdinů, kteří berou osud do vlastních rukou.
4: Sport. Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa v utkání skupiny B ve Friburgu, Itálii 4-1. Hokejisté Spojených států amerických porazili nováčka Velkou Británii 5-1 a po porážce s domácím Švýcarskem si připsali ve skupině A první body. A třetím soupeřem našich hokejistů budou dnes Švédové. Utkání začne ve 20:20. První dnešní zprávy jsou za námi a teď už předávám slovo. Začíná pondělní ranní Kiss.
6: Poslední zívnutí, jo, kolegové.
7: A teď už protáhnutí.
6: A jdeme na to.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Přeje raní trojka, doufáme, že jste přes víkend nabírali síly a že jste navštívili náš web kiss.cz.
1: Ano, a hlasovali jste pro Romana Anděla v rubrice Lepší než originál.
2: Uvidíme, jak tohle dopadne.
0: Já mám skvělý nápad.
2: Jaký?
0: My totiž každé ráno o 6:30 máme ranní šot. A já bych tu tvoji písničku zahrála dneska v ranním šotu.
2: Jak chcete.
1: To by se hodilo.
0: By se hodilo, že?
2: Takže jo, tak děkuju, ať už budete hlasovat jakkoliv. A víte co, když budete na webu kiss.cz, určitě si všimnete toho, že vás chceme dostat do 5hvězdičkového hotelu v Albánii.
0: No jo.
2: Viděli jste hotel, viděli jste fotky?
0: Koukali jsme
2: to. Jako, to bych se nechal líbit, no.
1: Ježiš, ty bazény, to je pecka.
0: Jo.
1: Teplíčko.
0: Nebojte, my už tady taky budeme za chvíli mít.
2: Neříkejte takovou tu obligátní větu, že budete taky soutěžit, přitom moc dobře víme, že to nikdo z rádia ani okolí nemůže.
0: Nesmíme, ale kysáci, vy všichni, co teď posloucháte, klidně můžete jít na web kiss.cz a tam, pokud se nepletu, dole úplně je otázka, a na kterou vy musíte správně odpovědět. Máte na výběr ze 3 možností a odpovědi hledejte na bluestyle.cz.
2: Držíme palce, v pátek finále.

0: Takový Enrique Iglesias. Jestli je to simulant nebo ne, vy. To se nikdy nedozvíme. Heleď, odkud je ten rekordman? Z jakého státu?
1: Ten je... Počkej, to je z naší České republiky.
0: Fakt jo.
1: Z Plzně.
0: To je Plzeňák, takhle
1: ano,
0: šikovný.
1: Petr Malinčák pracoval u vězeňské služby v Borech a 20 let a 3 měsíce tam byl a ani jednou nemarodil. A díky tomu se zapsal do České knihy rekordů.
0: Nejvíc, nejpracovitější člověk ano. V České knize
1: žádný
0: rekordů.
1: Žádný Ačko.
0: To je
2: žádný sick day.
0: Počkej, takže jako ani k zubaři nepotřeboval si, nebo to jsem možná
1: dejme tomu,
0: započetlo.
1: Že oni tam mají třeba mají tam nějaký směny a mají nějaký volný dny, ale on nikdy nemarodil a říkal, že má z toho hrozně velkou radost, že může šířit takhle jako dobrý zprávy, že se zapsal s tímhle s tím rekordem. A sám tam taky říkal, že když na něj něco lezlo, tak říkal, hned to prostě řešil. Česnek, med, citron, zázvor, vždycky to zahnal a vždycky mu bylo dobře.
2: To vidíš, ten má rád svoji práci.
1: No to jo.
0: To jo.
1: On už teda teď jako skončil, on bude pracovat taky v rámci bezpečnosti, ale už teda ne u vězeňské služby, ale říkal, že v tom zdravím pokračuje dál.
0: Počkej, vy se znáte, když takhle o tom mluvíš?
1: Ne, ale já mám pocit, že normálně, jak jsem četla ten článek, tak on mě tak natchnul. Já bych se s ním tak strašně chtěla poznat.
2: Já myslel, že jsi byla na Borech, třeba víš, jako podívat se.
1: Jo.
0: Kdyby náhodou.
1: Tak jako pár měsíců jsem si tam pobyla.
0: Skvěle, tak toho zdravíme, jen tak dál.

0: víkendu se toho dělo tolik. Hokej jede, Asia Express velké finále a hlavně v sobotu Eurovize.
1: Eurovize, která bohužel pro Českou republiku nedopadla úplně nejlíp.
0: Tak do finále jsme se dostali, ne?
1: Do finále ano, ale byli jsme na 16. místě a ještě se to zkomplikovalo tím, že Eurovize měla problém s vysíláním přesně při vystoupení České republiky Daniela Žižky.
0: Sekla se kamera, tisková mluvčí říkala něco ve smyslu, že se má hodnotit zpěv a ne obraz. Oni potom byli dost vtipný, ten český tým, když byl zabraný a měli mávat do kamery celé Evropě, celému světu, tak na chvilku zamrzli a tím jako bojkotovali, udělali si srandu z toho, co se stalo s těma kamerama, to bylo jako dost bylo vtipný pěkný. Připomenutí. No.
2: Já jsem to celý sledoval a musím říct, že celý večer byl moc pěkný, jako ta show, co tam měli, byla neuvěřitelná.
0: To jo, to vždycky obdivuju. Kdo byl podle tebe vítěz?
2: Podle mě byla vítězka buď francouzská, Moldávie mě strašně bavila, a i vítězka Bulharka, myslím, že to byla, ta mě taky moc bavila.
1: Na druhém místě potom skončil Izrael a na třetím bylo Rumunsko, ale ta Dara, ta byla na prvním místě.
0: Hustá byla.
1: Se songem Bangaranga.
0: Nedáme si to?
1: Dáme!
0: Vítězný song Eurovize. Baba Vanga.

0: Vítězka Eurovize, Bulharsko. A to znamená, že v Bulharsku příští rok bude další konání Eurovize.
1: A dokonce na 70. ročníku Eurovize teď v sobotu oznámili, že bude i Eurovize iAsia. AIža? Ne AIža, ale v Azii.
2: AI Asia?
0: A není divný říkat tam Eurovize, když to s Evropou nemá nic
1: společného? Právě, ale oni tam říkali, že chtějí zachovat tady ten název.
2: Ale Asia vize, no, nezdí to úplně dobře. Taky jsem se na to koukala, když si to zmínil, Patriku. A mělo by to být v Bangkoku v Thajsku 14. listopadu.

0: Kiss Parada. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parády. Kiss Parádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
2: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Brotex, český výrobce, má řešení.
3: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
2: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na brotex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
4: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
7: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
6: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
0: Radio Kiss počasí.
8: V Čechách dnes čekáme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Na východě bude zataženo s deštěm. Teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě to bude kolem 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: V Česku se v letošním roce plánuje dokončit 130 kilometrů cyklostezek o 34 kilometrů méně než loni. Cyklisté se letos mohou těšit na dokončení lávky přes Labe u Kostomlat nad Labem nebo na nový akvadukt přes železnici na Domažlicku. Nejvíce tras dokončí Olomoucký kraj, a to 25 kilometrů. V Ústeckém kraji naopak letos nedostaví žádnou. Světová zdravotnická organizace označila epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Cílem je uvést sousední země do zvýšené pohotovosti a mobilizovat podporu mezinárodního společenství. Šíření nákazy podle organizace ale nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti.
0: Sport.
8: Fotbalisté Hradce Králové porazili v předposledním kole prvoligové nadstavby jistého mistra Slávii 3.

0: 1. Zajistili si tak konečné čtvrté místo a účast v evropských pohárech. Plzeň deklasovala 5-0 Jablonec, který skončí pátý a z ligy do poháru nepostoupí. Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Oba týmy už měly jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. To byly nejnovější zprávy a Tereza Jandová.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

0: 6 hodin 32 minuta je nejvyšší čas, abychom vás kysáci trošku probrali a bude se nám k tomu výborně hodit Romanův páteční výkon v rubrice Lepší než originál.
1: Ano, ano, dáme si ho v dnešním ranním šotu, protože máte už jenom necelou hodinku na to hlasovat na webu kis.cz, jestli byl Roman lepší nebo horší než originál.
2: To je větší drama než v Eurovizi.
1: Kdo to vyhraje? Češi vyhrajou!
0: Jo. Tady je to, Romane, buď a nebo.
2: No tak trošku Němci, ne, když je to Jagama.
1: Já, no, Tyrli.
2: To bylo něco, když jsme tohle nahrávali. Viděl jsem, že Jean-Luc, náš produkční Honza, který vyrábí obalovou grafiku Rádia Kiss a pomáhá právě s touto rubrikou, dal ven zákulisní video. Honzo, to si ještě vyříkáme tohle, jako jo, takovýhle věci dávat.
1: Dobře tam je.
2: Tak jdem na to.
3: Ranní show. Ranní show.
4: This is the story of Jägermeister.

0: Tohle byl Romanův výkon v rubrice Lepší než originál, pro který ještě můžete na webu kiss.cz hlasovat. A já jsem dala lepší, protože mě baví to tvoje halo.
1: A jak to mám říct jinak? Oni si mě tady dobírají. Halo.
0: Zní to, jak když voláš a najednou ztratíš signál. Halo.
2: Ale ještě lepší bylo. Wunderbar!
1: Tak uvidíme za hodinu touto dobou si řekneme, jak to dopadlo.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: V pátek pro český reprezentační tým začalo mistrovství světa v ledním hokeji. V pátek jsme proti Dánsku vstoupili do turné skvěle, a to výhrou 4-1. V sobotu to trošku pokulhávalo, ano, proti Slovinsku jsme sice padli, ale v prodloužení, takže alespoň bodík se počítá.
2: No a jak to vypadá dál? S kým budeme hrát a kdy?
1: Dneska je to opět tady, ve 20:20 se utkáme ze Švédskem. To nebude jednoduchý.
3: To ne.
2: To bude těžký. No, uvidíme, jak se bude dařit. Zatím to je tak, že jednou výhra, jednou prohra, tak teď už snad už jenom dobrý, ne?
3: To zas zítra ráno budeme vypadat, budete fandit?
1: Já jdu se podívat.
3: Jo, ty jdeš
2: někam.
3: Já z postele, jako jo.
1: Jako nejdu do Švýcarska, ale jdu se podívat.
2: Já někde na půli cesty, já nebudu teda ani nikde se chodit koukat ani z postele, já budu na gauči.
3: Ok, ať to dobře dopadne.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz.

0: 7 minut do 7 hodiny ráno. Tady na Kisu platí, že vždycky ve všední den házíme hrací kostkou, kterou máme trošku rozbitou, protože už 17krát nám nedala šestku.
1: Wow,
0: za
1: to
0: sebou.
1: Je dlouhá doba.
0: 17 hodů a čekáme stále na šestku.
2: A ještě k tomu tento týden házím já.
0: Aj.
2: Ale třeba naopak to bude štěstí, že se to povede.
1: Odložili všichni ty telefony, ne? Řekli, nevolám, do soutěže nevolám.
2: Abyste věděli, kysáci, o čem tady vtipkujeme, já jsem totiž mistr v tom házení jedniček.
0: No. Uvidíme. Minulý týden byl skvělý, spousta pětek, takže hodně peněz jsme rozdali. Mm-hmm. Celkem je to přes 330 tisíc korun, které jsme rozdali mezi posluchače Rádia Kiss.
2: Jednu obrovskou výhodu tahle soutěž má.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Honza má první hlasovku.
2: Nájezd na D46 u Drysic ve směru na Prostějov Olomouc je uzavřen. Je to svedený ještě do jednoho jízdního pruhu.
1: Randy spíše, že je na D11 od 10. kilometru na Prahu velké parkoviště. Co D6?
3: Z Karlových Varů do Prahy při výjezdu na Jeneč, na Hostoun, na Hostivice. Je tam bouračka.
4: V opačném směru dálnice D6, tedy na Karlovy Vary, na 28. kilometru havaroval náklaďák. V Českých Budějovicích na nádražní se srazily dva autobusy a dál se bouralo v Praze na Vinohradské a v Brně v Olomoucké ulici.
1: Za chvilku aktuální zprávy a soutěž 7-7.

vás naše muzika. Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Přijďte u

0: 30. května v iStores v Šantovce.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem, nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
6: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
7: Radio Kiss počasí.
8: V Čechách dnes čekáme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Na východě bude zataženo s deštěm. Teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě to bude kolem 15 stupňů.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Domovy pro seniory a také další sociální služby pravidelně řeší potíže s financováním a volají po dlouhodobém řešení. Některé kraje chtějí ještě od Ministerstva práce a sociálních věcí získat více peněz, než kolik pro letošek dostali, a zároveň hledají zdroje ve svých rozpočtech. Řešením do budoucna by mohlo být víceleté financování, do kterého by se ve větším rozsahu zapojily také samosprávy a soukromé zdroje. Ve Francii zemřel pravděpodobně nejstarší pes na světě. Papilon jménem Lazar by podle své majitelky letos oslavil 31 let. Psí rekord zatím odborníci ještě ověřují. V současnosti je už ale jasné, že se jedná o naprostý unikát. A teď zpátky domů.
9: Bude to taková malá africká rezervace. Takovými slovy shrnul ředitel safari parku ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku Přemysl Rabas rozšíření safari o 15 hektarů. A to nebude jediná změna. Vzniknout zde má také nový kemp, který nabídne další možnost ubytování v zoo.
8: Sport. Čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Bruny už po středečním debaklu v úvodním domácím duelu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji. Tolik zprávy v jedné minutě a za okamžik je tady soutěž 7 v 7.
10: 7 v 7.
11: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
10: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Ty chceš upravovat pravidla, nebo proč mám říkat stop?
3: Ne, ale já bych chtěl predikovat, co padne, takže řekni stop. 1.
2: Stop.
3: 3.
4: No, skvělý.
2: Ne, to nikomu nepřejem.
3: Ne, to ne.
2: I když tak je to výhra, Míša to dobře řekla. V této soutěži se neprohrává a vyhrát chce posluchačka Hanka. Hani, dobré ráno, poprvé na Kisu.
5: Dobré ráno.
2: Hanička to zkouší od samého začátku a ráda by, aby dneska padla minimálně. Jaké číslo myslíš, Hani? Co by si chtěla, prosím tě? Kolik tisíc by si chtěla vyhrát?
5: No, samozřejmě 6, ale
2: ono.
5: Budu ráda za...
2: Za každou. Tak dobře, ano. Teď si zjistíme, jak se Míše bude dařit, protože tento týden hážeš ty.
4: Ano, ahoj Hani.
5: Ahoj.
4: Jdu házet a pokusím se hodit co nejvyšší hodnotu.
2: Ještě počkej, já si to nahraju.
4: Kdyby jo, byla, dobře.
2: Kdyby byla 6, to můžeme oslavit. Tak jo, jdem na to.
4: Hážu. Hani. Na hrací kostce nepadla jednička.
2: Super.
4: To je dobrá zpráva.
2: Tak už tuším.
4: Na hrací kostce padla 4,
2: jo!
4: Takže vyhráváš 4000!
2: Pěkně, paráda. A Míša tady, ale podívej, měla strach, že to bude nízké číslo. Hani, můžeš si udělat radost, na tvůj účet přijdou 4000 korun.
5: Díky moc.
2: Nemáš záč a měj se moc hezky.
5: Zdravím,
2: ahoj.
5: Dejteru.
2: My
5: ahoj.
2: Taky.
4: Ahoj.
6: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz
2: Tohle nás baví, takhle to má fungovat.
4: A budeme pokračovat až do konce roku.
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme.
7: 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
8: Be happy.

0: Je 7 hodin a 14 minut. Povídáme si tady o tom, co jsme prožívali o víkendu. Těšte se především na ten příští, má být opravdu nádherně, tak snad budete mít volno. Míša si zamoderovala pejskařskou akci.
1: Ano, přímo v dešti.
0: No jo, to víš, to nevyšlo.

0: víkendu?
1: No už jsem dostal vyčiněno, protože jsem říkal, že o víkendu byly velké události, jako třeba hokej, jako finále Asia Express, jako Eurovize. A Luky už mi píše, jak hlavně Eurovize, hlavně Slučák byl.
2: Ano.
1: Byli jsme na srazu naší průmyslovky budějovický. Bylo krásný, když jsme si prošli školu v sobotu. Ta nostalgie, ty vzpomínky, takový to divno v břiše jsem měl, když jsem vstoupil do té třídy, protože já tam pravidelně přišel s tím, že jsem nic neuměl a věděl, že anděla vyvolaj. Ty jo, ale jenom jsme se smáli, protože vidět se po 25 letech, tak někteří jsme fakt jako se změnili, trošku zestárli. Každý další spolužák, který přišel vždycky výtlem, to si ty jo, takhle vypadáš. Ale bylo to úžasný, protože jsme přišli snad téměř úplně všichni. A měl jsem z toho ohromnou radost. Krásný den to byl.
0: A vy jste se byli podívat i v té škole přímo?
1: Jo, v každý třídě, kde jsme seděli, v šatně, kde jsme se schovávali věčně, no prostě úplně každý kout. Bylo to hezký. V Budějovicích jsem potkal naše posluchače, třeba například i Amálku a Andělku, to je krásný jméno, viď? Andělka.
0: Andělka.
1: Takže chci moc pozdravit a poděkovat, že mě taky oslovili a zdraví vás, protože moc rádi vstávají s naším ranním kysem.
0: Tak taky zdravíme.
1: Takže jedeme dál a kysáci, prosím, posledních 15 minut na to, aby jsme zahlasovali na webu kys.cz.
0: Roman Anděl zpíval Jägermeister.
1: Dozvíme se výsledek pořadu lepší než originál.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: 18. května právě dnes, jaké dny si připomínáme?
1: Dnes se oslavuje Mezinárodní den muzeí.
2: Národní den bez špinavého nádobí.
1: Národní den uznání logopedů, taky jsem chodil.
2: A taky Národní den návštěvy příbuzných.
3: Ale Morava přijela!
0: Jo, návštěvy! No jedna velká návštěva bude od nás. My vás navštívíme v Mikulově příští víkend, ne ještě tento, byť bohužel bude nádherně. A doufejme, že nám počasí vydrží a uvidíme se na konci května. Přivezeme do Mikulova Snap.
2: Taky 666.
0: To bude kotel. A Veronu. Jo, to je dost možný, protože cesty z pódia v Mikulově někam, kde bude postel, ve které se vyspíme, ty jsou klikaté.
2: Ano, to jsou pověstné ty procházky večerní.
1: Vždycky zábava, ale já vím, Romane, naprosto přesně, co budeme zpívat, až půjdeme z amfiteátru Smír Hotel.
0: A to bude co?
1: Jorololí!
0: Jega majstá! Kiss, Radio Kiss.

0: před výjazdom na Dašice u Pardubic. Dávejte si pozor, jsou tam kurty porozhadzované po celé dlžce.
1: Díky, Rendo.
2: Je 11 na Prahu od 17. kilometru, jedno nehybné parkoviště minimálně na 3 kilometry.
1: No teda od 17. kilometru, pokud jste tomu dobře nerozuměli, co dál?
3: Bouralo se hned na prvním kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Vážnou nehodu řeší na silnici 11 na 276. kilometru ve směru na Opavu a v Olomouci ve Volkrově ulici osobák srazil cyklistu.

0: počasí.
1: V Čechách dnes čekáme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Na východě bude zataženo s deštěm. Teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě to bude kolem 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo školství dosud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol i na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Březnový průzkum naznačuje, že pro jsou zhruba 4/5 rodičů. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí. Toto číslo ale nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně. Ta zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024 jde o nárůst o 78%. Uvedla to lidskoprávní organizace Amnesty International.
0: Sport.
1: Fotbalisté Realu Madrid v 37. kole španělské ligy zvítězili 1-0 na hřišti Sevilla. O ukončení vítězné série soupeře po třech zápasech rozhodl Vinicius Junior už po čtvrt hodině hry technickou střelou k tyči. Real po porážce v El Clásiku a ztrátě naděje na titul vyhrál po druhé za sebou. To byly aktuální zprávy a za chvíli už se dozvíme, jestli byl román lepší než originál. Pane Anděl, nástup před komisí.
2: Bude vydán verdikt.
3: Jo, do, do,
2: jo, teď si zpíváš.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

0: Romane, prosím tě, když si za tím mixážním pultem, můžeš si nachystat takový ten zvuk wow, wow, wow, wow, wow.
1: Tohle?
0: Jo, to je on, děkuju.
1: Toto bude tak špatný?
2: Lepší než originál.
0: Je to tady, kysáci. Každý pátek představujeme nějaký song v rubrice Lepší než originál a v pondělí vlastně zveřejňujeme hlasování, jak to dopadlo, protože v pátek ty si zpíval Jägermeister, Romane, a teď já už mám v ruce výsledky.
1: Na to se dostaneme. Co jsem koukal na komentáře a na Facebooku a Instagramu, tak vesměs je to pozitivní. Třeba Matouš ti tady píše, Romčo, fantastické, nic jiného mi nebeží v autě, jenom tohle. Jak tohle nebude mít 100%, tak jsem normální už doslova v pr.
3: Ahoj, já si teda nemůžu pomoct, ale na tón přirozenej Romanova hlasu je tohle naprosto geniální. Tohle, jestli nebude rekord téhle rubriky, tak budu normálně naprknutej.
1: Tak to jsme dva, Pietro. To jsme dva, jestli tohle nebude rekord.
0: Romane, já vím, že máš na to špatnou paměť, jo, na ty čísla. Ale jaký byl tvůj dosavadní nejlepší výsledek?
4: No nic moc velkýho.
1: Nějakých 95 si měl, mám pocit, ne? Nebylo to za My Way, jak jsi zpíval se synem Davidem?
4: S Davidkem, ano, Nelly to víc. Mohlo být dobrý, jinak, hele, šáhnul jsem si i na 70.
0: A ano.
4: I na 80.
0: Ano.
5: V pohodě, Roman, já byl
4: na 50. Zmožek 95%.
1: Hele, vidíš, hezky.
4: Už mi lásko není 20 let a rychle hledám, kde tady máme ten duet, ale to asi teď nenajdu. Ale ano, myslím si, že to tak bylo, Patriku, že to bylo snad 96. Už to vidím. A. 96%.
1: Wow,
4: 96%.
1: Dobře, dobře.
0: Tvůj výkon v rubrice Lepší než originál. Kde jsi se odvážil jodlovat?
5: Zajodluj ještě?
4: Teď ne. To až za odměnu, jestli bude 100%.
0: Jodlovat nebudeš. A 100% to není.
4: 99 beru ještě.
0: Za to by si jodloval?
4: Jo.
0: Dobře. Takže Romane, není to ani 99.
4: Ale 98 taky beru.
0: Jsem zvědavá, jestli by si jodloval i za 95%.
1: Dobré!

0: gratuluju, 95% výborná práce.
1: Jo. A zasloužíš si to, protože jodlování, to teda tady ještě vůbec nebylo.
0: V Mikulově příští víkend to oslavíme.
2: Ranní show.
0: Proč tam zase dávám jiný
3: jingle? Ty s tím máš nějaký problém?
0: To je totiž Jägershot.
2: Jo,
0: Jägerbomba.
4: This is the story of Jägermeister.

0: Krista.
1: Je to za námi. 95% lepší než originál. Moc vám děkuju, kysáci, za hezký komenty, který jste mi nechali všude na sockách. Žánovi Lukovi děkuju za velkou trpělivost a velký protože to jsme natáčeli snad na 5krát tohle. Ale bylo to super. V pátek velké překvapení. Nápověda toho, kdo bude zpívat.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Aha, takže budou zpívat, nebo bude zpívat. Kolik jich bude?
1: Budou zpívat. A budou to tři holky zprávařky.
3: Wow, nikdy jsem neviděl holky, že by něco zpívali.
1: Ne.
2: Takže Tereza Jandová.
1: Je to tak.
2: Lucka Sinková.
1: Ano.
2: A Blanka Holoubková.
1: Přesně, v pátek v 7:30.

0: Krásné ráno, kysáci. A vy, co máte baráčky a zahrady, už stojíte s hadicí u bazénu, co? Plníte vodou bazén, jo? Počasí, ty bláho, na víkend někde bude možná až 30 stupňů Celsia.
1: Hlavně bude slunečno, takže to bude opravdu stát za to.
0: To vydrží.
2: Taky už bylo na čase, ta zima byla vleklá.
0: Dáme jednu legendu, kterou možná si vzpomenete na to, jaký to bylo, když jste ji poprvé slyšeli. Kolik je to let zpátky?
1: Je to přesně 13 let zpátky a pozor, tahle písnička má na YouTube 100 milionů zhlédnutí.
0: Ani se nedivím, kdyby měla miliardu, taky bych to chápal.
2: Možná jednou bude mít.
0: Na hezký počasí, který nás konečně čeká.

0: Na připomenutí toho, že nás čekají nádherné dny, je 7.52. Někteří o víkendu slavili, někteří fandili, protože Asia Express reality show je na svém konci. Míšo, ty jsi o tom věděla hodně, protože jsi k tomu natáčela i dost vtipná videa.
1: Ano.
0: A finále bylo včera?
1: Finále bylo včera. Na Primě ve 20.15 začínalo. Pokud jste to někteří neviděli a chtěli byste se nechat překvapit, tak nekoukejte na sociální sítě a stlumte si teď rádio.
0: Na 5 vteřin, jo, pozor, my řekneme, kdo vyhrál, takže 3, 2, 1, teď.
1: Byly to Jelítka, tým Jelítek, to byli ty sportovci Tomáš Slavík a taky Vávra Vavřinec Hradílek. A to Vavřinec Vávra byl ten olympijský medailista, co závodil na kajaku, a Tomáš Slavík, to je taky sporták, protože to je český horský cyklista.
0: Oba dva byli sympatiáci. Pokud se nepletu, do banku taky přihazovali spoustu peněz, takže si vlastně zasloužili, že ty peníze vyhráli, ale nevíme kolik. Co, to jsem nikde neviděl.
1: Taky jsem na to nekoukala, že bych jako to někde viděla napsaný.
0: Ale gratulujeme. A viděl jsem na sociálních sítích, že už se někteří rozčilovali, že jim jako práskli, kdo vyhrál. Ale na druhou stranu, tak radši bych teda prvně koukal na to finále, než do mobilu, ne? Když bych nechtěl vědět, jak to je
2: s finále. Tak ono, když scrolluješ, tak se to stane, ale mě by zajímalo, Romane, Míšo, šli byste do Asia Express?
0: Líbilo se mi to. To, že bych byl na čerstvém vzduchu mezi lidma, evidentně dost milýma, někteří prostě ty místní byli super, já jo.
1: Jasně, ty jsi neviděl to finále, že ne?
0: Ne.
1: Byl tam totiž úkol, 7 statečných se to jmenovalo, a oni měli jíst různé věci.
0: O, tak jako...
1: Ploštice, býčí chloubu a tak dále, stonožku a tak dále. Těm lidem tam opravdu bylo špatně, těm soutěžnicím, opravdu tam zvraceli do kbelíku, omlouvám se, že to tak říkám, fakt to bylo drsný.
0: No to si dejte zpětně teda, to přes jako... Prima Plus a podobně.
2: Počkej, casting do druhé řady, jasně, Roman Andě.
1: Přihlaď ho tam!
0: Ale slyšeli jste, jak Míša říkala, býčí chlouba.
1: No, jak to mám říct jinak?
2: Býčí koule, ne?
1: Ale ono to bylo i s tím...
2: Fanfulínem.
0: Míši, milostný život, ukážeš mi tvou chloubu?
3: Raníky, každý všední den od 6 do 10.

0: Finále Asia Express za námi. Položili jsme si otázku, kolik vlastně ty Jelítka kluci vyhráli? 600 tisíc, tvrdíš?
1: Ano, ano, 600 plus 200 tisíc, ještě nějaký bonus.
0: To nevypíše Erika, 80 tisíc korun.
1: Patrik tvrdí to samý.
2: Vyhráli 600 tisíc a plus 200 tisíc dostali prémii.
0: Pěkné.
1: 80 tisíc, to by bylo málo.
0: Že jo, taky si říkám.
3: No to jo.
0: No, užijte si to, kluci.
4: S kysem za volantem po celé republice.
0: Máme tu několik hlasovek. Co se kde děje, Market?
5: Okres Příbram z Milína na Slivici 66. Jezdí se tady jedním pruhem, jsou tady semafory.
0: A Peťo?
6: Kdo jedete do Pardubic přes Ostřešany, Nemošice, stojí to už na konci Ostřešan.
0: Pepane?
7: Dálnice D5 je na 43. kilometru kvůli nehodě úplně zastavená.
3: Tři osobáky se srazily na silnici 3 u Kaplice u Českého Krumlova a ještě se bouralo na Mělnicku na silnici 9 u Libiše.
4: Rádio Kiss, filmové tipy.
8: Jeden z nejlépe hodnocených amerických animáků má v plánu chytit i vás za srdce. A z vážok a vymáčknout pár slz. Když si pták a hlodavec, který se fakt nemusí nechtěně vyměnit těla, budou muset spojit síly, najít společnou řeč a prožít nejdivočejší dobrodružství svýho života. Na jehož konci by se peří i chlupy měly vrátit na svý místo. Dobrodružnou podívanou kouzelná výměna si pustíte na streamovací platformě. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Vedro? Bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
5: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
8: Radio Kiss. Počasí.
9: V Čechách dnes čekáme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Na východě bude zataženo s deštěm. Teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě to bude kolem 15 stupňů.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Ředitelství silnic a dálnic a Správa železnic chtějí pro rok 2027 více finančních prostředků než letos, aby mohly pokračovat v klíčových stavbách a pustit se i do nových projektů. Tuzemská dálniční síť by se měla v příštím roce rozšířit o 30 až 35 nových kilometrů. Letos ředitelství silnic a dálnic plánuje zprovoznit téměř 40 kilometrů hlavních dopravních tepen a dalších 21 kilometrů silnic první třídy. Americký prezident Donald Trump na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února Spojené státy a Izrael a ve které od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. A teď zpátky domů.
10: Západočeské divadlo v Chebu odtajnilo své plány na nadcházející sezónu 2026-27. Pod podtitulem Sezóna risku a zisku uvede šestici nových titulů na velké scéně i v komorním studiu D. Diváky čekají příběhy plné odvahy, netradičních cest k cíli a hrdinů, kteří berou osud do vlastních rukou.
9: Sport. V neděli se hrály další zápasy na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. V curišské skupině A Velká Británie podlehla Spojeným státům 1-5. Rakousko porazilo 4-2 maďarský celek a večer Německo prohrálo s Lotyšskem 0-2. V Bčku ve Friburgu Slovensko přehrálo Itálii 4-1. Švédové bez potíží přijeli Dány výsledkem 6-2 a večer Norsko porazilo Slovensko 4-0. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jendová.
11: A moc děkujeme, že jste po víkendu zase s námi.
12: S vámi je Ranní trojka.
11: Přejeme vám hezké pondělí a teď i společně s E-Type.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy.

0: Jak se asi dneska šlo všem studentům, kteří se v pátek dozvěděli, že se dostali na střední školu? Ta pohoda, to vědomí toho, že jste to zvládli a teď máte vlastně klídek.
1: Nemusíte nic, každému už je úplně jedno, jaký vysvědčení budete mít. Pohoda!
2: Teď už si můžete ve třídách třeba s učitelema zpívat nebo koukat na filmy.
0: No, doufejme, že v těch třídách je to tak, že všichni jste se dostali, protože ti, co ne, tak je to smutný období, ale určitě to zvládnete na podruhé. Michal se tomu věnoval v pátek dopoledne.
3: Spoustu budoucích středoškoláků dneska čeká na výsledky. Budu přijat, nebudu přijat. No a my se ptáme, vaše největší nervy, největší nervozita, na co jste kdy nejvíc čekali, na jaké výsledky?
4: Já jsem si udělal po základní škole vyučení, pak jsem chtěl jít na stavební průmyslovku a v měsíc jsem čekal na dopis a v tom dopise přišlo, že jsem pro další studium nežádoucí. Připomínám, psal se rok 87.
5: Dělal jsem papíry na motorku a den předtím jsme, řekněme, trošku víc pili. Měli jsme psat pouze jenom testy, neměli jsme jezdit a přišel ke mně instruktor a řekl, ty jdeš jezdit. Ještě jsem si chvilku předtím hodně půjčoval klíčky, protože jsem to potřeboval jít vyhodit. Na nic naštěstí nepřišel, čekal jsem, že mě vyrazejí odtamtud.
3: Já bych dneska výherní balíček dal Áji.
6: Tak já jsem chodila od šestky na gympl, takže jsem si nemusela vybírat úplně střední, mohla jsem pokračovat, ale chtěla jsem si v devítce vyzkoušet, jestli jsem natolik připravená, abych se dostala někam jinam. Zkoušela jsem to na obchodku a tehdy jsem se snad z 200 dětí dostala na šestý místo. Ze školy vyvolávali moji mámě, jestli tam vážně nenastoupím, že bych jako měla. A já jsem tvrdošíně trvala na tom, že zůstanu na gymplu. Zpětně jsem ráda, stejně jsem se k té obchodce vrátila, ale až na vejšce, ale bylo to super. Radio Kiss.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Míša se hlásí před sapku Kysu.
2: Ve směru na Pelhřimov před Čížkovem srazil osobák srnku. Stojí tam za zatáčkou těsně, tak opatrně, až do toho nevletíte.
1: Děkujeme. Co ta D5?
3: Dálnice D5 je na 43. kilometru kvůli nehodě úplně zastavená.
4: Na Mělnicku na silnici 9 u Libiše jsou tři osobáky v sobě. Další nehodu řeší v Rakovníku v ulici Československých legií a ještě se bouralo v Českém Krumlově v ulici 5. května.
1: Už brzy budeme hledat česká slova v zahraničních hitech. Takzvaná rubrika Hej Šašo, brzy na Kysu.

0: KIS počasí.
1: V Čechách dnes čekáme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Na východě bude zataženo s deštěm. Teploty vyšplhají na 16 až 21. Na východě to bude kolem 15 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zhruba každý druhý člověk má problém s orientací v nemocnicích. Vyplývá to z průzkumu Ministerstva zdravotnictví a designérů. V současnosti vytvořili návod, díky kterému nebudou pacienti po chodbách bloudit. Nový projekt za pomocí virtuální reality a technologie monitoruje to, na co se náš zrak dobře zaměřuje. Na cedule použili písmo speciálně navržené pro dobrou čitelnost ve zdravotnických zařízeních. Kvůli situaci na Blízkém východě prudce zdražily plastové obaly, navíc se nemají jak dostat do Evropy. Tyto obalové materiály vznikají z ropy. Její cena od začátku konfliktu prudce stoupla. Došlo také k přerušení dodavatelských řetězců mezi Blízkým východem a Evropou. Některé firmy proto už začaly používat alternativy k plastům kvůli úsporám i ekologii.
0: Sport.
1: Fotbalisté Manchester United porazili doma 3-2 Nottingham a kolo před koncem soutěže si definitivně zajistili třetí místo v tabulce. West Ham s Tomášem Součkem prohrál 1-3 v Newcastlu a na sestupové pozici má stále dvoubodové manko na Tottenham, který už v úterní dohrávce na hřišti Chelsea může rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.
3: 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Keks. 7, 8,

0: Zívenách v Putenách.
1: Radio Kiss uvádí.
2: Už se vám někdy stalo, že jste poslouchali nějakou zahraniční písničku a teď jste si řekli, hele, nespíval tam něco česky? Tak přesně, když se vám tohleto stane, tak musíte poslat e-mail někomu z nás do studia, protože my vás rádi zařadíme do rubriky Hej Šašo, kde právě v cizojazyčných hitech hledáme česká slova.
3: Kačko, krásné ráno!
4: Ahojte!
3: Já tu znám! Naše velká posluchačka, za to ti chceme moc poděkovat, Kačí, protože ty jsi s námi všude, v apkách, na Kisu, na akcích a tak dále. A teď dokonce v rubrice Hej Šašo, tak jsme na tebe zvědaví. Co jsi to připravila? Jakýho interpreta?
4: Od Tiesta Song Business.
3: Mm-hmm, jdem to lovit, Patriku.
5: Pojďme na to.
6: Já to znám hodně dobře, tu písničku, ale když jsem se přepojil do módu čeština, tak jsem tam slyšel něco jako nelestám, nelestám.
3: Fakt jo.
2: Jsi ve správném místě, Patriku.
3: Tak já dám tu
4: jo,
3: konkrétní
4: Paťo,
3: pasáž.
4: Jo, Paťo, jsi ve správném místě, to má Míša pravdu, no.
5: Dobře.
3: Lesketam.
2: Skoro to říkáš, Romane.
3: Lesketam.
4: Romane, snaž se, to je skoro správně.
3: Lesk. Něco s leskem, lesk je tam.
2: No?
4: Lesk je tam.
5: Je to tam.
6: On tam je lesk,
5: teď to slyším.
2: Tak to tam je.
3: Hele, počkej, fakt, lesk je tam. No teda.
4: Wow. Úplně přesně, já jsem to slyšela na první dobrou, jak to znělo. Já jsem to zaslechla už v listopadu. A hned jsem vám psala maily a furt se ke mně nedostalo. Říkám, no nic, já to musím furt posílat ty maily, dokud si toho někdo nevšimne.
3: Správně na to jdeš, teda, že ty jest to má češtinu, tak to jsem nevěděl.
2: To má tak vyblejskaný.
3: Lesky je tam. Kačí, moc ti děkujem a dnešek stojí za to. Zase někdy. Ahoj.
4: Ahoj.
2: Ahoj. Radio Kiss.

0: Nejhorší možná věta. I don't know pro dnešní den.
1: Jo.
0: Pokud kysáci teď sedíte například v autě, jedete městem a vidíte mladé kluky a holky, jak jsou nádherně oblečení, kluci mají saka, holky mají šaty, tak maturitní zkoušky jedou naplno, je to tady. Cítíme s váma.
2: Co je zajímavé, že spousta lidí říká, dospělých, já bych se vrátil do školy a tak dále, ale jak se zmíní slovo maturita, všem naběhne husina.
3: Mě normálně bolí břicho trošku.
0: Tak držíme palce.
3: Hodně štěstí. Nicméně přiblížila se 8:45, což znamená vyhodnocení ranní kachny, takže jakmile uslyšíte NSYNC, volejte k nám do studia.
0: 210
2: 323
0: 323.

0: Back. NSYNC na Kisu.
1: Kachna ranního Kisu.
0: A co pak dneska asi bude raní kachna? Máme nějakého lovce na telefonu? Halo, halo?
2: Martin.
0: Co s ním?
2: Celou dobu čeká, ale říká, Martin, nepokládej telefon. Akorát to řek a bum ho a vypnul to.
0: Tak musíme dát druhou šanci někomu.
2: Tak, to je otázka, jestli ztratil signál, Martin.
3: To se mohlo stát.
2: No jo, no, kamaráde.
0: Nebo se mě leknul, tak já budu mluvit potišejc.
2: Zkus to potišejí tedy, jo?
0: Halo, halo.
2: Skválně, jestli tam někdo bude.
0: Radio Kiss, je tam někdo?
4: Ahoj, je tady někdo.
0: A jak se jmenuješ?
4: Jirka.
0: Jirko, co je kachna, pojď.
4: Tak já myslím, že žádná nebyla.
0: Super zvuk.
5: Tohle bych si uložila.
2: Ona byla taková dost jako až okatá, bych řekl.
5: Ano.
2: Ale tak zároveň...
4: Tak jsem to zkusil, no.
2: No, v pohodě. Nevadí, ale díky za ten pokus. A měj se. Ahoj, Jirko. Čau.
5: Ahoj.
2: Hele, a najednou položili telefony úplně všichni, co tady vidím na ústředně, protože všichni chtěli volat, že žádná raní kachna evidentně nebyla, jo. No jo, tak uvidíme teď. Rádio Kiss, dobrý den.
6: Ahoj, tady posluchač Fanda.
2: Ahoj, Fando.
0: Čau.
2: Co je kachna dnešní?
6: Jo, já si myslím, že to bylo s tou nemocnicí. S tou digitalizací.
2: To bylo ve zprávách.
6: Ano.
2: Dáme nápovědu všem ostatním. Terka měla za úkol nekachnit. Mm-hmm. Dokonce i všechny ostatní holky, které nám pomáhají, kluci, Savanu zdravíme taky. Takže ne, ve zprávách dneska raní kachna nebyla. Ale díky, Fando.
6: Nevadí.
2: Měj se.
5: Ahoj.
0: Ahoj.
2: No tak jo, tak hele, poslední
0: já
2: šance
0: vám
2: to
0: říkám,
2: zkusit.
0: Že to dneska nikdo nedá. Radio Kiss, kdo pak se dovolal? Halo?
2: Zase, promluvil jste Patriku a lidi pokládají telefon.
5: Já to zkusím.
0: Míšo, pojď.
5: Radio Kiss, kdo se dovolal? Halo?
7: Halo, halo?
5: Halo, halo. Vidíš, musíš být jenom Patriku trochu sympaticky. Jak se jmenuješ?
7: Ahoj, já jsem Karel.
5: Ahoj, Karle. Tak povídej, co si myslíš, že je dneska raní kachna.
7: Já bych řekl, že Eurovize se přesouvá do Asie.
2: Ano, ne přesouvá, ale bude tam jakási sestřička. Bude to Eurovize Asia.
0: Asia, ano.
2: A taky mě to zaskočilo, protože jako co je evropského na Asii, ale aby zanechali název a udělali jakýsi klon, tak to teď oznámili a je to pravda.
7: Je to pravda, jo?
5: Je to pravda, v listopadu to bude někdy.
7: Jo, tak špatná
2: trefa. Ne, vůbec ne. Taky bych se jako podivil nad tím. Takže dobrý pokus. Měj se moc hezky. Ahoj, Kájo.
7: Ahoj.
2: Takže kachna nebyla uhodnutá.
0: Nebyla.
2: Tak Míšo, za chvilku řekneš, co jsi řeklas.
5: Já jsem něco zřeklas, ano. A bylo to velmi nápadné, až to bylo tak úplně nenápadné, že to nikdo neodhalil.
2: Ty jsi kriminálník.

0: Dneska jsme na Kisu vypustili kachnu. Velmi nenápadnou, ale kachna to teda je a obrovská. Hned z kraje našeho vysílání jsem mluvila o strážným z Plzně, který za 20 let, co pracoval u vězeňské služby v Borech, ani jednou nemarodil.
1: Slyšíte to? Za 20 let ani jednou.
2: Hustý, Borec.
1: To je zaměstnanec roku.
2: To je imunita. Pozor.
3: Ano,
1: ano.
0: A to je, vážení, pravda.
1: Ano.
0: Co ale pravda není, že jsem tam 3 měsíce seděla.
1: A nikdo se neozval,
0: nikdo,
1: že Míša seděla 3 měsíce.
0: Všichni si mysleli, že jsem kriminální.
1: Kalicí, poslechni, ta holka, hele.
2: Podívej se na ní.
1: Odkud to vylezla?
0: A já říkám, tak 3 měsíce jsem tam seděla a nikdo nic.
1: Jako ono se tam můžeš dostat raz, dva a ani jako nechceš to, co si budem povídat, ale zrovna tebe, Míša, si neumím představit, no. Že by tě za něco odsoudili.
0: Ale tak jako zase bych si tam popovídala s těma lidma, měla bych hodně toho, co vyprávět, ale ne, opravdu, ve vězení jsem nebyla.
2: Já úplně vidím tu spoluvězenkyni, Míši. Prosím vás, dejte mě od ní pryč, já už to nemůžu poslouchat.
0: Ona mele tím pantem.
4: Roman, Patrik a Míša. Raní

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tato dopravní nehoda se ještě došetřuje.
2: Ve směru na Pelhřimov před Čížkovem srazil osobák Srnku. Stojí tam za zatáčkou těsně, tak opatrně, do toho nevletíte.
1: A na co dále myslet?
3: Na dálnici D5 ve směru do Prahy u Chrášťance srazila 4 auta. Další nehodu hlásí na Pražském okruhu na 24. kilometru ve směru na Ruzyň. Další nehody jsou na silnici 45 u Bruntálu a taky v Brně v Kšírově ulici.

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolík, normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty čičo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
7: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
8: Přijďte už 20.

0: dalších akčních nabídek. Navíc prvních 30 zákazníků získá powerbanku jako dárek. Vidíme se 22. května v iStores v Šantovce.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: V Čechách máme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, na východě je zataženo s deštěm. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na východě to bude kolem 15 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Ceny energií pro domácnosti se po začátku konfliktu na Blízkém východě zvyšují. Patrné je to zejména u plynu, kde nové fixace v porovnání s únorovými nabídkami u některých dodavatelů výjdou při vysoké spotřebě i o 8 000 korun ročně dráž. Řešením je vybrat nejvhodnějšího dodavatele a cenu zafixovat. Odborníci doporučují dvouletý závazek. Pokud se chystáte letos v létě vyrazit do Edinburgu, měli byste zbystřit. Skotské hlavní město totiž rozhodlo o zavedení turistické daně. Ta se bude vztahovat na hotely, Airbnb, hostely i kempy. Platit by měla ve druhé polovině července. A teď zpátky domů.
8: Bude to taková malá africká rezervace. Takovými slovy shrnul ředitel safari parku ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku Přemysl Rabas rozšíření safari o 15 hektarů. A to nebude jediná změna. Vzniknout zde má také nový kemp, který nabídne další možnost ubytování v zoo.
7: Sport. Čeští hokejisté vstoupili do světového šampionátu ve Švýcarsku páteční výhrou 4-1 nad Dány. V sobotu si ale cestu do čtvrtfinále zkomplikovali, když vůbec poprvé v historii prohráli 2-3 v prodloužení se Slovinci. Dnes se výběr Radima Rulíka pokusí fiasko napravit proti Švédům. Třetí zápas Česka na turnaj startuje ve 20 hodin a 20 minut. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
9: Terko, děkujeme. Hezké dopoledne.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: 14. května pondělí a snad jste si užili ten víkend, který byl.
1: Užila si ho určitě taky posluchačka Dominika, kterou zdravíme, která běžela v sobotu závod Run Tour v Kopřivnici a celých 10 kilometrů tohoto závodu jí hrálo Radio Kiss v uších, tak za to moc děkujeme a zdravíme tě.
0: Run Tour Kopřivnice?
1: Ano.
0: Tak to se tam možná potkala i s naší zprávařkou Blankou Holoubkovou, protože jsem viděla na jejich sociálních sítích, že to taky běžela.
2: Správně. Hezky. Další víkend před námi a o tomto víkendu 90s Explosion na výstavišti v Praze. Za chvilku vám rozdáme další exkluzivní dres.

0: Virgin Tour 2026.
1: Víkend má být krásný a vy, co vyrážíte na sobotní akci 90s Explosion na pražské výstaviště, tak si to užijte. Bude to stát za to.
2: 15 hvězd vystoupí naživo odpoledne i večer. Bude to opravdu krásný další zážitek. A mezi nimi například někdo, u koho se pozastavíte s tím, že si řeknete, kdo to je Boys Live. Boys jako Boyzone, Life jako Westlife, zajímavá kombinace s těmi největšími hity. Například od Boyzonu. A od Westlife si pustíme za malou chvíli, protože na vás máme jednu dobrou připomínku.
3: Máme pro vás připravený originální dres a jestli ho chcete vyhrát, tak během toho, co budou hrát Westlife, volejte 210 323 323.

0: vystoupí na 90s Explosion už tuto sobotu na pražském výstavišti Uptown Girl, určitě písnička, kterou také uslyšíte.
1: Teď jsme si to tady prohodili tento týden, u nás se rozdává exkluzivní dres, limitované edice, navíc ten, který už se nedá sehnat, u Michala Kavalčíka naopak dres i vstupenky na 90s Explosion a pojďme tedy dres rozdat naší posluchačce.
0: Posluchačce Monice, Moniko, ahoj.
2: Ahoj.
0: Moni, řekni nám, byla jsi už někdy na nějaký takovýhle velký devadesátkový akci?
2: No takhle velký ne, bude to premiéra.
1: Wow,
0: hezky.
3: A takže někdy na nějaký akci, třeba kde byly devadesátky, to jsi byla historicky?
2: Byla, ale na nějaký menší, ne na takhle veliký.
0: Super, a v sobotu by ses dostala na 90s Explosion?
2: No určitě, já si počítám.
0: Budeš k tomu výborně oděná, velikost dresu máme, všechno zapsané, takže ti to pošleme.
2: Paráda, moc děkuju.
1: My taky gratulujeme, měj se hezky.
0: Ahoj.
2: Taky, ahoj. Radio Kiss.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Pondělní den se naplno rozjel ze studia Rádia Kiss. Vás zdravíme hlavně naše posluchače, posluchačky, které se rozhodly, že si o víkendu přivydělají nějakou tu korunu. Mm. Jenomže bohužel to dopadlo přesně tak, jak jste nechtěli, že ty peníze, co jste konečně vydělali, jste rovnou odevzdali.
1: A to se mohlo stát jak?
0: No, téměř jednoduše. Lado, řekni, jak to bylo?
2: Ahoj, Raní Trojko, no to máte pravdu, byl výživný víkend. V sobotu jsem šla makat do hospody, že si prej přivydělám, no a do toho mi volá dcera, že zabouchla samozřejmě dveře od bytu a klíče z druhé strany. Takže místo výdělku jsem měla 3000 ztrátu. Výborný to bylo. Jak nepiju, musela jsem si normálně dát až panáka.
3: Jaj, zámečník asi vy.
0: Lado, to jsem nedávno zažil, zabouchnul jsem dveře, ale naštěstí nebyly z druhé strany klíče. Mobil jsem měl u sebe, takže jsem volal zámečníkovi. Ten opravdu přijel během, já nevím, 20 minut, jo. Hmm. Asi i za ten expres jako platilo, že přijel tak rychle. Aha. Hele, on to měl otevřený během 5 vteřin.
3: To jsou šikovní.
0: Zalomcoval nějakou něco jako kreditku použil.
1: Hmm.
0: A ten zobáček, jo, ten prostě byl schopen nějak tak odblokovat. A najednou otevřeno, takhle dal ruku 2000 a odjel. Si říká, takhle se mají vydělávat peníze.
3: Já jsem si říkal, co furt děláš u těch dveří u kanclů.
0: Trénuju.

0: přijďte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Už v pátek někdo z vás vyhraje krásný zájezd do slunné Albánie, do pětihvězdičkového hotelu Henry Resort and Spa. Čeká na vás all inclusive, trojlužkový pokoj pro tři osoby, moře, jídlo, pláž, tobogány a spoustu dalšího.
2: Stačí tedy odpovědět na soutěžní otázku, která je na webu kiss.cz. Zaškrtnete správnou odpověď, budete čekat na pátek odpoledne. Jestliže uslyšíte své jméno od Radka a Magdy a zavoláte, dovolená je vaše. Na to vás bude upozorňovat i Michal Kavalčík. Ahoj Michale.
3: Krásné dopoledne, ahoj.
2: Tak ty náš lingvisto, prosím
3: ano,
2: tě.
3: Ano, specialista.
2: Jak si myslíš, že se mluví v Albánii?
3: Kebabština. Ne?
2: Jak zní kebabština? Durum.
1: Zabalit nebo sebou.
3: Ještě mi
2: Bylinková
3: to tam
2: bohobluji. Nebo česneková.
3: Ty vago.
2: Hele, no? Zkus to trefit, jako on je to fakt ojedinělý jazyk prý, jo, albánština.
3: Počkej, já to zkusím, já mám pocit, že jsem tam něco jako slyšel. Ju urojn je ty hneti Merkel hulsme dle do den džormi Radio Kiss.
4: Počkej, to bylo maďarsky, ne?
3: Ne, to bylo albánsky.
2: A co jsi říkal?
3: Že vám přeju krásné pondělí, posloucháte dopolední Radio Kiss.
4: Děkujem.
1: Michale.
2: Tak Michale, hele.
3: Všecko umím, no, stačí se zeptat.
4: Takže nahrávejte Michalovi hlasovky jenom v albánštině,
2: výborně,
4: prosím.
2: Hezké dopoledne.
3: A děkuji za kebab.
0: Soutěžte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a Rádio.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Pěkné dopoledne, máme tady dvě malé komplikace, tak děkujeme za vaše hlasovky. David.
2: Bez Děčína směr na Liberec, je tam asi autonehoda, jsou tady kolony, kdo může, ať to objede.
1: A D10.
3: Dálnice D10, směr Mladá Boleslav, 43 km. Je tam ostavený kamion, ostavným pruhu, ale jsou tu kolony, pomalu to popojíždí. Ahoj Milan.
1: Děkujeme Milane, kdyby vy jste věděli o nějakých velkých komplikacích, tlačítko doprava v naší apce, děkujem.

0: když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá non-stop.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex, český výrobce, má řešení.
8: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
7: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
9: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
10: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
9: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
11: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
0: Radio Kiss. Počasí.
14: V Čechách máme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, na východě je zataženo s deštěm. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na východě to bude kolem 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v 1 minutě.
14: Více než polovina malých a středních firem a podnikatelů, konkrétně 52%, očekává od znovu zavedení elektronické evidence tržeb více byrokracie. 4 z 10 podniků a živnostníků si myslí, že novinka přinese více digitalizace a bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky. Vláda očekává, že případné zavedení EET zřejmě od ledna 2027 přinese do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun. V několika evropských městech evidují muže nakažené dermatofilózou, které se přezdívá dešťová hniloba a která obvykle postihuje jen zvířata, jako jsou koně nebo ovce. Na neobvyklé šíření nemoci v evropských městech upozorňuje i americké vládní centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. A teď zpátky domů.
15: Západočeské divadlo v Chebu odtajnilo své plány na nadcházející sezónu 2026-27. Pod podtitulem Sezóna risku a zisku uvede 6 nových titulů na velké scéně i v komorním studiu D. Diváky čekají příběhy plné odvahy, netradičních cest k cíli a hrdinů, kteří berou osud do vlastních rukou.
0: Sport.
14: Italský tenista Jannik Sinner ve finále v Římě porazil 2x6-4 Kaspra Ruuda z Norska a jako druhý tenista v historii ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal pouze Novak Djokovic ze Srbska. Tolik zprávy v 10 hodin a teď už začíná dopolední Kiss.
7: Pojďme se do toho pustit, nejlepší muzika, skvělé devadesátky a hlavně dobrá nálada vždycky na Rádiu Kiss. Tak pěkné pondělí.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
16: Be happy. Hey.

0: Pěkně po víkendu, nezmrzli jste, nepromočili jste se, to bylo deště v sobotu, vidíte, a potom najednou v neděli sluníčko. Dobře, bylo ještě trošku chladno po ránu, ale pak se to vyšplhalo někde i na 15. Krásné, příjemné nedělní teploty, tak doufám, že jste třeba vyrazili někam na procházku. No, myslím si, že v létě budeme mít hodně ovoce, budeme mít hodně sena, protože jsem našel pranostiku, že po tom docela studeném víkendu by mohlo platit tohleto. Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. No, o víkendu trošku zima byla, mlhy byly taky, no tak bude hodně ovoce, třeba toho českého, nebo nám něco dovezou z Polska, z Kuby, z Jižní Afriky. A seno? Seno si zatím ještě umíme udělat sami, že jo? To se ještě asi nevozí z Polska. Tak pojďme na to, pondělní dopolední kys a odpo Nataša má dneska svátek. Zdraví za mikrofonem Michael a přeju vám super pondělí, ať vám to jede, ať jste kdekoliv.
1: Michal Kalčík. Kiss. Radio Kiss.

0: Gagito Radio mám v popisu a proto poslouchám Michaela Nakisu.
1: I dnes se můžete kysáci zapojit, třeba vaším mobilním telefonem, pokud máte naši aplikaci a zdarma jste si ji stáhli, vytvořili nějakou přezdívku, tak můžete posílat vaše hlasovky. Já jsem tady našel zajímavé téma, které jsme tady ještě neměli a chtěl bych pozdravit tímto rekordmana z Plzně. Představte si, že 20 let a 3 měsíce pracoval jako strážný v plzeňské věznici na Borech a ani jednou Petr Malinčák nemarodil. A díky tomu se nedávno dostal do České knihy rekordu. No tak vidíte to, jak se dostat do České knihy rekordu. To je dobrý, ne? 20 let nemarodil. Tak jsem si říkal, že bychom to mohli probrat. Jo? Jaký vy máte rekord? Kolik let jste nemarodili? Normálně jste mohli chodit do práce, nepočítám tam prosím vás dovolenou, jo? To je jasný. Když máme dovolenou, jsme zdraví, tak jedeme, odpočíváme. Já vlastně vůbec nevím, jak já mám v životě nějaký rekord, jestli jsem 2-3 roky nebyl nemocný, když si to vememe, že každou zimu dneska, ale tak jako dobře, rýmičku nebudeme počítat, je jasný, když máme rýmu, chodíme dál do práce, jo? Ale taková chřipka, angína, no, myslím si, že minulý rok jsem něco prodělal, no, takže já už, no, vůbec nevím, kolik by to bylo u mě. Ale věřím, že možná vy máte něco spočítáno, no, tak jak dlouho jste nebyli nemocní, jak dlouho jste zdrávy. A nebo naopak, možná, jestli je tady nějaký rekordman. Michael, nebudeš mi to věřit, ale od začátku roku 2026 už jsem byl 3x na nemocenský. No tak pojďte se o to podělit. Hlasovka, tlačítko, soutěž a ta nejlepší hlasovka před 11. vyhrává náš balíček Kiso.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Rádio Kiss a dneska tady máme rekordmana z Plzně. My zdravíme Péťu, který 20 let a 3 měsíce pracoval jako strážný v plzeňské věznici na Borech a ani jednou neomarodil. A dokonce je i v knize rekordů, v české knize rekordů. No a já si říkám, tak jak jste na tom vy, kysáci, co? Poslali jste něco? Alan, tohle.
1: Čau, Michael, v první práci jsem dělal asi 7,5 roku. Za celou dobu jsem nebyl na neschopence ani jednou, akorát po 6,5 letech se to pokazilo, když mě přikázali na 14 dní karanténu kvůli covidu, no. Tak čau.
0: No tak já myslím, že to se pokazilo úplně všem. Ta statistika. Na 2 roky nás zavřeli na marotku. Lukáš.
2: Nazdar, Michaele. Tak mně se povedlo loni celých 60 pracovních dní. Mějte se fajn.
0: No, tak jako 2 měsíce, nebo no, dobře, no. A pak to teda seklo, jo? Marky.
3: Ahoj, Michaele, co jsem vylezla střední, tak jsem začala pracovat. V práci jsem byla 16 let a ani jednou jsem nemarodila, takže to beru jako úspěch, že 16 let jsem nemarodila. Bylo to super, když se do toho nemají počítat ty rýmičky. Ale od té doby, co jsem otěhotnila, měla malou princeznu, tak pak si užíváme tady ty dětský rýmečky a jsou nahromadě furt. Takže se zatím měj a hezký den. Ahoj!
0: Ano, ano, dětské nemoci, co? To jsou fenomény, ty brďo. Jak se to říká těm nemocem? A první nemoc, a druhá, a třetí, a šestá, a sedmá, a osmá, já nevím, kolik jich je. Za chvilku vám prozradím, co tenhle ten 42-letý rodák ze západočeské metropole dodržuje jako základní pravidla, aby neonemocněl.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
4: Každé všední ráno na Rádio Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
7: www.projekt-ateliér.cz

0: Tohle vždycky úplně nabije. Subfocus, díky moc. 10.40. Ptáme se, jak dlouho jste vy nemarodili? Máte nějaký svůj vlastní rekord? Rok, dva, tři, pět, sedm, deset. Máme tady rekordmana, 20 let nebyl na marodce, no hezky. Torpédo.
1: Ahoj Michael, tady už nebudu počítat ten měsíc marození, kdy jsem musel, kdy nebyla práce, tak vlastně jsem nemarodil už takových 8 let určitě. Měj se, čau.
0: Hezky. Dobře, dobře, co Lucka?
2: No, ahoj Michael, tak já jsem dřív bývala nemocná furt každou zimu, protože vystupuju z auta do zimy, do tepla, klima, to. A co jsou 2 roky s mým miláčkem a užíváme, ale opravdu užíváme, jako trošku doušek, šlihovice, jako nalačno, nebo ráno se to nedá, když jdu autem, ale večer, než jdu spát. A opravdu jsem nebyla teď 2 roky nemocná, sice to musím zaklepat, ale super, čau Lucka.
0: Takže Lucinka jde na to přes slivovičku. Marek.
3: Čau Majklíčku, mě je 36 a od svých 18, co dělám, jsem za těch 18 let ani jednou nebyl nemocenský, takže tady mám trošku jízvu, co? Marek, čau.
0: Zajímavý, zajímavý. To já nemůžu říct, že bych od 18 nebyl nemocnej. Milan.
4: Moje žena má kuchyni a má tam kuchaře. Ten kuchař už 20 let neměl dovolenou. A je na s***nej, když ho dotáhne k doktorovi, protože nemůže vařit. Aspoň, že může vařit o víkendu doma. Tak ahoj, Milan.
0: Aha, takže normálně sluha doma, jo? Závidím, Tomáš.
5: Nazdar, kavalec, čau, kysáci, tak já to mám úplně jasný. Já si každý rok něco udělám, hochu. Takže já 2-3 měsíce marodím, 2 měsíce mám dovolenou a beru za to 14 výplat. Úplně v pohodě, žádný stres a vůbec si z toho hlavu nedělám. Takže pohoda.
0: No, jde to. Dobrý den, napsal mi Igor Zámek. Kontaktoval mě náš řidič kukavozu, pan Igor Zámek, abych vám předal informaci, že on neměl pracovní neschopnost 23 let. U naší společnosti pracuje od roku 2003 a je to bombardák. Asi je v rádiu vyhlášená nějaká soutěž, předávám zprávu. Paní Tučková, společnost av.cz. No jo, dobře, zdravíme Igora, 23 let. Jak to dělá Igor, že je stále zdrav? Pavel.
6: Čau Michael, tak prosím tě, k tomu marodění a nějaký pracovní neschopnosti. Tak můj taťka, ten už je teda v důchodu, ale měl to nějakých 45 let, člověče, 45 let nebyl v pracovní neschopnosti. Samozřejmě nějakou jakoby takovou tu pánskou nemoc měl, ale de facto nebyl v pracovní neschopnosti, takže jako 45 let, no já nevím, no.
0: Zajímavý. Já jsem se podíval na toho 42-letého rodáka ze západočeské metropole, který dodržuje základní pravidla tyto. Týkají se prevence, stravy i pohybu. Když cítím první příznaky nachlazení, dám si zázvor, cibuli a nebo česnek. Snažím se to chytit hned z počátku. No a co se týče jídelníčku, nezapomínám na vlákninu, je důležitá prostřeva a pokračoval, že rád čte knihy o zdraví, vyhýbá se tvrdému alkoholu, příležitostně si dá pivo. No jo, vyhýbá se alkoholu, no tak to já zas budu příští rok nemocnej.
7: Radio Kiss. Radio Kiss. A to nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: Posloucháte Radio Kiss a dneska tady hledáme našeho rádiového rekordmana, kdo byl nejvíce let, kdo nebyl nejvíce let nemocný. Ano, tak by to mělo být správně. Máme tady jednoho rekordmana z Plzně, jeden strážník, který je dokonce zapsán i v České knize rekordů. 20 let a 3 měsíce pracoval a ani jednou neomarodil. No, máme tady vaše finálové hlasovky, tak začneme třeba Janíčkou.
1: Čau Michaele, tak já jsem vždycky byla člověk, který za každou cenu chodil do práce, aby kolegové nemuseli pracovat za mě. I když jsem dostala sádru na ruku, tak jsem chodila do práce. To jsem tenkrát dělala ještě v baru, tak jsem se sádru točila pivo, roznášela. Až když jsem teda asi zkazila koleno, dostala jsem berle a nesměla jsem na to šlápnout, tak jsem musela marodit, protože to už jsem neměla volný ruce na nošení piv. Čau, no, Jana.
0: Ano, ono je to velmi těžké, že vy jako potřebujete peníze, že jo, někdo nemá placenou tu marotku, někdo to má placený, někdo tam má málo peněz, někdo víc, no. Co Michael?
2: Nazdar Michaele, já jsem asi jediný člověk na celém světě, který marodil se zaraženýma prdama. Tenkrát mě strašně bolelo břicho, asi 3 dny v kuse, tak jsem šel k doktorovi a doktor říkal, že má podezření na nějaký vpáčený appendix, který není úplně jako vidět na ultrazvuku ani nic. Tak si mě tam nechali 3 dny, čověče, na pozorování a když po 3 dnech se furt nic nedělo a najednou ty bolesti odešly, tak se zjistilo, že to byly zaražený prdy. Takže já jsem 6 dní marodil se zaraženýma prdama. Čus.
0: No jo, Michaele, ale tak my víme, co je nejlepší na prdíky. To ví každá maminka, babička, vemeš normálně trubičku, vezmeš prostě brčko a jedeš a hned to jde ven, jo. Klidně, jestli chceš, přijeď, já ti to aplikuji a to bude vítr. Pracant Michael.
3: Tak Michaele, sice jsem to nebyl já, ale můj kolega v práci normálně onemocnil. Normální věc si řekneš, ale on každý týden posílal novou zprávu od doktora a takhle to natahoval až na jeden rok a jako největší frajer po jednom roce, ne že přišla zpráva od doktora, přišla výpověď, ale od něho, ne od firmy a firma mu furt volala, kdy přijdeš a on, jo, příští týden a posílal jenom zprávy a takhle to pak dopadlo, takže čau.
0: No jo, no, mám tady SMSku, samozřejmě je těžké takhle někomu uvěřit přes SMSku, že jo, nemáme důkazy. Čauky, pracuji už 31 roku a ještě nikdy jsem neměl neschopenku a nejzdravěji zrovna nežiju, čau, radíme. No tak gratulace. Lukáš.
4: Michaele, hele, já mám doma kluka 9letýho a ten v životě ještě vůbec nebyl nemocný. My doma, když padne mi nějaká chřipkovka, jo, tak všichni ležíme, umíráme, teda já umírám, jo, paní, ta ne, ta je nesmrtelná, ale já mám 37.1 a konec, jo, ale kluk, ten ještě nebyl nemocný, ten neví, co to je. Ale zase na druhou stranu znám člověka, který vidí v práci prach a hned ho chytí průdušky a 14 dní leží.
0: Vidí prach a chytnou ho průdušky. Napsala Káča, mám ráda ty lidi, co nemarodí, ale roznášejí nemoce kolem sebe a kvůli ním marodí ostatní. V tomto bych zavedla zase roušky. No, Káčo, to je těžký, jo. To máte jako s těma školkama, jesličkama a první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá třída, jo. Dítě je nemocné, kašle a rodiče řeknou, no, my ho nemáme kam dát, musíme do práce, tak ho dají do školy a tamto dítě samozřejmě to roznese zase na spolužáky. Oni se takhle prostřídají, no a ve škole sedí potom 5-10-15 žáků a ostatní jsou nemocní. Adriana.
5: Čau Michaele, tak na tvoje otázku bych odpověděl asi takhle. Jelikož jsem živnostník, tak být doma pro mě znamená nevydělávat. Takže u doktora jsem párkrát byl, ale vždycky byla odpověď na otázku, jestli chci napsat neschopenku stejná, že ne. Takže tak, i když jsem nemocný, tak musím do práce. Čus.
0: No já to mám nějak podobně. Já mám pocit, že jsem u nějakého takzvaně státního zaměstnance byl naposled ještě, když mi bylo asi 25 let a jinak už taky od té doby prostě OSVČ a prostě kdo chce vydělávat, musí být zdrav, no. Tak pojďme na vítěze. Já bych dneska ten balíček, samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a opět tričko Rádia Kiss dal třeba Honzovi.
6: Čau, já jsem taky nějak zvlášť nemarodil od svých 19 nebo 18, co pracuju, ale teďka blížila se 40 a postihl mě infarkt, o nějakých 14 dní později smrtvice. Marodím už druhý měsíc a je to nejdýl za celou moji pracovní kariéru a už doma se nudím a už chci jít do práce, tyjo. Zatím, čau, Honza.
0: Tak Honzo, drž se. Posíláme balíček a nestrácíme naději.
7: Kiss. Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Rychlý pohled do naší pošty. Zdali jste nám poslali nějakou hlasovku z dopravy. Vypadá to, že se ozval Vlasta.
2: Čau Michaele, na to je nejlepší triček. Každý den pana Slivovice, studená sprcha, otužování. A já už jsem nemarodil takovej 6 let určitě. Čau Petr.
1: No děkujeme Péťo, příště zmáčknout jiný tlačítko, jmenuje se to soutěž. Tak pojďme na dopravu, co pak nám tady policie hlásí. Ulice Černokostelecká, Sázečská, to je v Praze dvakrát osobák. Ulice Modřínová, to jsou Hořovice, okres Beroun, tam se potkali také dva osobáci. D1 z Prahy na Polsko, kilometr 13, tam je poruchané vozidlo, ať do toho nevletíte. A D48 z Rybína, Český Těšín, poruchané vozidlo. A to je nákladák. Za chviličku DJ Bobo.

0: baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
6: V Čechách máme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, na východě je zataženo s deštěm. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na východě to bude kolem 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Běžnou součástí kontrolních akcí dopravní policie se stávají drony. Ze vzduchu se hlídky zaměřují hlavně na rizikové úseky. Zařízení neměří rychlost, slouží jen jako záznamník některých přestupků, například jízdy na červenou nebo předjíždění kamionů. Pomáhají také mimo jiné při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek. Ruských turistů v zemích Evropské unie znovu přibývá, a to i přesto, že Moskva pokračuje v agresi proti Ukrajině a sankce dál platí. Vydávání schengenských víz ale Brusel zcela nezakázal, pouze pravidla zpřísnil. Loni doklad dostalo 620 tisíc Rusů, to je o desetinu více než v roce 2024. Mezi jejich nejčastější destinace patří například Pyrenejský poloostrov. A teď zpátky domů.
7: Bude to taková malá africká rezervace. Takovými slovy shrnul ředitel safari parku ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku, Přemysl Rabas, rozšíření safari o 15 hektarů. A to nebude jediná změna. Vzniknout zde má také nový kemp, který nabídne další možnost ubytování v zoo.
0: Sport.
6: Výsledkově nejpovedenější závod sezóny má za sebou Filip Salač, jediný český pilot ve světovém šampionátu silničních motocyklů. Finišoval ve velké ceně Katalánska v Barceloně v závodě Moto 2 sedmý a o dvě příčky tak vylepšil své letošní maximum, které vyjel před týdnem ve francouzském Le Mans. Závod královské třídy MotoGP ovlivnila těžká nehoda Alexe Marquéze. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje dopolední Kiss.
8: Dopoledníky se s váma zůstane i v této hodince. Za chviličku si tady dáme Armina van Burena. Vydržte, krásný den.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

pracoval v sobotu, vůbec jsem neměl čas nějak sledovat, tak co se stalo? Příště nacvičit los. Hokejisté bojují s komplikací, na kterou nejsou zvyklí, tady čtu. Čeští hokejisté odcestovali do Švýcarska s 10 hráči, kteří ještě do pátku neměli ani jeden start na mistrovství světa. Hned v úvodu turnaje se musí vypořádat s jednou nepříjemností. První tři duely, totiž národní tým, hraje od 20:20, s tak pozdním začátkem se běžně nesetkávají ani profesionálové. Aha, jo, takhle. Jakože jdou na zápas takhle pozdě v noci. No, tak to ať kluci přijedou na Moravu, my je naučíme makat až v noci. Tam to začíná teprve všechno v noci.

0: Tak děkuji, už díky vám, jsem v obraze. Ano, poprvé v historii jsme prohráli v sobotu se Slovinskem. Bylo to v tom prodloužení a 3-2 jsme, 2-3 jsme prohráli. No jo, tak, třeba to kluky nakopne a od teďka už ani jednou neprohrajou. Držíme palce. Pojďme na moudro dne. Mám asi dobrou informaci pro všechny z vás. Pro všechny z vás, kteří nemáte rádi daně. No, asi se bude rušit daňový úřad.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Asi se bude rušit daňový úřad. Dostal jsem totiž od nich dopis, kde bylo napsáno poslední upozornění.
1: Michal Kavalčík.
2: Od 10 do 2.
1: Na Rádiu Kiss.

0: Chtěli byste letět z cestovní kanceláří Blue Style do Albánie? Máte šanci.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy. Oh.

0: s cestovní kanceláří Blue Style a rádiem Kiss.
1: O této zemi jsem slyšel jenom samá pozitiva, jak se to tam nádherně zvedá, jak tam mají nádherné hotely a jak je to prostě boží dovolená. No a my tento týden opět velké finále v pátek v odpoledním jumpu. Pardon. No a je to z cestovní kanceláři Blue Style. A vy můžete letět do 5hvězdičkového hotelu. Výhra pro 2 osoby a dokonce 1 dítě v tomto 5hvězdičkovém hotelu Henry Resort and Spa. A to je all inclusive. Velmi jednoduchá pravidla. Pojďte na naše stránky kiss.cz. Uvidíte tam fotografii. Kdo chce letět do Albánie, na to kliknete. No a máte tam jednu takovou krásnou otázečku, které z uvedených letovisek patří mezi oblíbené oblasti Albánie v nabídce cestovní kanceláře Blue Style. Zvolte podle vás tu správnou odpověď. No a my v pátek po 3 hodině odpoledne náhodně vybereme jedno jméno, kdo odpověděl správně, řekneme ho do vysílání a pokud se daný soutěžící obratem dovolá do studia, vyhrává tuhletu dovolenou. Držíme palce kiss.cz a kdo chce letět na Albánii, může to tam každý den vyplnit.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

i jako možnou vaší inspiraci třeba o víkendu na chatičku, až budete zase posilovat, anebo přes týden možná do vaší posilky. Teprve 22-letý Xavier Dillard předvedl neuvěřitelnou zkoušku lidské vůle a fyzického fondu. Během pouhých 24 hodin dokázal nasázet neskutečných 12 412 shybů. Co to shyb je? Nahoře nad sebou máte takovou tu trubku, vy se chytnete pravačkou, levačkou a jedete nahoru, bradička, jo, a jedete nahoru. Čímž o necelou stovku překonal dosavadní maximum, které teprve začátkem roku stanovil jistý Zapata. Xavier začal v sobotu v 10 odpoledne a skončil přesně ve stejný čas v neděli. V závěru, jak jsem viděl to video, už podle svých slov přes slzy a vyčerpání sotva viděl, ale touha po novém rekordu ho hnala dál. Teďka celá žiry z Guinnessovy knihy rekordu studuje video, zdali nedošlo k nějakému podvodu, a uvidíme, zdali do 5 dnů bude mít zápis právě v Guinnessovce. No, 12 412 schybu. Jak by dopadl Kavalčík, vidím to maximálně na 10. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme Standovi za informace o tom, že D46 z Prostějova na Vyškov, tak 19. kilometr na dálnici se pohybuje osoba. Tak opatrně. A ještě mám tady hlášení od ředitelství silnic a dálnic o mimořádné zprávě. Na dálnici D6, kilometr 27. ve směru na Karlovy Vary, mezi exitem 25 Tuchlovice a 32 Nové Strašecí, tak provoz po nehodě byl obnoven a mělo už by to tam být všechno v pořádku. Ještě mám tady jenom pár drobností. Pozor, ulice Sázavská, to je v Praze, dva autáky v sobě. D5 z Prahy na Rozvadov, kilometr 87, poruchané vozidlo. A D8, 22. kilometr z Německa na Prahu, tak poruchané vozidlo. Kdyby něco, tlačítko doprava v naší aplikaci a můžete poslat hlasovku.

0: Kisu. Na Kisu.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
3: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den. Policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: nejlepších akčních nabídek. Navíc prvních 30 zákazníků získá powerbanku jako dárek. Vidíme se 22. května v iStores v Šantovce.
1: Radio Kiss počasí.
2: V Čechách máme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, na východě je zataženo s deštěm. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na východě to bude kolem 15 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun projedná dnes vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. V souvislosti s evropskými předpisy navrhne změny u trestných činů proti životnímu prostředí. A na programu je také novela o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Ceny ropy na počátku nového týdne rostou a při asijském obchodování stouply až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Naděje na ukončení konfliktu v Íránu zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. Investoři také očekávají, že americký prezident Donald Trump bude projednávat možné vojenské kroky vůči Íránu a to posiluje obavy z další eskalace napětí na Blízkém východě. A teď zpátky domů.
3: Řidiči na Trutnovsku se musí připravit na další dopravní komplikace. Dnes začne úplná uzavírka silnice 1/14 mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem, a to kvůli opravě 170 metrů dlouhého úseku, který je v havarijním stavu. Rekonstrukce, kterou provádí ředitelství silnic a dálnic, potrvá do 19. července.
1: Sport.
2: 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková se na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
4: Díky Terry, pojďme na Erotic a dáme si také něco od Gabry Ponteho. Výborné a slunečné pondělí přeje všem Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy. Oh man.

Tady je Kiss, za mikrofonem Michal a já jsem se podíval, s kým teda dneska večer hrajeme mistrovství světa v ledním hokeji. Tak pozor, přesně za 8 hodin a 12 minut a 50 vteřin to bude Švédsko-Česko. No, musím říct, že teda kurzy už na nás nejsou tak dobré, jako to bylo na začátku. Švédsko na výhru 1,76, remíza 4,41 a na výhru Česka 4,02. No, tak dneska 20-20. Bude další prohra? A nebo výhra? Jak to tipujete? Jdete někam do hospůdky? Nebo chcete mít doma takový ten vlastní klid? Chlapi, držíme palce.

0: KISSu. Velká samolepka KISSu jako každý den po 12. hodině, tak kdo bude ten šťastný? Je tam Pavlík na druhé straně.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, klidně Pavlíku trošku přidej na hlasivkách. Tak prosím tě, kde je ti konec, anebo odkud startuješ tvoji dnešní jízdu?
1: Momentálně je mi konec v Liberci a budu pokračovat ještě do Frýdlantu.
0: Je tam na severu zima nebo teplo?
1: Ne, svítí nám tady krásně sluníčko, máme tady kolik? 18, 19 stupňů nám to ukazuje, takže
0: no paráda. Jezdíš v něčem velkém nebo máš menší auto, co pak máš pod sebou?
1: Ne, jezdím s vlekem, kontejnerová doprava UFCC.
0: Spokojenost?
1: Perfektní, nemám si na co stěžovat.
0: Jak bys se zhodnotil tento víkend, co pak si dělal?
1: Tenhle víkend, no, byl jsem v práci.
0: Aha.
1: Takže v sobotu se makalo a v neděli na zahrádce, na pohodu.
0: To bylo sluníčko, viď?
1: No, trochu jo, takže jsme si zbývali jenom a s prdkem.
0: Už byla nějaká letošní grilovačka?
1: Spousta.
0: Oh. To děláte pod stanem?
1: Ne, máme zahradu, takže se máme kde uklidit.
0: Jo, takovou jako tu velkou pergolu máte, krásnou.
1: No, pergolu zatím se teprve dělá, ale spíš chata, ta už je hotová, no.
0: Jo, takže super zastřešení. No tak jo, Pavlíku, zdravíme tam na sever, šťastné kilometry. Velká samolepka KISSu bude na kterém voze?
1: Na Manu.
0: No.
1: Na nákladňáku.
0: Ano. Money. Jo, tak ať to cinkne.
1: Ano. Dobrý, díky.
0: Hezké pondělí a zase někdy ahoj, šťastné kilometry.
1: Ahoj.
2: Získej svou největší samolepku KISSu.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

vtipy našeho skvělého DJ Tiesto, který vyhrál soudní bitvu. No a bylo to ohledně daní, které měl platit a neměl platit. Tak tenhle ten borec nakonec vyhrál. A on měl docela jako na daních dodatečně zaplatit strašně velkou částku a já teďka přesně zjišťuju, kolik to mělo být, protože mu kdysi před hodně, hodně lety poradila jistá právní firma, že když pobýval ve Spojených státech jenom určitou dobu, tak nemusí zaplatit nějaké poplatky a nějaké daně, protože tam nepobýval určitou část života, jo? No a samozřejmě, co se stalo, přišlo mu pěkně daňové přiznání a měl doplatit strašné miliony. Tak za malý okamžik vám prozradím, kolik tenhle ten kluk nakonec ušetřil a nebude muset zaplatit pěknou tučnou pokutičku. Tak co, kluci Backstreet Boys? Vy jste zaplatili taky na pokutách už hodně, že jo? Ale zase ten výdělek, ten byl taky moc hezkej.

je člověk, který se velmi dobře zná s DJem Tiesto. Tak pacha. Tenhle ten týpek Tiesto vysoudil právě nedávno před pár dny 17 milionů eur, to je zhruba 4,5 milionu korun. Právníci mu kdysi dali špatnou radu ohledně daní. Celý spor se táhne už od roku 2012 a týká se americké právnické jisté firmy. Tiesto od nich tehdy dostal chybnou radu ohledně limitu dní, které může strávit v USA, aniž by se stal americkým daňovým rezidentem. Byla to docela drahá chyba v jeho kalendáři. Kvůli špatným informacím Tiesto v roce 2012 překročil povolený počet dní v Americe. Když se na chybu v roce 2018 přišlo, musel americkým úřadům doplatit obrovské částky na daních a k tomu tučné penále. Cesta k vítězství nebyla snadná. 2024 první soud sice uznal, že rada byla chybná, ale tvrdil, že Tiestovi nevznikla žádná skutečná škoda. No a teď květen 2026. Odvolací soud v Amsterdamu tento rozsudek zrušil. Soudci uznali, že kdyby Tiesto dostal správné informace včas, rozhodl by se jinak. Například by v USA trávil méně času a penále by platit nemusel. Účet pro právníky, kromě samotných 17 milionů, musí právnická firma uhradit i soudní výlohy ve výši 35 tisíc euro. No tak zase to je dobrý, že vám takhle na účtu přistane 425 milionů. To je dobrý, to je dobrý. No, každá rada je drahá. Tak tady se vyplatilo se zase ozvat. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za tuhletu hlasovku, mám pocit, že se nám ozvala Zuzanka, tak co pak se děje?
2: Čau, ty kysáci, všichni, kdo jedete od Opatovic nad Labem, z velkýho pruháče nájezd, směr Praha, tak trpělivost, silničáři tam malujou nahoře pruhy, mají to tam svedený do jednoho pruhu, už ten nadjezd, co je D35, směr Hradec, a trošku se to tam špatuje. Tak opatrně, díky.
1: Díky, Zuzanko, příště možná poprosím možná blíž mikrofon mobilního telefonu, aby jsme to měli v lepší kvalitě. D4, 30. kilometr z Prahy na Strakonice, pozor, je tam předmět na vozovce, a D4, 59. kilometr z Prahy na Strakonice, poruchané vozidlo, na místě už je policie České republiky. D3 z Kaplic na Mezno, kilometr 71, také překážka. Tak za chviličku headway a teď čerstvé zprávy ve 13 hodin.

0: Παράδα. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parádu s DJem Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
3: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex. Český výrobce má řešení.
4: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
3: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na Brotex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
5: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
8: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
7: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
0: Radio Kiss počasí.
9: Dnešní obloha je polojasná až oblačná, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí až k 21 stupňům Celsia. Na východě a severovýchodě bude kolem 13 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 10.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila agentura STEM/Mark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. Do nizozemského přístavu Rotterdam dnes dopoledne připlula výletní loď, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky, 2 lékaře a tělo jedné ze zemřelých cestujících. Přímo z lodi míří posádka do karantény, kde by měla strávit 6 týdnů. Loď nyní čeká důkladná dezinfekce. A teď zpátky domů.
10: Čtvrtá sezóna na českobudějovickém letišti začala. Plně obsazené letadlo odvezlo v sobotu první letošní dovolenkáře z jihočeské metropole do slunného Egypta. Cestující se i v nové letní sezóně mohou těšit na Turecko, Tunisko, Bulharsko nebo i na španělský ostrov Mallorca. Sezóna potrvá do 5. října. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
9: Rozbruslení hokejové reprezentace před večerním utkáním na mistrovství světa ve Freiburgu proti Švédsku vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Nad jeho stavem visí otazník. Trenéři se jinak plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje do pátečního duelu s Dány. Utkání základní skupiny B začne ve 20:20. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
11: Máme Radio Kiss, přejeme vám pohodové a prima pondělí. Svátek má Nataša, všechno nejlepší a další muzika.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

3.5.2026 Výstaviště Praha a největší exploze 90, kterou můžete zažít na jednom místě. No a já mám dobrou zprávu. Až do pátku celý tento týden u Michaela pěkně po 13. hodině budu mít dva lupeny na výstaviště a k tomu ještě přihodím ten jeden dres. Dobrá nabídka, ne? Co? Tak až uslyšíte v téhleté hodině Kate Ryan, volejte 210 323 323. Třetí volající jde do éteru.

0: Virgin Tour 2026.
1: Ano, už tuhle tu sobotu budete moci zažít hity, na kterých vyrostla celá generace. Vy si můžete přijít naživo užít devadesátky, které znáte z rádií, diskoték nebo kazet, jedna stage, tisíce fanoušků a legendy devadesátek popu a dance music na jednom místě. Ještě pořád jsou lístky v prodeji za takovou lepší cenu. Když pak přijdete na místo, tak to už bude asi pálka. A samozřejmě před 15 úžasných kapel. A já se ptám, kdo se dovolal jako třetí volající?
2: Čau, tady Aleš.
1: Nazdar Aleši, jak to budeš mít daleko na výstaviště Holešovice v Praze?
2: Dost daleko.
1: Ajajaj, takže nechceš ty lístky, jo, ani dres?
2: Ale dres bych bral, lístky taky, ale asi jo, asi si udělám čas.
1: Tak jo, nebo ne, nebo mám to dát někomu jinému?
2: Já tam.
1: Jo, to se pak, já se pak říkám, tak proč voláš, když nechceš ty lístky, kámo? Tak dobře, Pavlíku, prosím tě, potřebuju vidět aspoň jednu kapelu, která tam bude.
2: Jo.
1: No. Devadesátková kapela. Kdo?
2: Tina.
1: Já ti vůbec nerozumím, kámo, ještě jednou.
2: Lubega tam bude.
1: Lubega, a co bylo to první?
2: Hele, Ina.
1: Jo, Ina. Já jsem ti rozuměl, Tina, víš, jak je na Slovensku,
2: jo,
1: ta Tina. No.
2: Jo, ne.
1: Počkej, Lubega, jo, Alexia, Two Unlimited, Boys on Live, Stacy, Captain Jack, čeče, Lubega tam nebude.
2: Ne, jo.
1: Nevím, no, tak zkus něco jinýho.
2: To nevím.
1: Zkus!
2: Hele, ta Ina tam bude určitě.
1: Ina tam bude podle tebe, jo?
2: Jo.
1: Hele, kámo, ta tam taky není, prosím tě, Ina. Tak hele, dám ti možnost, do třetice všeho dobrýho.
2: Lubega.
1: To už jsi říkal, kamaráde, prosím tě, nemůžeš říct něco, co je špatně a řekneš to po druhý. Kamaráde, hele, soráč, dáme dalšího. Radio Kiss, kdo pak je tam?
3: Pekle, čau.
1: Nazdár, kdo pak je tam?
3: Honza, teď pojďte,
1: Honzíku, tak prosím tě, kdo pak tam bude?
3: No kdo tam bude? Ten ne, přece Lubega.
1: Toho tady nemám napsanýho, Lubega. Před chviličkou ho říkal dvakrát špatně.
3: Jaj, já se teď poslouchám rádio, říkám, zkusím zavolat, jestli se trefím, vyšlo to.
1: Zkus tipnout nějakou devadesátkovou kapelu.
3: Two Unlimited.
1: Two Unlimited je správná odpověď. Hurá, no, Two Unlimited tam budou. Chlape, vyhráváš dva lupeny, teďka v sobotu máš čas.
3: Teďka v sobotu, my jdeme na závody, ale to je večer, že jo?
1: Ano, no je to celý den, je to asi od 14 hodin až do 10 do večera.
3: Od 14 do 10 do večera.
1: Chceš ty lístky nebo ne?
3: To si píš, že chci.
1: Dobře, tak jo, vydrž mi, k tomu ti posílám dres, vydrž na lince a v sobotu, nezapomeň, je to v sobotu, výstaviště Holešovice. Ahoj!
3: Jo, díky, zatím, ahoj!
0: Explosion Tour 2026.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Nová střecha, rekonstrukce, krytina, teran je ta správná volba.

0: moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Pojďme se teďka na vlnách Rádia Kiss trošku poučit. Já teda nejsem myslivec a samozřejmě o zvířátkách vím jenom opravdu málo informací, ale tohle jsem vůbec netušil. Francouzská policie teďka varuje řidiče před opilými srnci. Ano, opravdu, na jaře totiž některá divoká zvířata pojídají zkvašené ovoce nebo fermentované rostliny a pak se chovají dost zmateně. Já jsem tady viděl video, opravdu jsem měl pocit, že tam někdo dal od songu Romana Anděla tak 4 panáky Jägermeistera a srneček se potom motal. Policie zveřejnila právě video srnce, který poblíž silnice poskakuje jako po divokém večírku a upozorňuje, že taková zvířata mohou nečekaně vběhnout do silnice, zastavit se uprostřed vozovky nebo utíkat úplně chaoticky. Řidiči by proto měli hlavně v lesních oblastech zpomalit a být opatrní. Policisté navíc vtipně dodali, že když se Bambi dává lesní aperitiv, není dobré jezdit, jako by silnice patřila jenom vám. No? Takže prosím vás, pozor, letos můžete při silniční kontrole potkat někoho, kdo nadýchá víc než vy. A ještě možná k tomu i paroží. No. Tak my si dáme teďka štamperli třeba s Erikem Pridzem a jeho Call on Me.
1: Radio Kiss.

se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech. I takové byly 80. Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss Prague.

Dovolím si říct, kysáci, než se tady s váma rozloučím, že jsem byl maniak, co se týče fanouškovství do téhleté zpěvačky. Říká vám něco Sandra Mingis? Sandra, herečka, zpěvačka, ikona 80. let. Tak dámy a pánové, dneska má holka narozeniny 18. května. Maruška Magdalena. 64. Velká gratulace.

Universal. Nedávno jsem viděl jeden živý koncert a dobrý to bylo, dobrý. Tak všechno nejlepší, Sandro. Za malý okamžik už odpolední jump, Magda Radek. Já se na vás těším zase zítra v 10. Zase budu mít dres a lupeny na sobotní Holešovice.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, startuje odpolední jam, nejdříve doprava.
2: Dávejte si pozor na nehodu na dálnici D55, je to exit 64. Bouralo se například taky ale v Brně v ulici Příkop a jedna dopravní nehoda v Mladé Boleslavi v ulici Laurinova.
1: V Praze je to Milevská, dále Půjmanové, i tady se bouralo Prosecká a Jílemnické. Tohle to všechno je v Praze a my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Na Prima Plus se objevila česká komedie natočená podle stejnojmenné divadelní předlohy. Hlavními hrdiny snímku Když se zhasne jsou manželé, kteří na první pohled tvoří úspěšný pár. Richard je vyhledávaný gynekolog, Nina je ambiciozní šéfkuchařka. Vzájemně se však nenávidí. Jediné, co drží jejich manželství pohromadě, je ubrousek se starou smlouvou, na kterým stojí, že kdo z nich zaviní konec vztahu, tak ten přijde o veškerý společný majetek. Kdo udělá chybu a prohraje svůj dosavadní život? Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
6: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi Hadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.

0: KIS počasí.
1: Dnešní obloha je polojasná až oblačná, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí až k 21 stupňům Celsia. Na východě a severovýchodě bude kolem 13 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 10.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou beze změn schválila vláda. ČTK to potvrdil ministr práce Aleš Juchelka. Normu dostane k projednání sněmovna. Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur, téměř 1,5 miliardy korun. Informují o tom dnes média, která se seznámila s verdiktem správního soudu. Ten rozhodl, že zpěvačka nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Španělská daňová správa byla v dlouhé správní rozepři opačného názoru. Proti rozsudku se ještě může odvolat. A teď zpátky domů.
2: Na náplavce řeky Otavy v Písku letos po 20. pod rukama umělců vznikají sochy z písku. Letošní téma Otava plyne, písek tvoří, propojuje historii, přírodu i současný život města. Tým sochařů na skulpturách pracuje od konce dubna. Vernisáž se uskuteční tuhle středu od 2 odpoledne. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Vodní slalomář Jiří Prskavec se po neúspěšných nominačních závodech v kánoji bude letos soustředit na kajak. Cílem pro něj je mistrovství světa v Oklahoma City, které se uskuteční v dějišti olympijských her v roce 2028. Olympijský šampion z Tokia 2021, který dnes slaví 33. narozeniny, vynechá i některé závody světového poháru, do nějž vstoupí v červnu v pražské Tróji. Na tiskové konferenci řekl, že se zžívá s novou lodí. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Máme krátce po 14. hodině startuje odpolední jump na rádiu KIS.
4: Magda Vranková, Radek Hrdina nebo taky Mike Candice. Startujeme, jdem na to.
0: Nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: 14 hodin 8 minut, 18. května je pondělí, startuje nový pracovní týden pro některé, jako pro nás dva momentálně.
1: Určitě, ano.
0: My vám přejeme moc hezký nejenom pracovní týden, ale vůbec pondělí a hlavně odpoledne.
1: Krásně se nám tam už začíná oteplovat, ty teploty se opravdu budou šplhat zase nahoru a dokonce mám takový pocit, že už snad příští týden bychom měli zažívat třicítky, což pro mě teda není úplně dobrá zpráva.
0: Já už budu zažívat brzo třicítku druhou.
1: Staví se u tebe, jo?
0: Ne, vzal jsem věk.
1: Jo.
0: Ne, to se ještě počkám. Tuj.
1: No určitě.
0: Nicméně máš pravdu, káplas na to. Dneska ráno mi cinkla zpráva, zásilkovna prostě pocem, přici a přišly mi nový pantofle a hned jsem je vytáhl a jsou úplně boží. Krás jsem si chťapé a hlavně je vedro už, nebo vedro.
1: No bude.
0: V těch hodinách, těch dnech posledních úplně to nebylo, ale ten konec víkendu se přece jenom tak nějak vybral. Jo. A teď máme krásně.
1: Tak hlavně, ať nám to sluníčko dodává co nejvíc vitamínu a se smějím všechny na všechny.
0: Z Radiem Kiss startuje odpolední jam, jdem na to.
2: Radek a Magda. Jam. Odpolední jam. Na Radiu Kiss.

0: jedné vteřině.
1: Nachystal jsem si na tebe jednu legendu, rozhodně. Dobře. Za mě 100% je tohle člověk, který za prvý, co se týče ocenění Alp nebo takových věcí, vlastně má toho X.
2: Okay.
1: Velmi uznávaná žena. Moje platonická láska kdysi, ale stále vypadá dobře. A dokonce byla i smrtelně nemocná, naštěstí se jí ale podařilo vyhrát.
2: Ha, i zahraniční česká.
1: Zahraniční.
2: Zahraniční, dobře. Držme si palce.
1: Jseš ready?
2: Jako vždy.
1: V tom případě mě zajímá název, nebo pardon, jméno téhle krásné interpretky.
2: Madonna. Ne, počkej. Ne, Madonna nebyla nemocná.
1: Tak asi chřipku měla, ale tohle no. to teda nevím veřejně, že by měla tohle o nemocní.
2: Ježišmarja, já...
1: Australanka?
2: Australanka, ne, to není Kylie Minogue, ne.
1: Je to Kylie
2: Minogue? Je to Kylie Minogue, tak do...
1: Je to Kylie Minogue, která má krásnou sestru, tam má Dani, taky skvělisku zpívala, pak ale dala přednost rodině.
2: Ty blá, ale vlastně máš pravdu s tou nemocí, teď mi to docvaklo a no to je vlastně pár let zpátky, víš, jako co s tím bojovala. Dobře.
1: Jason Donovan, kdy si dávno tvořili pár nejenom venku, ale i doma, ale to už je opravdu start kariéry.
2: Ano.
1: Kylie Minogue, co se týče teda australský krásný zpěvačky. Super, máš bod?
2: Kiss hit.
0: V jedné vteřině.

0: Je to smutná zpráva, Magda tady brečí a nemusíme s tím ven, protože ve Francii zemřel v pouhých 30 letech.
1: Ano.
0: Nejstarší pes.
1: Na světě. Ne, já jsem, na mě to tady vykouklo, přátelé, jako titulek, samozřejmě, když člověk tady hledá nějaký témata.
0: Ne, ale úplně to se jako sejmulo prostě.
1: Ano, sejmulo mě to, protože ještě když se člověk podívá opravdu na tu fotku, když budete mít možnost na internetu zabrouzdat, jo, Ježíš Mariano, ale tak jako, hele, 30 let, to je dobrý, ne?
0: No, takhle, kdyby se to počítalo, že jako se říká, že to je jako 7 let
1: lidských, ano.
0: No, tak je to nějakých 210 let, ten trubnul ve některý želvy.
1: Ty brďov, máš pravdu, to je fakt? No, dobrý psík, tyjo, čověče.
0: A co to bylo za plemeno teda, když už na to koukáš?
1: Já jsem to otevřela jako před 10 vteřinama, takže papillon, francouzské plemeno papillon, neboli papillon. Motýlek, takový malej, prostě malej prcek, no.
0: Jo, tady ten malý hajzlik agresivní prostě se ti zakousne do nohy, jenom tam vejdeš.
1: 30 lidí
0: jako lezeme. Yorkšíři a tyhle ty všechny prostě plemena, který jsou podle mě nejvíc agresivní, který jako existují. Na nějaký výjimky, ale opravdu já nezapomenu nikdy na to, když jsem byl běhat a teď se něco zaklepalo v křoví a říkám, co to je, jak jsem se nejdřív myslel pták, to je bláho, a teď to vylítlo takový malý Yorkšír a já jsem měl legíny a na to jsem měl tepláky, protože byla zima, byl leden, jo. A těch tepláků se mi to zakouslo a běželo to se mnou asi 2 metry a furt se to drželo. A zakouslej koukal a dělal furt.
1: Vidíš, tak jsem nebojácný. Každopádně tenhle ten pejsek třeba sousední, víš, si říkal, ježišmarja, ten už mi tak leze na nervy a on tam vydržel díl než ti sousedit třeba.
0: 30 let.
1: 30
0: no,
1: let.
0: Jo. Tak všem starým pejskům budeme hrát teďkom písničku.
1: Jo.
0: Magdo, jo? Jsi ráda?
1: Ano.
0: Tak jim to dejte do oušek, kdyby neměli, tak prostě jim to nějak tlumočte.

0: 14. hodina, 46. minuta, taky Nataša slaví dneska svátek, jenom připomínáme, kdyby náhodou jste měli nějakou takovouhle krásnou určitě kočandu vedle sebe nebo v okolí, tak na ní nezapomeňte. Holky si to zaslouží. Všechno nejlepší, Nataši.
1: Máte krásný svůj den, jinak samozřejmě máme taky Mezinárodní den muzeí. Teďka na mě člověče dokonce vykouklo, že nedávná aktivistka, která polila obraz Van Gogha barvou kvůli prostě nějakému protestu, tak si za to půjde normálně natvrdo na dva roky dřepnout.
0: Nemám s tím vůbec žádný problém.
1: Takže
0: já nikomu nic nepřeju špatného, jenom prostě tyhle si výlevy jako nepochopím. Jo? Tady je nějaká historie a teď si vím, že kdyby tam nebylo nějaký to ochranný sklo nebo něco podobného, tak zničí prostě takovýhle dílo, který tady přežívá, já nevím kolik let.
1: Rozumím.
0: Jo? Nemám to spočítaný a prostě přijde takovýhle tele. A jako to stejný, nemám soucit absolutně třeba s takovými aktivistama, co se přilepujou k silnicím, ty jedeš ráno do práce a on je tam přilepený.
1: To je ještě.
0: A se jde přilepit na úřad. Ano. Když vezím toho úředníka, jako.
1: Mně se moc nelíbil teda případ,
0: kdy
1: takhle někdo spěchal do nemocnice, samozřejmě, že jo, a bohužel nemohli projet z důvodu toho, že právě někdo byl takhle přikurtovaný na té silnici. Jako každý máme nějaký svůj názor.
0: Ale
1: jako
0: nejhorší na tom je, že já třeba s nima jako i souhlasím, sympatizuju, ale pak udělají takovouhle věc.
1: Ano.
0: A řeknu si, že jste banda idiotů, jako prostě já nemůžu s tím potom souhlasit. Takže pokud se chcete přilepovat, a to vás nenabádáme, jenom když se takovouhle nerozumnou věc měli v hlavě, tak se jdete opravdu přilepit někam na úřad. Ať ten úředník se dozví vůbec, že protestujete, jako jo? K jeho kávovaru prostě, já nevím.
1: Ano.
0: K jeho stolu v kanceláři. On asi pochopí, aha, jim něco vadí.
1: Nebo na jeho manželku.
0: Ale my jezdíme do práce, nikdo se nepřelipujte. Jo?
1: Na jeho manželku.
0: Že bych chtěl protestovat.
1: No, to by se ti možná docela
0: ne? To by se mi vymstilo. A ti říkám, že by se mi to vymstilo, protože by určitě měl hezkou paní. Ne, neprotestujte prostě, mějte to nějak lidsky. A ona si jde fakt sednout?
1: Na dva roky? Fakt sednout, takže hezký
0: a tam
1: den.
0: Ti říkám, bude navštěvovat kurz malování. To si ale řekneme za dva roky.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, čekají nás nejdříve dopravní informace, pojďme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D0 ve směru na D1, 22. kilometr. Bouralo se bohužel taky na D55, je to ve směru na Olomouc, exit 64 a jedna dopravní nehoda se stala taky v Liberci. Pozor, v ulici Frýdlantská.
2: Hradec Králové, Edvarda Beneše, tady máte dopravní nehodu, stejně jako v Kutné Hoře, to je nejčerstvější dopravní nehoda a je to ulice Na Valech.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Relax Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Přijďte už 22. května v 9 hodin na slavnost

0: dalších akčních nabídek. Navíc prvních 30 zákazníků získá powerbanku jako dárek. Vidíme se 22. května v iStores v Šantovce.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Radio Kiss počasí.
3: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná a na některých místech se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou napříč republikou mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách bude kolem 12 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany Jaromíra Zuny dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jejím jednání to řekl premiér Andrej Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, který by měl skončit na pozici v létě. Nelegální cestou loni přišlo do Evropské unie o 26% méně lidí ve srovnání s rokem 2024. Vyplývá to z nejnovější zprávy Evropské komise o stavu Schengenu. Podle ní se rovněž podařilo docílit efektivnějších návratů lidí, kteří nemají právo pobývat v EU. A teď zpátky domů.
4: Dnes začíná velká revitalizace Helsinské a Petrohradské ulice na kladenském sídlišti Rozdělov. Práce jsou rozděleny do 4 etap a potrvají do začátku října. Součástí úprav budou nové silnice, chodníky, uliční vpusti i navazující zelené plochy. Řidiče potěší navýšení kapacity parkování o zhruba 80 míst.
2: Sport.
3: Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Obvinění se vyjádřit odmítli. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
5: A my, Blance, moc děkujeme za zprávy. 15. hodina, je tu Jump taky.
6: No a Kid Rock z muziky, anebo přímo teď na KISu Rednex.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: 1% lidí z celé země koule, z těch x miliard, kterých nám tady je Bůh ví kolik, protože to se stejně nikdy nedá spočítat, protože budou úřady, které budou zodpovědný, budou státy, které to spočítají, ale vždycky se někdo tak nějak buď nepřihlásí, nebo se to nedá spočítat, protože třeba žije ještě v pralesích a tak dále, to myslíme jako v dobrým. Jenže my vám za chviličku tady na rádiu Kiss prozradíme, co pouhé jedno jediné procento umí, a my ne?
1: Já nevím, to zjistíme, zjistíme za chviličku. Já to tady samozřejmě mám načtený. Upřímně řečeno, přijde mi to trošku zajímavý, jelikož si myslím, že některé věci my dva bychom zvládli jako stoprocentně. Takže asi třeba pravdu patříme mezi to výjimečné 1%. Schválně, kysáci, jestli se v tom 1% taky najdete.
0: Já se taky nechám překvapit, taky nevím, počkejte dva songy, protože když říká, že se tam najdeme,
1: možná,
0: tak vlastně jsme jako výjimeční.
1: Jsme.
0: Tak schválně, za malou chvíli v čem?
2: Jump! Odpolední Jump Radio Kiss.
3: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you're listening to my new single...

0: Sám jsem zvědavý teďkon, co bude na rádiu Kiss v odpoledním jumpu sedít, protože Magda má nějaké informace, že jenom pouhé 1%. A možná mezi ně patříte, prosím vás. A možná můžete i některé věci vyzkoušet. Magda ten hned tady jednu vyzkoušel. A pozor, já říkám ano, dokázala to.
1: Ano.
0: Já ne.
1: Ty ne, no.
0: Já ani omylem. Takže pojďme se na to vrhnout tady u nás na Kissu. Cože toto 1% na té planetě dokáže?
1: Za prvé, uběhnout 1 kilometr pod 3 minuty.
0: Ne.
1: Nedáš.
0: 5:09 mám nejvíc čas.
1: A to teda klobouk dolů, protože jako já občas jsem někdy měla pocit, že ten kilák běhám hodinu. Ale dobře, takže tohle je číslo 1. Číslo 2. 4 plynulé jazyky.
0: Ne.
1: Já teda umím česky, polsky, anglicky a ještě slezky, patří pas, počítá se.
0: Jak bys to počítalo takhle, ale ne, plyně ne.
1: Dobře.
0: Plyně ne, já teda za sebe ne.
1: OK.
0: 4 ne.
1: Za třetí jsme opět u fyzičky. 15 z chybů. To znamená přitáhnout se prostě na tyči, jo, ze spoda.
0: Byly doby, kdy ano.
1: No vidíš to.
0: Teď vohnu tu tyč.
1: Ano, takže je to 1% do určitého věku. Třeba,
0: ano.
1: No, okay. No a za čtvrté, a tady jsem na sebe pyšná, protože je to věc, kterou, jak si před malou chvíli říkal, ano, jsem dokázala, a to je dotknout se dlaněmi země, ale pozor, s nataženýma nohama.
0: To udělala, jo? Úplně v klidu. Jako.
1: Klasika, prostě se předkloníte, dlaněma se musíte
0: dotknout.
1: Hadí žena
0: hadre. Ano.
1: Jo, tak já jsem trošku kratší ve všech směrech.
0: Dobře. Máme tam ještě něco, Magdi?
1: Je to, ještě jsem tam teda našla jednu věc a to je vlastně podobný jako s tím běháním, uplavat 1 kilometr bez zastavení. To se teda přiznám.
0: Bez utopení pro některý.
1: Tak, bez utopení, jo. Takže samozřejmě týkalo se
0: to. A to bych asi 1 kilometr bez zastavení.
1: Bez zastavení.
0: Jakýkoliv styl.
1: Co, jo?
0: Tak jo, tak tady to dám.
1: Tady si myslím, že bych to mohla taky zvládnout.
0: Tohle dám.
1: Tak co, kysáci, myslíte, že byste se v tom našli?
0: Tak aspoň, já už jsem si říkal, je, ale aspoň jednu věc.
1: Aspoň teda jednu věc.
0: A to vohnutí, přátelé, já když se vohnu, Magda to viděla na vlastní oči, mé ruce končí lehce pod koleny. Já se prostě neumím vohnout.
1: To chce trénovat.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Aktuálně má všechno před sebou teďkon Magra, takže vám řekne, jak můžete koukat na hokej dnes 18. května, kdo se s kým potká.
2: Tak kromě nás, ale to si necháme samozřejmě až nakonec, tak dneska se můžete podívat na zápas mezi Finskem USA 16:20. Dále také Kanada Dánsko taky 16:20, dále potom Německo Švýcarsko 20:20 a to je vlastně stejný čas, kdy se utká naše Česká republika versus Švédsko.
1: No, vzhledem k tomu, že se nám samozřejmě po sobotním nezdaru roztrhpitel zase s trenéry, že jsme dostali takovýhle outsiderem a tak dále, prosím nás v historii, to není poprvé. S Slovenskem ano, ale s outsiderama jako takovýma ne. A let's kdy taky, když jsme dostali na frak od nějakého outsidera, nebo to nebyl úplně nejlepší zápas, tak se nám zase dařilo později. Buďme tomu věřit, podle tabulek, a tudíž věříme, že Česko-Švédsko bude od 20:20 zápas v náš prospěch.
2: Já už mám na sobě náš národní hokejový dres, takže já jsem na to připravená a já mám všechny, nebo budu mít všechny palce zaťatý jako šutr.
1: Držte palce, zítra si povíme, snad to bude lepší než sobotu, věřím, že jo.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, down.

0: Kdo by nemiloval kreslený filmy? Buď už jako dítě teda, anebo samozřejmě můžete i v dospělosti. Já jsem jeden z těch případů, který miluje prostě kreslený nebo animovaný filmy právě i teďka v tomhletom věku. No a spousta nadšenců právě v tomhletom věku tak tvrdí, že v těch nejrůznějších vlastně kreslených nebo animovaných filmech jsou náznaky jiných pohádek, jo? Takže třeba ve filmu Hledá se Nemo je vlastně v té zubní ordinace, sedí chlapeček a drží v ruce časopis. A na tom časopise jsou úžasňákovi.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Dále tady máme například právě.
1: Milé úžasňákovi.
0: Ne? Úžasňákovi. V jednu chvíli se tam ve městě objeví auto zaparkovaný, který je právě z filmu Auta. Je to takový to modrý, prostě takový ten starý, jo, veterán. Ratatouille. Hnedka na začátku tam toho myšáka vlastně honí a štěká na něj pes. A to je pejsek, který se objevil ve filmu Vzhůru do oblak. Takový ten mluvící.
1: Že to takhle jako pěkně propojený.
0: Že to takhle prostě hezky propojený, jo. A samozřejmě těchhle z těch příkladů je velká spousta. Samozřejmě vždycky se na to zaměří takzvaně nějaký takový tenhle ten fajnšmekr, který to tam hledá. A do jaký míry je to opravdu záměr, anebo jsou to prostě kreslené věci, které se tam objevují?
1: To je rozhodně záměr, to je úplně jasný. Jaký oblíbený film právě od Pixaru?
0: Ježišmarja, to já bych, člověče, jako takhle, Hledá se Nemo je asi topovka pro mě. Toy Story.
1: Je to vtipný, Toy Story je
0: Toy
1: dobrý.
0: Story.
1: Úžasňákovi zmiňovaný, mě bavili.
0: Já toho mám opravdu jako hromadu. Hmm. A asi v posledních letech je hodně pro mě.
1: Koko je dobrý.
0: Teď jsem to chtěla říct.
1: Koko je
0: normálně
1: dobrý.
0: Jsme to sebral. Ano, je to tak.
1: Tak kdybyste měli něco jako chuť, co se týče malovaných pohádek od Pixaru, jich je. Jak se můžete hledat takovýhle návaznosti? Klidně.
2: Odpolední jump od 2 do 6.

Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. I'm

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme na Kysu do dopravy. Michalan ví o trablu na D7.
2: Po D7 u Panenského Týnce směr na Louny se pohybuje po D. Po dálnici člověk bez vesty, prostě jen tak si tam, tak bacha na něj.
3: Děkujeme mockrát. Máme tady jednu mimořádnou zprávu z dálnice D1, je to ve směru na Ostravu. 208 km, exit 203 na Brno východ, je tam vážná dopravní nehoda. Je to celý uzavřený, na místě zasahuje vrtulník. A další bouračka bohužel na dálnici D0 ve směru na D1 a tam je nehoda na 20. kilometru.
1: Ode mě čerstvá dopravní nehoda je v Brně, je to Konečného náměstí. Stejně tak je v Brně Brstrická. Tady opatrně, počítejte se zdržením, v Praze je to Starochodovská.
3: Opatrně a šťastnou cestu.

0: aplikaci Apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Teda musím říct, že to mě vystřelilo z kopaček. Hned má člověk lepší úplně náladu.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Brotex, český výrobce, má řešení.
4: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
3: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na brotex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
5: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
8: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
7: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
0: Radio Kiss počasí.
9: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná a na některých místech se vyskytnou přeháníky. Nejvyšší teploty budou napříč republikou mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách bude kolem 12 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v 1 minutě.
9: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je podle soudu v případu dalšího údajného znásilnění nevinný. Případ se měl odehrát v roce 2015, kdy si podle tvrzení dívky během souhlasného styku sundal kondom. Podle něj to ale během sexu, tak jak popsala poškozená, není fyzicky možné. Obžaloba navrhovala dalších 12 měsíců za mřížemi. Soud ale Feriho zprostil obvinění. Rozhodnutí je nepravomocné. Pozůstatky keporkaka zvaného Timmy zůstanou v moři u dánského ostrova Anholt, kde je moře vyplavilo. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu je dobrovolníci odvezli do Severního moře, následně ale keporkak uhynul. A teď zpátky domů.
10: Řidiči na Trutnovsku se musí připravit na další dopravní komplikace. Dnes začne úplná uzavírka silnice 1/14 mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem, a to kvůli opravě 170 metrů dlouhého úseku, který je v havarijním stavu. Rekonstrukce, kterou provádí ředitelství silnic a dálnic, potrvá do 19. července.
0: Sport.
9: Sudí Ondřej Berka v ligovém utkání fotbalistů Teplic proti Dukle ve sporných situacích ani jednou nechyboval. Uvedla to v dnešním komuniké komise rozhodčích. Dukla si v případě výhry v nadstavbové skupině o záchranu mohla zajistit účast v baráži. Po porážce 0-2 oni musí zabojovat v posledním kole proti Ostravě. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
11: A je tady druhá polovina vysílání odpoledního jumpu na Radio Kiss.
12: Dáme si taky pořádnou party. Don't give me your life na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: James Bond, hledá se, čeká se, nenatáčí se, nikdo neví, co bude. Tak spekulací, to už i my tady na Radio Kiss, kolikrát jsme to řešili. No a otázka je opět zase ve hře. Kdo nahradí posledního Jamesa Bonda, Angličana Daniela Craiga? Co by agenta 007? A pozor, odpověď je na obzoru. Hledání nového Jamesa Bonda právě začalo.
1: Yes.
0: Oficiálně.
1: Kdo je v nabídce?
0: No jo, britská castingová režisérka Nina Goldová, jež v minulosti pomohla sestavit ansábly hitů jako Hra o trůny nebo Koruna.
1: Ano.
0: Hleda, byla pověřena. No jo, jenže co se přihodilo? Asi největší želízko v ohni někdo bude znát, někdo méně, je člověk, který se jmenuje Callum Tarn. Znáš? 36-letý Brit, kterého publikum může znát třeba ze seriálu Vládcové nebes.
1: Jasně, tenhle no. už vím, no
0: člověče. Hele, je to Brit, nějaký rysy tam jsou, jo. Jenže on se dostal do popředí z jednoho prostého důvodu.
1: A to?
0: On se totiž v vozovkách začal vytahovat, že si právě on oblékne pověstný smoking Jamesa Bonda.
1: To není úplně dobrý.
0: No, to není úplně dobrý, takže jako, ale podle bookmakerů je opravdu úplně nejvíc vepředu.
1: Typově se mi na to teda jako docela hodí, když si ho vygooglíte nebo si ho někde najdete, ale kdo se mi tam hodí víc, jenomže ten už je profláklý sám o sobě a to je Henry Cavill, který hrál Supermana a nebo taky Witchera, jo.
0: Jako z té nabídky, kterou tady máme, my nebudeme interpretovat a nicméně mě, jak se říkalo lidově kdysi dávno před lety,
1: ano.
0: Na mě dělají, že jsou to hezonci a propadlí hrudníci.
1: Propadlí hrudníci?
0: Nejsou to muži. Jsou to kluci.
1: Henry Cavill je normálně chlap
0: ten
1: jako
0: taky
1: blázen.
0: Není v nabídce, ale...
1: Henry Cavill?
0: Ne, tady není.
1: No, dobře, já jsem měla jiný informace, OK?
0: Ne, podle těch jsou to míně známí kluci, vypadají spíš jako modelové, jako Harris Dickinson, Jack Lorden a taky mají tu vlastně kariéru započatou kdysi jako modelové.
1: Dobře.
0: Jako pár let ještě.
1: Pár let.
0: Jako nevěřím jim to. Dobře. Nevěřím jim, že by to byly Jamesa Bondové. Chtělo by to někoho staršího. Zase se přikláním, že kdo by mi tam seděl, je Tom Hardy. Ale to je můj osobní názor.
1: Ale to by byl hodně takový jako zlej chlap, jako
0: bezlej. No tak jako ten agent jako nemůže být jako chichichacha.
1: Co si budeme povídat na začátku, ale Daniel Craig taky neměl úplně vlastně dobrý recenze, nebo lidi s tím taky nebyl úplně spokojený. No a jeho vlastně poslední film Není čas zemřít z roku 2021. No jo, byla to kultovka.
0: Tak uvidíme, kdo to bude.
2: Radek a Magda. Odpolední jam na Radio Kiss.

0: Filmové hudební protiklady.
1: Filmové a hudební protiklady. Pojďme se kouknout teda, kdo co má na co nebo na koho připravené. Takže já mám seriál.
2: Ty máš seriál, já mám pohádku.
1: Ty máš pohádku, dobře. Já tady to nejde úplně moc, nebo mě to aspoň nenapadlo přeložit dát do protikladu, takže jsem spíš to hodil foneticky do rýmu. Že se to rýmuje, ale myslím, že to rozklíčuješ raz, dva.
2: Dobrá, jo? To jsem teda zvědavá.
1: Takže budeš hádat první.
2: Yes.
1: Jo, máš na to 10 vteřin. Připravená?
2: Jako vždy.
1: Dobře, v tom případě se ptám na seriál, který je 10. oblíbený v České republice. A předlož mi, nebo předělej mi do protikladu Mrs. Dean. Mrs. Dean.
2: Mrs. Dean?
1: Říkám foneticky v rýmu. Mr. Bean.
2: Mr.
1: Pane bože! Teda já jsem si myslel, že ti dávám strašně ruchou věc. Mrs. Dean, Mr.
2: Máš
1: Bean.
2: Pravdu. Máš pravdu, ano. Takže moje inteligence právě klesla asi o 50% a nevadí. Dobře, na to nezapomenu.
1: A já říkám, to je Skybu na ní hodnej, ne, dám něco lehkýho, a ona se mi takhle hryzne. Dobře, hádám.
2: Hádáš, no tady je to jednoduchý, taky si myslím, tady pohádka, jo. Našel se demo.
1: Ztratil se Nemo.
2: Jinak.
1: Ne, hledá se Nemo. Sakra, ještě jsme to před chvilkou tady o tom mluvili. Ty bláho.
2: Já mám tady takovou hezkou sbírku hlášek.
3: Ryba je kámoš, ne žrádlo.
4: Až na blbý delfín. Tady pozdělí na cestu ven.
5: Promiň, musíš přijít později, snažíme se zdrhnout.
4: Někde tu je špír. Určitě tady bude.
5: Tady něco je?
1: A miluju, ale ryba kámoš, ne žrádlo. Až na blbý delfín.
0: Filmové hudební protiklady.

0: postoupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už

0: Jděte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a rádiem Kiss.
1: Albánie a cestovní kancelář Blue Style, přátelé, je to tak. Tento týden na rádiu Kiss se to zase spustilo a rozjelo a bude to pro dva dospělé. A je jedno vaše klidně dítko. Takže můžete vycestovat do Albánie, protože Albánie teď na vzestupu, je tam krásně. Kamarád, nemusíme chodit daleko, zdravím ho, tak shodou okolností tuto středu odjíždí do Albánie na dovolenou, protože on tam byl přes jeden týden pracovně, byl tam objednán a měl čas to tam trošičku jako zkouknout a natolik se mu tam líbilo, že teď ve středu tam jede na dovču, takže Albánie opravdu jde raketově nahoru. No a vy se máte na co těšit, protože na Rádiu Kiss soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style do Albánie nebo v Albánii a výhrou je pobyt, jak už jsem zmiňoval, pro dvě dospělé, jedno dítě v 5-hvězdičkovém hotelu Henry Resort and Spa a to na celý jeden týden se vším all inclusive.
2: Kisáci, jestli chcete tuhletu dovču vyhrát, tak právě teďka pojďte na web Rádia Kiss a odpovězte tam správně na tuhletu soutěžní otázku. Které z uvedených letovisek patří mezi oblíbené oblasti Albánie v nabídce cestovní kanceláře Blue Style. Vy si tuhletu správnou odpověď dohledáte. Mm-hmm. Samozřejmě k tomu tam připojíte svůj telefonní kontakt, to znamená vaše telefonní číslo. Jestliže tam dáte jiný telefonní číslo, tak to nebude úplně šikovný. Takže opravdu vaše telefonní číslo a pak si počkáte na pátek, protože opět tento pátek po 15:00 odpoledne náhodně vybíráme jedno jméno, které řekneme do vysílání s posledním trojčíslím vašeho telefonního čísla a vy budete mít jeden jediný song na to, abyste se nám obratem dovolali do studia.
1: Neskutečná výhoda této soutěže je, že máte úplně všichni šanci. Web Rádia Kiss. Tam a jenom nikde jinde můžete soutěžit. Klidně ve 2 ráno, to je úplně fuk. Prostě tu šanci máte úplně všichni. Hodně štěstí a v pátek třeba ve finále.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Možná je to dobrý, možná méně dobrý, někomu se to bude, někomu méně líbit, nicméně je to tak. Přístupná je 24 hodin a vstup na ní mají pouze holky, chcete-li dámy. Jo?
1: Ano.
0: Dubaj. Dubaj otevřela úplně první pláž, non-stop pláž, jenom pro holky.
1: To je nuda.
0: Ne, no, není to nuda pláž.
1: Jo, tak to bych se divila.
0: No, přístupná je 24 hodin, ale vstup na ní mají skutečně pouze jenom holky. V Dubaji tento měsíc otevřeli první výhradně ženskou non-stop pláž, která je pro větší soukromá, pro větší soukromí oplocená, platí na ní střední zákaz fotografování, což je v pořádku. Mm. Si myslím, že jako není proč jako fotit, že jo? No a místo je součástí projektu Al Mamzar, který si klade za cíl rozšířit dubajské pobřeží a přilehlou infrastrukturu. Ono, a pláž je krásná.
1: Ono to v té Dubaji totiž jako takhle funguje normálně běžně, že máš vlastně taxíky jenom pro ženy, máš vyhrazenou část přímo v metru, která je ohraničena vlastně jakoby růžovýma páskama, která je jenom pro ženy. A vlastně ten zákaz toho fotografování, když jsi to tady teda zmínil, tak ten platí vlastně úplně všude. Ty si jako můžeš fotit věci a blablabla, ale to, že by si šel a fotil si vlastně jako cizí lidi, tak to se tam
0: promiň,
1: nesmí.
0: Promiň, to nemusíme jezdit do Dubaje, to si myslím, že jako je i tady, že jo.
1: Ale máš prostě, někdo vytáhne telefon a začne tě natáčet.
0: Tak pak
1: se nedíví,
0: že jsem přes držku. S prominutím za ten výraz, ale tak to je, jako jo. Nicméně v Dubaji to se mi líbí, že vlastně i vy jako ženský tam máte i větší místa na parkování. My zatímco máme vlastně ohrádku jenom na jedno auto, ženy tady mají 5 až 6 míst na jedno auto, vlastně vyhraněný, aby mohli couvat, otáčet se a to se mi líbí, to je jako Dubaj, no.
1: A právě v tuhle chvíli zazněla rádiová kachna.
0: Ne, to je Dubaj.
2: Odpolední Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, čekají nás společně dopravní informace. Jedna mimořádná zpráva opět z dálnice D1. Nehoda byla na 208. kilometru ve směru na Ostravu, exit 203 Brno východ. Provoz je tam tedy v tuhletu chvíli obnoven jedním pruhem, můžete tam tedy už jezdit. No a jedna dopravní nehoda je na D1, tentokrát ve směru na Katovice, a tam je to na 366. kilometru.
2: Na Karlovarské v Praze se bouralo, pozor, počítejte se zdržením v tuhletu chvíli, no a je to ještě Liběchov na Mělnicku, je to náměstí V Levého, i tady se bouralo, ale mělo by to být průjezdné.
1: Čeká nás čtvrtá hodinka odpoledního jumpu.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Trance Park. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
9: Radio Kiss. Počasí.
10: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná a na některých místech se vyskytnou přeháníky. Nejvyšší teploty budou napříč republikou mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách bude kolem 12 stupňů.
9: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v úterý opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 haléřů, na 44 korun 43 haléřů. Naftu pak budou moci tuzemské čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun, což je o 3 haléře dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti se žhářským útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích předají tamní úřady do Tuzemska. K předání dojde v řádu několika týdnů. Podle dřívějších vyjádření polských orgánů by se mělo jednat o dva muže a jednu ženu. Policie dosud v souvislosti s případem zadržela 10 lidí. Všichni zadržení jsou podezřelí z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to jim hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. A teď zpátky domů.
11: Čtvrtá sezóna na českobudějovickém letišti začala. Plně obsazené letadlo odvezlo v sobotu první letošní dovolenkáře z jihočeské metropole do slunného Egypta. Cestující se i v nové letní sezóně mohou těšit na Turecko, Tunisko, Bulharsko nebo i na španělský ostrov Mallorca. Sezóna potrvá do 5. října. Pro KIS Lucie Sinková.
9: Sport.
10: Hokejový útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. 32-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu. Východočeši o příchodu českého reprezentanta, který naposledy působil v Davosu, informovali na svém webu. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
12: 17. hodinka odbyla a my s Radkem vás vítáme v poslední dnešní hodince.
13: No a že tady je věcí připravených, tak si na to počkejte.
14: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: The Hit

0: Víte, že?
1: V rubrice Víte, že se teď v tuhle chvíli na Radio Kiss v fotbalním jumpu podíváme na jeden takový rekord, ale nejdřív taková malá pomůcka pro mě. Magdi, koukni na mě, vykoukni spoza mikrofonu, otevři úplně pusu do kořán. No, pokud nemám nic v ruce, neboj se. No, pár kousků by se tam vešlo. Takže uvidíme, možná si to můžete vyzkoušet sami, je to možná taková party hra, ale zároveň můžete udělat světový rekord, protože nenabádáme, hlavně opatrně, co nikomu nic se stane, jo. Ale takový bizarní rekordíček, i v tomhle můžete být světový rekordmani. Prvním rekordmanem vlastně v nejvíce plastových brček v puse. Takový ty klasický s kloubem.
2: Chápu.
1: Jo, pozor, tak to byl Ind, Majoj Kuman Mahamara. A ten jich tam dal 459.
2: Ježišmarja.
1: Pak ale přišel borec, taky Ind, Nataraj Karate, tak už to název napovídá, že jo? Bez legrace, tady to takhle píšou.
2: Hezky.
1: Ten dal do pusy 650 normálně klasických brček. 650. Tady je fotografie. Wow.
2: Jako pokud to netrpíte dávivým reflexem.
1: Ne, oni to nemají polikat. Jenom vím, do pusy. Jo.
2: Prosím tě, zkus si dát aspoň 3-4 kartáčky do pusy.
1: 3-4 kartáčky?
2: 3-4 kartáčky a uvidíš, jak se ti začne to. Jo.
1: Kolik máš zubů?
2: Ne, prostě jako kdybys to tam měl narvat takhle, tak jako spousta z nich. Ne.
1: Dobře, prostě ne. Tak můžete to zkusit s těma brčkama.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A přesně takhle fantasticky se tady na Rádiu Kiss vstává, protože pokud se dovoláte do naší soutěže 7 v 7, tak už jenom čekáte, jaké číslo padne na hrací kostce a hnedka takhle při pondělku si můžete přijít na moc, moc, moc pěkný peníze.
2: Jako si přišla dneska Hanka za malou chvíli, nicméně tahle soutěž je celý rok 2026. Hrajeme už od ledna a budeme končit zase opravdu až úplně na konci, prostě prosinci. Máš zde hromadu času, prostě jako ještě x lidí dostane tu šanci si tak nějak tady zahrát na dálku o peníze, ale musíte být v 7 ráno třetí volající a být hlavně na signálu, abyste třeba nevypadli nebo něco podobného.
1: Jak to dopadlo dneska, Hanka?
3: Tak jo, jdem na to.
4: Hážu. Hani, na hrací kostce padla 4,
3: jo!
4: Takže vyhráváš 4000!
3: Pěkně!
2: Na start pracovního týdne je to úplně geniální. 4 v kapse, Hanka se může těšit. No a někdo z vás, ale to nevíme ani my, ani vy, ale když to neskusíte, tak tomu rozhodně nikdy nedojde. V 7 ráno třetí volající u ranní trojky. Hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Rádio Kiss aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: My se teďko na malinko koukneme do minulosti, protože jsme si říkali s Magdou, že by jsme vlastně možná přivítali takovouhle věc, ale tak nějak jako v rámci mantinelu, jo? Ne, nikam dohledíš nebo něco podobného. Kysáci, možná si vzpomenete, já byl jako kluk, ale do dneška si to vybavuju. Jednu velkou bitku, která se od té doby na mistrovství světa neopakovala.
2: Na mistrovství světa v hokeji v roce 1987 trvala bitka mezi Kanadou a tenkrát SSSR 20 minut. Museli se vypnout světla v hale, aby to všechno nakonec přestalo.
1: Já si fakt na to vzpomínám, jako dítě nebo kluk, a musím říct, že to bylo hodně zajímavý.
2: Jo.
1: No, sledovala to na tom našem Rubínu.
2: Ano.
1: Jo. Ale ta bitka, jako dodneška si ji pamatuju. Tam byli prostě proti sobě úplně všichni. Jako.
2: Já si to dneska nevím představit, jo, vzhledem k tomu, jakoby, jo, ale každopádně to musela být jako hodně, hodně zajímavá podívaná. A tenkrát, jak to bylo, tenkrát s přilbama, s helmama vlastně, už měli ty ochranný plexiskla?
1: Tenkrát ještě nemuseli mít, jako to mají dneska, takže neměli štíty a tak dále, ale to ty přilby stejně jdou dolů, tak je to úplně jedno.
2: Jasně, chápu, aby si nezranil někdo ručku.
1: Ale je fajn, takový to, jak ten strojník tam, co mám dělat. Ty jo, díl zhasni.
2: Jo, ale jak to uděláme? Zhasni.
1: Jinak aktuálně, ať jsme teda jako svěží, 38. minuta Finsko, USA 5-1, Kanada, Dánsko, druhá třetina, 35. minuta 0-0.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji.

0: Je to tady dobojováno, jak my tady s oblibou říkáme, máme za 12 ani ne minut a 18. hodinu. Vojtaska nás připravený stejně tak, jako určitě vy, co si chcete nechat zahrát v juboxech vaši oblíbenou věc tady na KISu.
1: Pokud už máte třeba tu věc přichystanou v hlavě, tak určitě potom se zkuste dovolat do studia na telefonní číslo 210 323 323 a nebo přes naší apku Rádia KIS pošlete hlasovku. Hezky stručně, ať je tam hlavně zazní ten sonka název.
0: A nebo taky pro koho?
1: Ano, jo, to by
0: ale nebo to
1: bylo.
0: Nemusí být pro koho, klidně jenom pro vás, protože jdete třeba do práce, z práce, nebo máte prostě den, jaký máte a chcete ho vylepšit nebo zhoršit.
1: A nebo Vojtovi.
0: To je pravda.
1: Taky.
0: My se loučíme, mějte se krásně, užívejte večera pondělního a my zítra v úterý ve 14 hodin na značkách.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá na silnicích lehce před hodinou 18? No pojďme to takzvaně očíhnout. Kde se zdržíte je například D10. Máte-li namířeno ve směru na Turnov mezi 7. a 10. kilometrem, zdržení je ale i ve směru na Prahu, a to mezi 21. až 17. kilometrem. Zdržíte se taky na D1 ve směru na Ostravu mezi 200. až 207. kilometrem, zdržení ale i ve směru na Prahu mezi 216. až 205. kilometrem a menší zdržení taky na D2 před příjezdem do Brna a taky na Pražském okruhu ve směru letiště, a to mezi 14. a 19. a ve směru na D1 mezi 24. a 21. kilometrem. V dolině.

0: posloucháš Kiss?
1: Radio Kiss.
0: Tak ho i sleduj na Instagramu,
1: YouTube
0: a Facebooku.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: Přijďte už

0: na v iStores v Šantovce.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Rádio KIS počasí.
5: Zítřejší obloha bude oblačná až polojasná a na některých místech se vyskytnou přeháníky. Nejvyšší teploty budou napříč republikou mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách bude kolem 12 stupňů.
4: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Jehož zástupci pozvali do Brna sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na dotaz ČTK to dnes uvedla kancelář prezidenta republiky. Pavel podle ní festivalu udělil záštitu už po třetí. Projekt si podle hradu klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. Kávu sice nalévá lidská ruka, ale za pultem v experimentální kavárně ve Stockholmu tahá za nitky něco mnohem méně tradičního. Kavárnu tam vede umělá inteligence, které říkají Mona. Zatím není jasné, jak dlouho tento experiment vydrží, protože se zdá, že má AI problém dosáhnout zisku v konkurenčním stockholmském kavárenském prostředí. A teď zpátky domů.
6: Na náplavce řeky Otavy v Písku letos po 20. pod rukama umělců vznikají sochy z písku. Letošní téma Otava plyne, písek tvoří, propojuje historii, přírodu i současný život města. Tým sochařů na skulpturách pracuje od konce dubna. Vernisáž se uskuteční tuhle středu od 14:00. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. A to už byly poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou. Teď už jsou tady večerní jukeboxy.
7: Od Robert Miles právě teď v našem éteru. S vámi už je Vojta Sklenář a přeju vám všem krásný večer při pondělku.
8: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia KIS.
9: Be happy.

0: Kratkon, Begin a Radio Kiss a Jukebox na začátku. Do 10. večerní vybíráte a já vám budu pouštět pecky, které právě vyberete. Tak vybírejte buď přes náš studiový telefon, anebo přes apku, kam samozřejmě posílejte hlasovky, pokud chcete něco zahrát. Tuhle poslala Martina.
1: Prosím o zahrání od Verony Na mě nečekej. Bylo by to pro moje děti a hlavně pro Domíska, moc by si to přál. Díky.
0: No tak jo, tak Domísek bude nadšen, když si to moc přeje. Já Veronu pustím. Taky bude ještě na cestu Alexovi a spol a mám zahrát taky kamarádovi vytáhnul rádio a naladil vás, my na rybách užíváme přírody, to je vzkaz od Pavla, tak hlavně ať berou, to je jasný, Verona teď, no a co bude za pár minut, nechám se překvapit a těším se samozřejmě, co vyberete.

0: Francisco.
1: Sound of San Francisco na rádiu Kids Jukeboxu a Global DJs a na drátě mám Jardu teď, kterýho zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: Byl jsi v San Francisco někdy, Jardo, třeba?
2: Hele, občas se dozvolávám, ale jako už jsem tam dlouho k vám nevolal.
1: Já jsem se ptal, jestli jsi byl v San Francisco.
2: Ne.
1: Ne. To jsem tak jako zašumloval, že ti přišlo, že se tě ptám, kdy zvolal naposledy, jo?
2: To bylo hodně dávno, jo. To je rok.
1: Dobrý. Jardo, asi půjdeme rovnou na tu muziku, to bude možná nejlepší. Ty jsi chtěl něco od Freddyho. Kam to zahrajem, prosím tě?
2: Hele, stačí, že to zahraješ mě a mým lidem, co tady vezu v autě.
1: Kolik jich vezeš?
2: 8.
1: 8 lidí, tak čím je vezeš, prosím tě?
2: Fordem, transitem.
1: Transitem, tak jo. A někam jako na stavbu je vezeš, nebo ze stavby?
2: Ne,
1: nebo...
2: normálně do práce.
1: Do práce, no.
2: Na noční, no.
1: Na noční, no tak ať. A tím to pak utíká tobě, ať utíká cesta. A tady je píseň, Jardo, zase někdy zavolej, ano?
2: Dík, čau.
1: Ahoj.

0: Hezký večer při pondělku vám všem za chvilku 6:30, tím, že dneska odstartoval nový týden, tak my jsme taky odstartovali pro vás novou soutěž.
1: Odleťte s rádiem KISS a cestovní kanceláří Blues.

0: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na lightnation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: Tohle byla Debbie v Eteru Rádia Kiss a podobnou už je další muzika. Myslím si, že někteří z vás určitě poznáváte, ale nejvíc to poznává Roman, protože ten si tuhle pecku objednal.
1: Ahoj Vojto, pustil bys mi tam Madison Avenue a Don't Call Me Baby. Asi pro všechny, kdo jsou ještě na cestách, ať vedou v pořádku domů. Čau.
0: Tak Romane, je to tady a kam ještě hrajem?
2: Ahoj, tady Fanda, já bych poprosil zahrát nějakou pěknou devadesátkovou Míženě Monče, ať se jí dobře pleju záhony. Díky.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ano, to jsme my na Kissu, kteří vám hrajeme nejvíc jukeboxů v celém českém éteru a možná nejenom v českém. Co mám pustit teď, řekne Rasťo?
2: Ahoj Vojto, prosím tě, pustil by si Be My Baker od Bonnie M. Je to prakticky pre všetkých kysákov a špeciálne pre kysackých východňárov. Čau, Rasťo.
1: Tak jo, dáme si. Našel jsem tady jednu takovou hezkou verzi, kdy si s tímhle legendárním songem od Bonnie M pohrál Sesh, takže takový lehký remixík v podání Seše a ještě někam to bude.
3: Dobrý den, já bych si nechala zahrát písničku pro radost a natrhání do školy 7 krásek do sběru. Děkuju. Markéta.
1: No tak Markétko, ať se ti hezky trhají ty 7 krásky.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Chvíli před 19. hodinou omrkneme, jak to jezdí na D2. Se zdržíte, máte-li namířeno na Brno, a to už od 7. kilometru. Zdrží jen taky na D1 ve směru z Ostravy na Brno mezi 211. až 205. kilometrem. D10 taky hlásí zdržení ve směru na Turnov mezi 3. až 10. kilometrem a menší zdržení je i na opačné straně, a to od 12. do 9. kilometru. A kde se taky zdržíte, je Pražský okruh ve směru na letiště, nejdřív mezi 3. a 9. kilometrem a potom ještě mezi 14. až 19. Šťastnou cestu!

0: Kiss parádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kiss. Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
1: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex, český výrobce, má řešení.
2: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
1: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
3: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
4: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
3: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
5: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
8: 7. hodina večerní je tady, s vámi je Vojta Sklenář, posílám Skútr a píseň Víkend. No, ten už je za náma, no, co se dá dělat?
9: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.
10: Be happy.
11: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

Jubox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: ladíte Kiss a taky Jukebox, my jsme načali jeho druhou hodinu a na drátě mám Honzu, který ho zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, taky zdravím.
0: A Honza mi prozradil, že jednak už nahrával hlasovku, ale chtěl jsi to asi pojistit, takzvaně. Že jo?
1: No,
0: a nebo si nechtěl dlouho čekat. No, protože samozřejmě těch hlasovek je spousta, takže ona třeba že dorazí, ale není to tak, že by přišla hlasovka do minuty tam byla. No. Takže je to dobrý, Honzo, je to dobrý, že jsi to pojistil, že ses i dovolal, takže budou Faithless, neboj se nic a vybral si song We Come One, což se ti přiznám, ten jsem strašně dlouho neslyšel. Ty budeš asi nějaký fajnšmekr do Faithless, co?
1: Ale mám rád takovouhle muziku, je to, za mě to je strašně nadčasová muzika, když to tenkrát vyšlo, nebo když to bylo a takže za mě je to prostě super a jelikož jsem řidič z povolání, tak takovouhle muziku za volantem prostě potřebuju.
0: Tak jo, tak já ti pustím jinak, když už jsme u těch Faithless, jak se ti třeba líbí teď ta předělávka od BB Rexy, toho Insomnia?
1: Ale tak docela se to povedlo, jo. Taky si to pouštím.
0: Jo, tak to je dobrý. Jsem čekal, abys to nezhanil, víš, jsem si říkal. Protože
1: já to jsem chtěl poprvé u vás, já vás poslouchám pravidelně samozřejmě na to tak. A docela jsem koukal, říkám, to je Faithless, no a najednou ten remix a pak jako povedlo se to.
0: Jsou lidi, co jako říkají, že není nad originál právě, ale taky myslím, že se to povedlo. Tak ale tu my nedáme, my dáme teda We Come One, co jsi chtěl, tak ať ti utíká cesta a zase někdy zavolej. Čau, čau.
1: Moc krát díky, ahoj, čau.
0: I vy můžete zavolat na 210-323-323 a nebo poslat hlasovku přes appku. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you.

0: Radio Kiss vám hraje songy na vaše přání. Je to pondělní večerní jukebox, ve kterém teď trošku zvolníme, jak už slyšíte pode mnou. Tohle jsou legendární Chaos a ty chtěl, Jarda.
1: Ahoj Vojto, prosím tě, zahraj něco od Chaosu. Pro mě, pro Patrika Plešingra a pro všechny normální lidi. Děkuju, ahoj.
0: Tak Jardo, je to tady a voda padá, padá, padá. A taky mám zahrát pro všechny, co čekají ve vlacích a stanicích, protože nemůžou jet. A to o

0: Přesně na přání, tady u nás na Kisu, hezký večer všem přeju, no a až nám večer skončí, bude noc, po noci ráno a zítra ráno zase máte šanci vyhrát peníze.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem držíme palce! 7-7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Co dalšího zazní v pondělním večerním Jukeboxu na Radio Kiss? Saša řekne.
2: Ahojky, prosím tě, zahraj nám tam vypalovačku Gypsy King Megamix pro všechny na odpolední směny. Dneska to vůbec neutíká. Díky moc, ahojky.
1: No, možná tím, že je pondělí, no, tak já doufám, že odteď už, Sašo, utíkat bude. Gypsy Kings ještě nikam.
3: Prosím tě, já bych chtěla pustit nějakou pořádnou dupačku. Já jsem běhat a potřebuju dostat do sebe trochu energie. Ale ne v češtině, já bych si zpívala něco pořádně nadupanýho. Dík, Verča.
1: Tak Verča, já myslím, že i tohle z toho je dupačka. Můžem říct, že to dupačka, ono se to rozjede hezky. Tomáš chtěl dupačku taky.
4: Prosím tě, my jsme tady úplně nešťastný, ztracený v zárybech na stánku. Poprosím, zahraj nám něco, nějakou dupačku, rozumíš? Hledáme auto, nemůžem přijít už asi 3 dny na nic. Potřebujeme malinko podpořit a samozřejmě zdravíme všichni, krásný slunečný den, pozdravuje Španěl a Řek.
1: Tak snad ho najdete už taky, konečně. Tak Gypsy Kings teď taky jsou.

0: 8 minut před 8 hodinou večerní. I po té 8 večerní nám Jukebox bude pokračovat. Dostaneme se takzvaně do jeho druhé poloviny, protože 2 hodiny skoro za námi. A ještě 2 hodiny songů, které vy budete vybírat na zprávě dneska večer. V pondělí 18. května čekají. Co nás čeká teď?
1: Ahoj, prosila bych zahrát písničku Afrika od Karla Wolfa. Bylo by to pro všechny kysáky a pro mého přítele Davea. Díky moc, Tinka.
0: Tinko, je to přichystáno, jdu to pustit komplet všem, co teď posloucháte, a pokud byste taky chtěli ještě něco pustit, tak jak jsem říkal, budete mít ještě 2 hodiny dneska. Takhle je to jednoduchý, poslat hlasovku přes aplikaci Kisu, anebo zkuste štěstí a zkuste se dovolat do našeho studia. It's

0: když jdu na kroužky. A není čas, kdybyste nejeli bomby. Jen tak dál, Stanej Rádio.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Nemůžete tam mít takovýhle bomby hned po ránu. Tady přede mnou skáčou 4 auta, protože řidiči tam hopsají a trsají do té vaší vypalovačky. Neblázněte.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
3: Bylo 8 večer, s vámi na Kissu Vojta Sklenář a začíná nám další hodina večerního jukeboxu. Tak jdem na ní.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.
4: Be happy.
5: Máme tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: A pokud byste nějakou písničku rádi slyšeli, v našem éteru není nic jednoduššího, než mít v mobilu aplikaci Radia Kiss a poslat mi hlasovku, no a nebo se dovolat sem k nám na 210-323-323, což se zadařilo Michalovi teď. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: A Michal má, jak už mi prozradil, rádiovou premiéru u nás na Kissu. Tak samozřejmě gratulace, že to vyšlo, Michale.
2: Děkuji.
1: A prozraď, bylo to takový jako plánovaný, že jsi to zkoušel třeba víckrát, anebo naopak právě jenom jednou jsi to zkusil teď a hned to vyšlo. Jak to bylo?
2: Jenom jednou jsem to zkusil a hnedka to vyšlo.
1: No, vidíš to, takže možná i tak jako návod pro ostatní, protože spousta lidí říká, že třeba jako 2 hodiny sedějí u toho telefonu, zkoušej, tak lepší je prostě na první dobrou to zkusit. Tak Michale, tím, že to vyšlo, tak vím, že chceš pustit Despacito, ale nevím, komu to zahrajeme, pověz.
2: Já bych to zahrál všem kysákům a hlavně kurýrům, jídlo pod nos, všechny zdravím a tím ta směna rychle uteče.
1: A ať jsou milí zákazníci, taky asi, že jo?
2: Ano,
1: To je taky.
2: A hlavně je pro tebe.
1: Děkuju moc.
2: Hlavně je pro tebe.
1: Díky, máš to tu a ahoj.
2: Ahoj, děkuji.

0: Radio Kiss vám hraje songy na přání. Je tu pondělní večerní jukebox, ve kterém bude jaká muzika teď?
1: Zdaric, zahraj pro všechny kysáky Style Baby Baby. Díky.
0: Tak jo, zahraju a taky mám zahrát pro milovanou přítelkyni Petru od Vlastíka z Ostravice, která včera Vlastíkovi v 5.50 porodila syna Davídka, čili dalšího posluchače Rádia Kiss, že jí Vlastík moc, moc miluje. No a my samozřejmě moc gratulujem dalšímu kysákovi. A to se hodí, když vlastně hraju píseň Baby Baby, tak hrajeme vlastně pro Baby, které porodila Petra.

0: Posloucháte Kiss, já vám všem přeju hezký večer, no a dnešní večer taky ve znamení dalšího zápasu našeho hokejového národního týmu na mistrovství světa. Hrajeme se Švédy, zápas začal před pár minutama a už nad Švédskem vedeme 1-0. Ve čtvrté minutě se totiž trefil Matěj Blimel, takže skvělý start do tohohle zápasu, tak taky ho budu pochopitelně po očku sledovat a budu vás informovat, jak to vypadá. Zatím teda hned dobrá zpráva na začátek, tak jen tak dál.
1: Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Co nově vyšlo na Netflixu? Tyhle dvě pecky si nenechte ujít. Čarodějnice. Jde o příběh osiřelého chlapce, který se svojí babičkou pozná partu čarodějnic, které ale nemají moc dobré úmysly. Joker Foxy je du. Po dvou letech od kinopremiéry se Joker a Joaquin Phoenix dostává i do vašich televizí. Neúspěšný komik Arthur Fleck se během uvěznění seznámí s láskou svýho života. Stane se z ní slušný kluk, co už nezabíjí na potkání? Uvidíte. Pro Kiss Katka Čepelíková.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: další, kdo je součástí dnešního večerního Juboxu, je Erik, který se dovolal k nám do studia. Tak hezký večer ti přeju.
1: Dobrý večer, zdravím.
0: A ten večer ti udělám ještě hezčí, Eriku, protože ti pustím muziku. Ty jsi chtěl něco od Prodigy, takže ano. Necháváš to úplně čistě na mě, jo? Co vyberu, to bude.
1: Tak, nechávám to na vás.
0: Dobře.
1: To na vás, věřím, že máte dobrý tipy, tak to. Chtěl bych to zahrát pro všechny Baníkovce, kterých v sobotu čeká docela důležitý zápas na Dukle, v Praze. Doufám, že se tam všichni setkáme a že ten Baník to dotáhne a nevypadne do druhé ligy.
0: No, ty jsi říkal docela důležitý, ale já bych řekl sakra důležitý, že jo?
1: Sakra důležitý. Pro všechny Baníkovce ještě jednou do Ostravy a všude po České republice, který fandí Baníku, ať to vyjde.
0: Tak jo, pouštím a měj se, ahoj.
1: Ok, děkuju, ahoj.

0: Posloucháte Kisa, já vám všem přeju hezký večer. No a dnes taky sledujeme pochopitelně zápas na mistrovství světa v ledním hokeji mezi Českem a Švédskem. A musím říct teda zápas jak víno, protože vedeme nad Švédy už 3-0. Ten druhý gól dával Dominik Kubalík, třetí gól Jakub Flek. To je začátek, to je průběh první třetiny, skutečně luxusní. Tak držíme palce, aby takhle dál to pokračovalo. My teď ale pokračujeme v jukeboxu. Filipe, co bys chtěl pustit?
1: Ahoj Vojto, prosím o zahrání písničky Ať je hudba tvůj lék od Lunatiku. Posílám bráchovi, který je teď na cestách a písničku miluje. Ahoj,
0: tak jo, tak ji zahrajem, tak snad si brácha i na cestách, jak se říká, za BK a ještě někam lunatici.
2: Zdravím všechny kysáky, čau, tady Katka z Břeclavy. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého milovaného manžela Míšu, ať si užije dnešní pohodový večer na chatě u táboráku. Miluju tě, pusiku, tvá Káťa.
0: Lunetici budou poslední jukeboxová muzika před 21. hodinou a po 21. nás ještě jedna 60-minutovka jukeboxu čekat bude. Tak chtěli byste něco v pondělí večer pustit? Není problém, 210 323 323 je telefon sem k nám a nebo aplikace KISU a tam my

0: Kuba,
1: Lenka,
2: Alex,
3: Katka
0: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Devátá hodina večerní je tady, s vámi na Kissu, stále Vojta Sklenář, no a ještě jednu hodinu budu pouštět songy na vaše přání.
6: To nejlepší od 90. let i v juboxech Radia Kiss.
1: Be happy.

0: Tady Rádio Kiss, posloucháte Jukebox, načali jsme jeho poslední čtvrtinu pro dnešek, no a je za námi taky první třetina hokeje mezi Českem a Švédskem a myslím si, že jako hodně, hodně zajímavá první třetina, celkem 5 gólů, vedeme nad Švédskem 3-2. A to jsme vedli 3-0, no jenže pak dali Švédové 2 góly v přesilovkách. Teď ale zase zpátky k Jukeboxu s Tomášem teď na telefonu, který ho zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Co na to říkáš, hele, 3-2 po první třetině, pěkný, ne?
1: No, pěkný, to musí být pěkný zápas, protože no, to nevidím.
0: No, tak už budeš doma za chvilku aspoň?
1: Ale jo, asi za 10 minut.
0: No vidíš, tak to stihneš od druhé třetiny krásně. No, tak aby si stihnul góly nějaký ještě. Tome, než dojedeš domů, chtěl jsi něco od Tiesta. Chceš ho ještě někomu nebo jenom tobě teda na cestu?
1: No, každopádně všem kysákům a hlavně i těm, s kterýma se uvidíme 12.6. v Kamenici. Což určitě se tam potkám s tvým kolegou Romanem.
0: No to každopádně.
1: No, jenže já tam jdu trošku z jiného soudku, já tam nejdu jako návštěvník, já tam jdu jako fotograf.
0: Jo, takhle, tak ho vyfoť pořádně, všechny vyfoť, co tam budem, jo?
1: Přesně tak, to
0: tě říct. Tak jo, ty tady, měj se hezky a zase někdy, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Tomáš vytočil 210-323-323 a dovolal se, tak vy, kdo se dovoláte dál, tak taky vám pustím nějakou muziku. Jukebox pokračuje a stále všem přeju krásný večer.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pondělní večerní Jukebox nám pokračuje dál. Další, kdo mi poslal hlasovku, je Marian.
2: Zdravím všechny, tady Marian, chtěl bych zahrát něco od Italo Brothers na odpolední směru pro všechny tady a taky pro všechny, co jsou teď na odpolední směně, aby mi to utíkalo ještě rychlejc, jako mě. Mě to dneska utíká strašně rychle, to už nechci ani věřit, kolik je hodin a už se těším domů a to je všechno. Mějte se rádi. Papa.
1: Tak hlavně, že to utíká. To je důležité, když je člověk v práci. 21.17. Tolik je hodin, když tak dáme Italo Brothers společně. Taky z Italo Brothers teď Aaron Čupa a Galiano.

0: un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Soutěžte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a rádiem Kiss.
2: Ode dneška u nás na Kissu soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style, a to v Albánii. Co můžete vyhrát? Pobyt pro dva a k tomu ještě jedno dítě v pětihvězdičkovém hotelu Henry Resort and Spa. A to na týden, samozřejmě, že s all inclusive. No a pokud byste chtěli vyhrát, do Albánie vyrazit, tak běžte hned teď na web kiss.cz a tam odpovězte správně na tuto otázku. Které z uvedených letovisek patří mezi oblíbené oblasti Albánie v nabídce CK Blue Style? Máte tam na výběr samozřejmě tři možnosti. Než to střelíte od boku, bylo by dobré si tu správnou odpověď najít. Potom samozřejmě dejte váš kontakt a počkejte si na pátek, protože v pátek po třetí odpoledne náhodně vybereme jedno jméno, to řekneme do vysílání, a pokud ten daný soutěžící se obratem dovolá sem k nám, dovolená bude jeho. Držím vám palce.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: Za námi Ina a nám pokračuje Jukebox, teď s někým na telefonu, tak kdo tam?
1: Čau, tady Honza.
0: Čau Honzo.
1: Hele, máš tam prej Jukebox? Rád bych si chtěl nechat pustit nějakou písničku.
0: Mám tam prej Jukebox, představ si to.
1: Tak mi to přišlo, no, když tak poslouchám tady v kopcích, tam rám si s Pejskem, menčím to, tak že bych si nechal do kopců nechat zahrát nějakou písničku.
0: A jakou bys chtěl?
1: Já bych chtěl Vandu projekt King of My Castle.
0: Tak jo, tak to dáme. Jinak
1: to jsem hrozně dlouho neslyšel.
0: Co máš za pejska?
1: Stafforda mám, čubičku.
0: Čubičku, kolik je?
1: Ty jo, přes rok chvilku.
0: Tak to je štěňátko.
1: Takový blbý ještě, no.
0: Blbý,
1: takový
0: jo.
1: Takový, no, takový hloupoustí, jo.
0: A bude to chytřejší pak, Hondiku?
1: Ty jo, tohle asi ne. Ona asi ne, ona je taková... Ona asi taková dětská zůstane. Na ní to je vidět, že to bude jako jí hravý pejsek.
0: No tak hezký venčení a teď muzika, měj se hezky, ahoj.
1: Hele, měj se krásně, děkuju, ahoj.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: První večerní jukebox nového týdne už míří do svého finále. Poslední píseň podle někoho z vás je tady a vybírá Drny.
2: Čau Vojto, mohl bys tam prosím tě zahrát Bohemia Rhapsody od Queenu pro tým do Brna do restaurace Rubín. A pozítří mám narozeniny, tak by to bylo super. Dík, Drny.
1: No tak jo, tak Drny, zahrajeme už takhle v předstihu, jo. Říkal jsi, že ve středu, že bys to ve středu nedal, jo, třeba. No nic, tak každopádně dáme v předstihu takhle všechno nej, i když dopředu by se přát nemělo, že jo, známe to. Každopádně jo, dáme si Queeny, Bohemian Rhapsody, tahle píseň uzavře dnešní večerní jukebox na Rádiu Kiss. No a my tuhle písničku pošleme i našemu bývalému posluchači Vláďovi, ten by totiž dneska oslavil svoje 45. narozeniny. Tak Vláďo, my tě zdravíme tam nahoru, my všichni z Kissu a zdraví tě samozřejmě i tvoji rodiče a taky sestra Michaela.

0: Kiss, nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání.
1: Největší hlášky, nejlepší vstupy, to nejlepší na rádiu Kiss. Be happy.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Co v pondělí 18. května takzvaně prolétlo naším éterem, to vám nabídneme od teď do půlnoci. Tak krásný večer vám všem přeju a přesuneme se za naší ranní trojkou. Roman, Míša a Patrik byli po víkendu pochopitelně zase s vámi. Připraveni vás probudit do nového dne a měli pro vás třeba rubriku Hej Šašo. Taky jste se dozvěděli, jak dopadlo hlasování pro Romana, jestli byl lepší než originál, a řeč byla ráno třeba i o Eurovizi.
2: O víkendu se toho dělo tolik. Hokej jede, Asia Express velké finále a hlavně v sobotu Eurovize.
3: Eurovize, která bohužel pro Českou republiku nedopadla úplně nejlíp.
2: Tak do finále jsme se dostali, ne?
3: Do finále ano, ale byli jsme na 16. místě a ještě se to zkomplikovalo tím, že Eurovize měla problém s vysíláním přesně při vystoupení České republiky Daniela Žižky.
2: Sekla se kamera, tisková mluvčí říkala něco ve smyslu, že se má hodnotit zpěv a ne obraz. Oni potom byli dost vtipní, ten český tým, když byl zabraný a měli mávat do kamery celé Evropě, celému světu, tak na chvilku zamrzli. A tím jako bojkotovali, udělali si srandu z toho, co se stalo s těma kamerama, to bylo jako dost vtipný připomenutí. No.
4: Já jsem to celý sledoval a musím říct, že celý večer byl moc pěkný, jako ta show, co tam měli, byla neuvěřitelná.
2: To jo, to vždycky obdivuju. Kdo byl podle tebe vítěz?
4: Podle mě byla vítězka buď francouzská, Moldávie mě strašně bavila, a i vítězka Bulharka, myslím, že to byla, tak ta mě taky moc bavila.
3: Na druhém místě potom skončil Izrael a na třetím bylo Rumunsko, ale ta Dara, ta byla na prvním místě.
2: Hustá byla.
3: Se songem Bangaranga.
2: Nedáme si to?
3: Dáme!
2: Vítězný song Eurovize. Baba Vanga.

0: Vítězka Eurovize, Bulharsko. A to znamená, že v Bulharsku příští rok bude další konání Eurovize.
1: A dokonce na 70. ročníku Eurovize teď v sobotu oznámili, že bude i Eurovize i Asia.
2: AI-ža?
1: Ne AI-ža, ale v Azii.
3: AI-ža?
0: A není divný říkat tam Eurovize, když to s Evropou nemá nic
1: společného. Právě, ale oni tam říkali, že chtějí zachovat tady ten název.
3: Ale Asia vize, no, nezní to úplně dobře. Taky jsem se na to koukala, když si to zmínil, Patriku. A mělo by to být v Bangkoku v Thajsku 14. listopadu.
4: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kis.
1: Romane, prosím tě, když si za tím mixážním pultem, můžeš si nachystat takový ten zvuk? Wow, wow, wow, wow, wow.
2: Tohle?
1: Jo, to je on, děkuju.
2: Toto bude tak špatný?
0: Lepší než originál.
1: Je to tady, kysáci. Každý pátek představujeme nějaký song v rubrice Lepší než originál a v pondělí vlastně zveřejňujeme hlasování, jak to dopadlo, protože v pátek ty si zpíval Jägermeister, Romane, a teď já už mám v ruce výsledky.
2: Na to se dostaneme. Co jsem koukal na komentáře a na Facebooku a Instagramu, tak vesměs je to pozitivní. Třeba Matouš ti tady píše, Romčo, fantastické, nic jiného mi neběží v autě, jenom tohle. Jak tohle nebude mít 100%, tak jsem normální už doslova v pr.
3: Ahoj, já si teda nemůžu pomoct, ale na tón přirozenej Romanova hlasu je tohle naprosto geniální. Tohle, jestli nebude rekord téhle rubriky, tak budu normálně na prdutej.
2: Tak to jsme dva, Pietro. To jsme dva, jestli tohle nebude rekord.
1: Romane, já vím, že máš na to špatnou paměť, jo, na ty čísla. Ale jaký byl tvůj dosavadní nejlepší výsledek?
2: No nic moc velkýho.
1: Nic moc velkýho,
2: nějakých 95 si měl, mám pocit, ne? Nebylo to za My Way, jak jsi zpíval se synem Davidem?
4: S Davidkem, ano, Nelly to víc. Mohlo být dobrý, jinak, hele, šáhnul jsem si i na 70.
1: A ano.
4: I na 80.
1: Ano.
5: V pohodě, Roman, já byl
4: na 50. 95%.
2: Hele, vidíš,
1: hezky.
4: Už mi lásko není 20 let a rychle hledám, kde tady máme ten duet, ale to asi teď nenajdu. Ale ano, myslím si, že to tak bylo, Patriku, že to bylo snad 96. Už to vidím. A. 96%.
2: Wow, 96%. Dobře.
1: Tvůj výkon v rubrice Lepší než originál. Kde jsi se odvážil jodlovat?
2: Zajodluj ještě?
4: Teď ne. To až za odměnu, jestli bude 100%.
1: Jodlovat nebudeš. A 100% to není.
4: 99 beru ještě.
1: Za to by si jodloval?
4: Jo.
1: Dobře. Takže Romane, není to ani 99.
4: Ale 98 taky beru.
1: Jsem zvědavá, jestli by si jodloval i za 95%.
2: Dobrý!

0: klobouk dolů, 95%, výborná práce.
1: To jo. A zasloužíš si to, protože jodlování, to teda tady ještě vůbec nebylo.
0: V Mikulově příští víkend to oslavíme.
2: Ranní show.
0: Proč tam zase dávám jiný jingle?
3: Ty s tím máš nějaký problém?
0: To je totiž Jäger Shot.
4: Jo,
0: Jäger bomba.
5: This is the story of Jägermeister.

0: Majsta.
1: Je to za námi. 95% lepší než originál. Moc vám děkuju, kysáci, za hezký komenty, který jste mi nechali všude na sockách. Žánovi Lukovi děkuju za velkou trpělivost a velký protože to jsme natáčeli snad na 5x tohle. Ale bylo to super. V pátek velké překvapení. Nápověda toho, kdo bude zpívat.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Aha, takže budou zpívat, nebo bude zpívat. Kolik jich bude?
1: Budou zpívat. A budou to tři holky zprávařky.
3: Wow, nikdy jsem neviděl holky, že by něco zpívali.
1: Ne.
2: Takže Tereza Jandová.
1: Je to tak.
2: Lucka Sinková.
1: Ano.
2: A Blanka Holoubková.
1: Přesně, v pátek v 7:30.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Radio Kiss uvádí.
1: Už se vám někdy stalo, že jste poslouchali nějakou zahraniční písničku a teď jste si řekli, hele, nespíval tam něco česky? Tak přesně, když se vám tohleto stane, tak musíte poslat e-mail někomu z nás do studia, protože my vás rádi zařadíme do rubriky Hej Šašo, kde právě v cizojazyčných hitech hledáme česká slova.
2: Kačko, krásné ráno!
3: Ahojte!
2: Je tu s námi!
4: Ahoj!
2: Naše velká posluchačka, zaťo ti chceme moc poděkovat, Kačí, protože ty jsi s námi všude, v apkách, na Kisu, na akcích a tak dále. A teď dokonce v rubrice Hej Šašo, tak jsme na tebe zvědaví. Co jsi to připravila? Jakýho interpreta?
3: Od Tiesta Song Business.
2: Mhm, jdem to lovit, Patriku.
4: Pojďme na to!
5: Já to znám hodně dobře, tu písničku, ale když jsem se přepojil do módu čeština, tak jsem tam slyšel něco jako nelestám, nelestám.
2: Fakt jo.
1: Jsi ve správném místě, Patriku.
2: Tak já dám tu konkrétní
3: Paťo,
2: pasáž.
3: Jo, Paťo, jsi ve správném místě, to má Míša pravdu, no.
5: Dobře.
2: Lesketám, leskes.
1: No,
5: les,
1: no.
2: Lesketám.
1: Skoro to říkáš, Romane.
2: Lesketau.
3: Romane, snaž se, to je skoro správně.
2: Lesk. Něco s leskem, lesk je tam.
1: No?
3: Lesk je tam.
4: Je to tam.
5: On tam je lesk.
4: Teď to slyším.
1: Tak to tam je.
2: Hele, počkej, fakt, lesk je tam.
3: Lesk je tam.
2: No teda.
3: Wow. Úplně přesně, já jsem to slyšela na první dobrou, jak to znělo. Já jsem to zaslechla už v listopadu. A hned jsem vám psala maily a furt se ke mně nedostalo. Říkám, no nic, já to musím furt posílat ty maily, dokud si toho někdo nevšimne.
2: Správně na to jdeš, teda, a že ty jest to má češtinu, tak to jsem nevěděl.
1: To mám tak vyblejskaný.
2: Lesky je tam. Kačí, moc ti děkujem a dnešek stojí za to. Zase někdy, ahoj.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Pondělní den se naplno rozjel ze studia Rádia Kiss. Vás zdravíme hlavně naše posluchače, posluchačky, které se rozhodly, že si o víkendu přivydělají nějakou tu korunu. Mm. Jenomže bohužel to dopadlo přesně tak, jak jste nechtěli, že ty peníze, co jste konečně vydělali, jste rovnou odevzdali.
3: A to se mohlo stát jak?
2: No, téměř jednoduše. Lado, řekni, jak to bylo?
4: Ahoj, Raní Trojko, no to máte pravdu, byl výživný víkend. V sobotu jsem šla makat do hospody, že si prý přivydělám, no a do toho mi volá dcera, že zabouchla samozřejmě dveře od bytu a klíče z druhé strany. Takže místo výdělku jsem měla 3000 ztrátu. Výborný to bylo. Jak nepiju, musela jsem si normálně dát až panáka.
5: Jaj, zámečník asi vy.
2: Lado, to jsem nedávno zažil, zabouchnul jsem dveře, ale naštěstí nebyly z druhé strany klíče. Mobil jsem měl u sebe, takže jsem volal zámečníkovi. Ten opravdu přijel během, já nevím, 20 minut, jo. Asi i za ten expres jako platilo, že přijel tak rychle. Aha. Hele, on to měl otevřený během 5 vteřin.
5: To jsou šikovní.
2: Zalomcoval nějakou něco jako kreditku použil. Aha. A ten zobáček, jo, ten prostě byl schopen nějak tak odblokovat. A najednou otevřeno, takhle dal ruku 2000 a odjel. Si říká, takhle se mají vydělávat peníze.
5: Já jsem si říkal, co furt děláš u těch dveří u kanclů.
2: Trénuju na příště.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu KISS. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání.
7: Největší hlášky, nejlepší vstupy. To nejlepší na rádiu KISS. Be happy.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Na Kissu pokračujeme v tom nejlepším z dneška, tak díky moc, že stále ladíte, a pokud budete ladit ještě v téhle hodině, tak se těšte na Radka a Magdu a taky na Michala Kavalčíka. Uslyšíte, jaké moudro dnes pronesl, a taky uslyšíte, na co se vás dopoledne ptalo.
2: Ptáme se, jak dlouho jste vy nemarodili? Máte nějaký svůj vlastní rekord? Rok, dva, 10? Máme tady jednoho rekordmana z Plzně, jeden strážník, který je dokonce zapsán i v České knize rekordů. 20 let a 3 měsíce pracoval a ani jednou neomarodil.
3: Mně je 36 a od svých 18, co dělám, jsem za těch 18 let ani jednou nebyl nemocenský.
4: Můj taťka, ten už je teda v důchodu, ale měl to nějakých 45 let, člověče, 45 let nebyl v pracovní neschopnosti.
5: Já jsem asi jediný člověk na celém světě, který marodil se zaraženýma prdama. Tenkrát mě strašně bolelo břicho, asi 3 dny v kuse, tak jsem šel k doktorovi a doktor říkal, že má podezření na nějaký vpáčený appendix, který není úplně jako vidět na ultrazvuku ani nic, tak si mě tam nechali 3 dny, člověče, na pozorování, a když po 3 dnech se furt nic nedělo a najednou ty bolesti odešly, tak se zjistilo, že to byly zaražený prdy. Takže já jsem 6 dní marodil se zaraženýma prdama.
2: Tak pojďme na vítěze.
6: Já jsem taky nějak zvlášť nemarodil od svých 19 nebo 18, co pracuju, ale teďka blížila se 40 a postihl mě infarkt, o nějaký 14 dní později smrtvice. Marodím už druhý měsíc a je to nejdýl za celou moji pracovní kariéru a už doma se nudím a už chci jít do práce, tyjo.
2: Tak Honzo, drž se.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme na moudro dne. Mám asi dobrou informaci pro všechny z vás, kteří nemáte rádi daně. No, asi se bude rušit daňový úřad.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Asi se bude rušit daňový úřad. Dostal jsem totiž od nich dopis, kde bylo napsáno poslední upozornění.
2: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádi.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Možná je to dobrý, možná méně dobrý, někomu se to bude, někomu méně líbit, nicméně je to tak. Přístupná je 24 hodin a vstup na ní mají pouze holky, chcete-li dámy. Jo?
2: Ano.
1: Dubaj. Dubaj otevřela úplně první pláž, non-stop pláž, jenom pro holky.
2: To je nuda.
1: Ne, no, není to nuda pláž.
2: Jo, tak to bych se divila.
1: No, přístupná je 24 hodin, ale vstup na ní mají skutečně pouze jenom holky. V Dubaji tento měsíc otevřeli první výhradně ženskou non-stop pláž, která je pro větší soukromí, je oplocená, platí na ní strikní zákaz fotografování, což je v pořádku. Mm. Si myslím, že jako není proč jako fotit, že jo? No a místo je součástí projektu Al Mamzar, který si klade za cíl rozšířit dubajské pobřeží a přilehlou infrastrukturu. Ono, a pláž je krásná.
2: Ono to v té Dubaji totiž jako takhle funguje normálně běžně, že máš vlastně taxíky jenom pro ženy, máš vyhrazenou část přímo v metru, která je ohraničena vlastně jakoby růžovýma páskama, která je jenom pro ženy. A vlastně ten zákaz toho fotografování, když jsi to tady teda zmínil, tak ten platí vlastně úplně všude. Ty si jako můžeš fotit věci a bla, bla, bla, ale to, že by si šel a fotil si vlastně jako cizí lidi, tak to se tam
1: promiň,
2: nesmí.
1: Promiň, to nemusíme jezdit do Dubaje, to si myslím, že jako je i tady, že jo.
2: Ale máš prostě, někdo vytáhne telefon a začne
1: tak
2: tě natáčet.
1: Tak pak
2: se nedíví,
1: že jsem přes držku. S promenutím za ten výraz, ale tak to je, jako jo. Nicméně v Dubaji to se mi líbí, že vlastně i vy jako ženský tam máte i větší místa na parkování. My zatímco máme vlastně ohrádku jenom na jedno auto, ženy tady mají 5 až 6 míst na jedno auto, vlastně vyhraněný, aby mohli couvat, otáčet se a to. A to se mi líbí, to je jako Dubaj, no.
2: A právě v tuhle chvíli zazněla rádiová kachna.
1: Ne, to je Dubaj.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu.

0: našeho vysílání. Odpolední jump.
1: V rubrice víte, že se teď v tuhle chvíli na Radio Kiss v odpoledním jumpu podíváme na jeden takový rekord, ale nejdřív taková malá pomůcka pro mě. Majdi, koukni na mě, vykoukni spoza mikrofonu, otevři úplně pusu do kořán. No, pokud nemám nic v ruce, neboj se. No, pár kousků by se tam vešlo. Takže uvidíme, možná si to můžete vyzkoušet sami, je to možná taková party hra, ale zároveň můžete udělat světový rekord, protože nenabádáme, hlavně opatrně, co nikomu se stane, jo. Mm-hmm. Ale takový bizarní rekordíček, i v tomhle můžete být světový rekordmani. Prvním rekordmanem vlastně v nejvíce plastových brček v puse. Takový ty klasický s kloubem.
2: Chápu.
1: Jo? Pozor, tak to byl Ind, Majoj Kuman Mahamara. A ten jich tam dal 459.
2: Ježišmarja.
1: Pak ale přišel borec, taky Ind, Nataraj Karate, tak už to název napovídá, že jo? Bez legrace, tady to takhle píšou.
2: Hezky.
1: Ten dal do pusy 650 normální klasických brček. 650. Tady je fotografie. Wow.
2: Jako pokud to netrpíte dávivým reflexem.
1: Ne, oni to nemají polikat. Jenom si do pusy. Jo.
2: Prosím tě, zkus si dát aspoň 3-4 kartáčky do pusy.
1: 3-4 kartáčky?
2: 3-4 kartáčky a uvidíš, jak se ti začne to. Jo.
1: Kolik máš zubů?
2: Ne, prostě jako kdybys to tam měl narvat takhle, tak jako spousta z nich. Ne.
1: Ne. Jde,
2: ne.
1: Dobře.
2: Prostě ne.
1: Tak můžete to zkusit s těma brčkama.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Dvě minuty po půlnoci a to znamená, že startují noční jukeboxy na Kisu. Od mikrofonu vás zdraví Lenka.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Alvaro Soler, Sofia a my startujeme noční jukeboxy prvním dnešním telefonátem. Kdo pak je na telefonu?
2: Ahoj, Lani, u telefonu Karel.
1: Ahoj, Kájo, moc tě zdravím. Jak se máme takhle po půlnoci?
2: Docela to jde.
1: Jo, a čeká tě dlouhá noc, nočka, nebo jsi doma, máš pohodu?
2: Jsem doma, budu poslouchat až do 6.
1: No tak to mám radost, že budeme tady společně. Co zahrajeme na přání?
2: Olgu Lounovou a Poletí tobě do studia.
1: Olga Lounová, Time to Shine. Tak jo, moc děkuju a s dovolením to pošlu i všem kysákům, kteří právě teďka třeba startují noční, anebo už někde na noční jsou.
2: A řidičům.
1: Tak jo, přesně, jdeme na to. Měj se hezky, Kájo.
2: Ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox. Rádia Kiss.
2: Až do 6 hodin do rána tady s vámi budu kysáci a písničky na přání, takže noc je dlouhá, ale věřím, že si společně užijeme. Na telefonu je Aleš. Ahoj Aleši.
3: Ahoj Lení.
2: Já ti přeju hezkou noc. Co ty, jak pak se máme?
3: Já už za chvíli budu končit, tak za 40 minut dojíždím do Polska a budu spinkat.
2: No
3: a
2: tak
3: ráno budu spolu. Takže
2: to,
3: dobrý.
2: To je ideálka, to je dobrý, přesně tak. Takže ti zahraju něco spíš na dobrou noc. Co by to mělo být?
3: Gabry Ponte, Time to Rock.
2: Mm-hmm. A pro koho to bude?
3: Pro všechny řidiče a ty, co musí vlastně pracovat jako my.
2: Je to tak, spousta lidí nespí a maká, takže jim to 100% posíláme. Měj se hezky, Aleši, no a za chvíli pro tebe dobrou noc.
3: Jo, díky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.

0: Kysáci, máme půl jedné a jednu minutu. Ladíte noční juboxy a já připomínám telefonní číslo sem do studia rádia KIS 210 323 323. Stačí vytočit a zavolat a přát si nějakou písničku nebo nechat nějakou písničku někomu zahrát. Potěšit ho, ať už jen tak doma lenoší, anebo třeba v práci na noční. No a pokud nemůžete volat, tak vůbec nevadí, protože můžete využít i aplikaci Rádia KIS a poslat mi hlasovku a prostřednictvím právě hlasovky si nějakou písničku přát. Takže možností je spousta. Já doufám, že se to tady až do 6. hodiny do rána společně užijeme a že si to tak jako trošku uděláme tu noc hezčí. Teď už Mr. President a Happy People a za chvilku další song na vaše přání.
1: Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Jdeme na další písničku na přání. Kysáci na telefonu Petr. Ahoj Peťo.
2: Zdravím tě do studia a všechny kysáky.
1: Taky tě moc zdravím. Povídej, jsi v práci na noční nebo doma pohodička?
2: V práci, za volantem.
1: Takže na cestách a v pohodě, všude to jede, frčí to jak má.
2: Jo, prázdná dálnice, člověk tak by čekal, že to bude horší, ale je to fajn.
1: No tak to jsem ráda, je to fajn, fajn, fajnový. Co zahrajeme?
2: Jak jsme se bavili, dáme ty Queeny.
1: Show must go on, skvělá volba. Tak. A pro koho to bude?
2: Tak, bude to konkrétně pro jednu osobu. Jmenuje se Jarda Řeháček, který se teď momentálně pohybuje někde v závodu Arielu Škodovka v Oslavě, nakládá. Mm-hmm. Takže ho pozdravuju, ať mu ty kilometry utíkají a pro všechny kolegy z firmy Tomsa, tak pro všechny kamionáky, řidiče, pro všechny, co musí dělat, pracovat, trápit se po nocích, pro tebe, no a asi pro všechny.
1: Tak jo, krásně si to zhrnul, jdeme na Queeny a měj se krásně, hezkou
2: díky,
1: noc,
2: ahoj.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Ještě před jednou hodinou stihneme další písničku na vaše přání, protože na telefonu momentálně Kuba. Ahoj Kubo.
2: Ahoj, ahoj Lenko, zdravím všechny posluchače Rádia Kiss, hezký večer přeji.
1: Taky ti přeju krásný večer, co ty, seš někde na noční nebo seš doma?
2: Aktuálně už jsem doma, jsem po odpolední, měli jsme velký frmol, takže jsem rád, že už jsem konečně doma.
1: No tak ideálka, hezky relaxuj a co ti pustíme?
2: Písničku Children od Roberta Milese, je to moje oblíbená písnička právě na uklidnění, když je třeba špatný den nebo něco, ale je to oblíbená písnička i Lukáše Bláhy, tak to samozřejmě posílám všem posluchačům Rádia Kiss, tobě do studia, mě a i Lukášovi, pokud tady poslouchá, což je nepravděpodobné, ale posílám to i Lukášovi.
1: Já mu to vyřídím, jo, že jsi mu to nechal zahrát. Tak jo, měj se hezky a ahoj.
2: Taky, děkuju, ahoj.

0: Máme 1 hodinu ráno a na Kissu se samozřejmě nespí, protože noční juboxy jsou v plném proudu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Připomínám telefonní číslo sem do studia 210 323 323. Stačí vytočit, zavolat a něco si přát, nějakou písničku, kterou vy byste chtěli slyšet, anebo komu třeba ji chcete nechat zahrát. Nebo taky můžete využít apku Rádia Kiss a poslat mi hlasovku, jako to udělal Tomáš.
2: Ahoj Leničko, mohl bych poprosit skutry The Sound Above My Hair pro všechny, co musí makat na noční v železárnách Třineckých. A samozřejmě pro tebe moc bych děkoval a ať jim to utíká a tobě taky samozřejmě. Měj se hezky, dobrou noc, děkuji Tomáš.
1: Tak Tome, od Scootru song, co si chtěl, jsem úplně nenašla, ale myslím si, že Fire rozhodně tím nic neskazíme, takže ti to posílám a jdeme na to.
3: Fire!

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Tak jesáci, pokračujeme v písničkách na přání a na telefonu je můj dnešní další volající. Kdo pak je tam?
3: Ahoj, tady je Jirka.
2: Jirko, prozraď mi, blíží se nám léto a já jsem se rozhodla, že se vás dneska zeptám, posluchačů, jestli plánuješ nějakou dovču?
3: No, to ještě nevím, bo jsem pracovně na tom dost vyčerpaný.
2: Takže ještě žádný plány nemáš?
3: Ještě ne.
2: Tak uvidíš, jestli se něco vyklube nebo ne, ale co je jistota, tak určitě máš plán, co chceš nechat zahrát.
3: Určitě. Moravu.
2: Od Vesny a Ega, ok. A pro koho to bude?
3: Pro všechny ty sáky, vlastně co jsou teď vlastně na noční pro tebe do radia. A to všem nám uteče, co nejrychleji.
2: Mm-hmm.
3: A hlavně pro mě, když jsem o rok starší, tak za chvíli já končím, takže a hlavně aj pro všechny, co jezdí, ať v klidu dojedou.
2: Tak jo, tak jdeme dát tenhle song, posílám Vesnu, měj se hezky, ahoj.
3: Jo, ahoj.

Babson Boone a Mystical Magical, skvělá pecka takhle před půl druhou ráno. Kysáci, blíží se nám léto. Jako ještě úplně ne, 19. května, ale já si myslím, že jako tak od června už to léto takový jako plus minus je a mě zajímá, jestli se letos chystáte někam na dovolenou. A pokud už jo, pokud už máte nějaký plány, tak by mě zajímalo, kam vyrážíte. Myslím si, že bychom to mohli brát jako takový jako tipy třeba pro ostatní posluchače, kam by se mohli podívat, nějaké vaše zkušenosti třeba a tak dále. Pojďme si to udělat dneska v noci takový trošku dovolenkový. Takže mi můžete poslat hlasovku přes apku Rádia Kiss a říct mi, kam se letos chystáte, anebo třeba, jestli se vůbec na dovolenou nechystáte, tak i s tím se můžete s námi i ostatními posluchači podělit. A připomínám telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss 210-323-323. Už za chvilku si totiž dáme další písničku na vaše přání. Radio Kiss. I gotta take a walk, man. There's only one, and that's me. You understand? Before I left fighting, you understand? Something thinking.

0: Kiss.
1: Dohrál nám Robin Schulz a Alida se songem In Your Eyes, no a další výběr Kisáci už je na vás, protože na telefonu je další můj volající. Jirko, slyšíme se?
2: Slyším tě, Lenko, zdravím tebe i všechny noční slovy.
1: Taky tě moc zdravím, jak se máš dneska v noci?
2: Mám si pracovní všimno, si to tady spečíme na jeseník.
1: A cesta dobrá, v pohodě, všechno jede to, jak má?
2: To vypadá dobře, ano.
1: Tak děkuju. To jsem ráda. Co ti zahrajeme na přání, co bys si chtěl?
2: Já bych chtěl Europe, Final Countdown.
1: A pro koho to bude?
2: A bylo by to pro všechny, kteří bohužel nemůžou spát, nebo jsou v práci. Speciálně pro Divoše na linku 40 směrem na Vítkov a pro Petra, který jede někde do Zubří.
1: Mhm. Dobře, tak jo, tak si jdeme dát Europe, Final Countdown a já ti přeju hezkou noc, ať ti to utíká ty kilometry.
2: Děkuju,
1: měj se, ahoj. Papa.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Tak jesáci, pokračujeme v písničkách na přání. Jsem ráda, že tady s vámi můžu být až do 6 hodin do rána a trošičku vám zpříjemnit třeba vaše noční směny nebo brzké raní. No prostě vám to udělat o něco pestřejší. Na telefonu už je další volající, a to Radek. Ahoj Radku.
2: Nazdar, dobré ráno, Radek.
1: Taky ti přeju krásné ráno, tak mi prozraď, co ty seš v práci nebo doma, jen tak lenošíš?
2: No, jen tak právě nemůžu spát, takže...
1: Takže ty nemůžeš usnout.
2: No, tady a ty, takže.
1: Hele, a v kolik ráno vstáváš?
2: Jedna ve 4 hodiny.
1: Jakože ve 4 ráno?
2: Ano.
1: No počkej, já ti chci říct, že to je za 2 a 4 hodiny.
2: No to mi stačí, to pohled. Stačí.
1: Jakože fakt ti stačí 2 hodiny spánku, aby si pak mohl normálně fungovat?
2: Ano, pohoda.
1: Tak ty seš blázen, tak to obdivuju, ale nepraktikuješ to každou noc takhle.
2: No ne, to ne.
1: Jenom občas. Ok, co ti zahrajeme?
2: Takže mohlo by to být Melanie C.
1: Vybrala jsem Melanie C a remix I Turn To You, jestli souhlasíš.
2: Ano, může být.
1: A pro koho to bude?
2: Tak bude to pro tebe hlavně, pro celé rádio vlastně Kiss a pro všechny, kdo poslouchají, a hlavně pro lásku Veroniku Doluhačovi.
1: To je hezký. Tak jo, posílám tuhle tu písničku. Radku, poslechni song a běž spát, jo, ať trošku nabereš sílu.
2: A tak pohoda.
1: Ok, tak se měj hezky, ahoj.
2: Dobrý, tak ahoj.

0: Za minutu je tady druhá hodina Kysáci, před námi Paul Fandyk anebo taky Verona a samozřejmě písnička.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.